0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
3: No je to tak, dobrý den.

0: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
1: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
0: Ano.
1: Vždyť je zima.
0: Tak čert ví, proč Josef Zima.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Ne.
1: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Jo, jo. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladil, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořád byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat. Pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková. Protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ale zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Ve Skypásky vzpomínky dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínské kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano. 23.
0: Tak. Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
2: Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ručník nemám.
1: A mídlo?
2: Ne.
1: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
2: Ano, z jižních Čech.
1: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
2: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
1: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humor.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zlatuška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, ale mě to řekni ty zase.
4: Já třeba jen, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďko on tam čekala, týma vídlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože krtek rej vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďko jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si je odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak tyhle ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, tyhle ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě to budou chtít vědět určitě, to je zajímavé, já bych to sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
6: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
6: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
6: A pak zmizel z obrazovky,
0: Vinovné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
6: Právě přesně tak, no.
0: Budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
6: Nevím. No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No,
1: se nebojte, pane Rozehnalé. No.
2: Pan Jablonský nebude muset.
1: Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle slunce seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
6: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
6: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo, to
6: já jako si taky občas hraju, no, brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
1: taky Honzika Nedvěda třeba,
6: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara. A tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem jí zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klause tam a Klause, on, je, to znám, ten tady byl, jo, Klause, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct. Vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
6: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napotká.
6: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už v téhle chvíli zpívat bude Miroš Berka.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc připomné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny Růžičkové.
3: No tak to je krásný tohleto, já jsem dověděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl jsem na tu postelní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, jaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říká, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak
2: pohybovým.
3: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Takže tady pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: No to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, no. Grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako...
3: To je opravdu jako to je opravdu cvičení teda na hlasivky jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut. No, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott.
2: Jo.
3: Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako jakoby ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký jo? Máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem to nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelný, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet.
3: Tak
2: posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9x13? 117, tak vyvoláte je?
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že s ním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění a zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šahat? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude, jo. Takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když protinasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: A anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme.
5: Zdravíme
3: za ten
5: vás.
3: Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
6: Dobrý den, já volám z Ochyckýho, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, abych tak řekl.
5: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
6: A pak mám ještě kocourka, příjemný hej.
5: No jo, pan Srstka, vy jste výtečné.
6: Já mám zrzavou hlavičku, má.
5: Kolegáček, rostomilé, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
6: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
5: Tak se dějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
7: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
7: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
5: Ano, dobrý
3: ten
5: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
5: Ano, já, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
7: Ne, anekdoty teda, jo?
5: Dobře, děkujeme.
3: Tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
8: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
9: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
8: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
9: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
8: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte. Proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
5: Ne, já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
5: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
5: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
5: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako a nevydržím dlouho zase ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat. Jo, takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ. Jo, nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co ses přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
5: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
5: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme. Děkujeme. Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to milí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Vikipěra, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je dané, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky. Řekl, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu...

0: Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění. Udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
1: Tobě taky a moc děkuju za pozvání. Zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
0: Přesně tak. Bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v kraji vzrostla na více než 5%. V Olomouckém kraji končí žně. Cesta z Hvězdy na Praděd je dnes zavřená. Bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Olomouckém kraji v červenci přibylo nezaměstnaných. Práci si hledalo přes 21 tisíc lidí, proti červnu o téměř 700 více. Míra nezaměstnanosti tak vzrostla na 5,2%. Nárůst se týkal všech bývalých okresů v regionu, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidal.
2: Jeseníckou ždění okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a vykázalo stejný podíl nezaměstnaných osob jako Přerovsko. Zaměstnavatelé i nadále nabízí téměř 4900 volných pracovních míst, což je stejně jako v předchozí měsíci a o 669 více než před rokem.
0: Žně v Olomouckém kraji končí. Zemědělcům zbývá sklidit obilí z několika posledních stovek hektarů polí. Letošní úroda bude slabší než ta loňská. Pěstitelé sklidili zhruba 6,5 tuny obilí na jeden hektar. Loni to bylo přes 7 tun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Sklizeň obilí a řepky je letos rychlejší než loni, kdy žně v kraji skončily až v závěru srpna. Silnice mezi parkovištěm Hvězda a horskou chatou Ovčárna je zavřená. Oblíbenou turistickou komunikaci opravuje správa silnic Moravskoslezského kraje. Uzávěra potrvá od dnešních 8 do 14 hodin, pak projedou pouze osobní auta. Oprava bude hotová nejpozději ve čtvrtek, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
3: Správa silnic Moravskoslezského kraje musela cestu uzavřít kvůli pokládce živičních vrstev. Druhý, tedy zítřejší den, je rezervní. Silničáři se vše pokusí stihnout během dneška, pokud jim to počasí a jiné okolnosti dovolí. Pokud práce nestihnou, bude cesta zavřená i zítra opět od 8 do 14 hodin.
1: Sport.
0: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staňka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl 9., když ve finále předvedl výkon 19 metrů a 68 centimetrů. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
4: Blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění, ale po 7 měsících, co jsem neházel, tak prostě ten návrat letos obecně v těch závodech, ty pokusy jako byly každý jiný. Trvalo mi, než se chytnu, nebyla tam taková ta pružnost, rychlost, že bych se opřel do těch hodů, tady to taky bylo vidět, ten poslední mi úplně utek, to prostě jsem nebyl já, no.
0: Vyhrál italský favorit Leonardo Fabry výkonem 22 metrů a 31 centimetrů. Mezi ženami uspěla Nizozemka Jessica Schilderová.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 u Přerova před mostí na 283. kilometru ve směru na Brno. Je tam kvůli stavebním pracím uzavřený odbočovací pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 11. srpna a svátek má dnes Zuzana vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, těším se opět na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Věra Martinová a právě teď bude zpívat Ilona Čáková Proč mě nikdo nemá rád. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. No a v tuto chvíli budeme společně vzpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno?
2: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové 8-místné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl 2 auta. V tom druhém ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 11. srpna, je minuta po čtvrt na šest a svátek má dnes Zuzana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí. No dnes bude slunečno a teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 22 stupňů. Jirka přeje všem od srdíčka pěkné ráno. Také přejeme Šternberg Aleš 21 stupňů polojasno, hlásí Adam Prostějov, 23 stupňů napsala Míša, chystá se do práce, tak ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Investici do 3 nových výjezdových stanic záchranné služby chystá na Jesenicku vedení olomouckého hejtmanství. Do 2 z nich, v Jeseníku a Javorníku, chce přesunout zdravotníky z tamních současných stanic. V Mikulovicích by měla začít fungovat základna úplně nová. Zástupci kraje si od toho slibují zkrácení dojezdových časů sanitek.
1: Tady vidíme odpočinkovou místnost pro posádky.
2: Ukazuje mi zázemí výjezdové stanice záchranné služby v Jeseníku vrchní sestra Šárka Kubálková. Ročně odsud záchranáři vyjíždějí v průměru ke 4000 zásahů.
1: Počet zásahů v regionu i celém kraji vykazuje mírný, ale setrvalý nárůst. Tento trend v průměru okolo 1,5 až 4% je meziroční. Je zapříčiněn zejména stárnutím obyvatelstva a zvyšujícím se počtem výjezdů seniorům, což je v jeseňském regionu s úbytkem mladší generace velmi znatelné.
2: Uvádí Kubálková. Zázemí v Jeseníku i Javorníku už neodpovídá současným standardům. Záchranáři navíc bojují s dlouhými dojezdovými vzdálenostmi. Nejhůře dostupné jsou oblasti Zlatohorska a Vidnavska, pokračuje Kubálková.
1: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut. Vidnavsko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
2: Problémy s dojezdovou vzdáleností by měla vyřešit plánovaná výstavba nové základny na myslivecké louce v Mikulovicích. Pokračuje Vladimír Lichnovský, náměstek primátora zvolený za hnutí ANO.
3: V dotčeném regionu požadavky optimální dostupnosti a lepšího pokrytí nejlépe splňují právě Mikulovice. Dojde tak rozšíření pokrytí severní části území Olomouckého kraje o další výjezdovou základu s jednou výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci.
2: Podle Lichnovského se předpokládané náklady na výstavbu nové základny budou pohybovat kolem 30 milionů korun. Kraj zároveň připravuje výstavbu nových stanic také v Jeseníku a Javorníku, kde záchranáři dosud využívají pronajaté prostory.
3: Hlavním cílem je vytvoření kvalitního a moderního zázemí výjezdových základen pro záchranáře, což povede ke zlepšení kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče.
2: Předpokládaná hodnota výstavby těchto dvou stanic je více než 130 milionů korun, dodává Lichnovský.
3: Snahou Olomouckého kraje a zdravotnické záchranné služby je o to, aby ještě v letošním roce byly započaty stavební práce pro výstavbu výjezdové základny jak v Jeseníku, tak v Javorníku.
2: Výstavbu nových stanic vítají také jeseničtí záchranáři.
1: Na nové moderní prostředí se těšíme.
2: Uzavírá Kubálková. Základny v Jeseníku a Javorníku by měly být dokončené v roce 2028. O 2 roky později pak také nová základna v Mikulovicích. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Městská policie a dobrovolní hasiči z Přerova budou sídlit na stejné adrese v ulici Šířava. Tamní třípodlažní budovu město získalo bezplatně od státu a teď prochází přestavbou. Práce skončí v závěru roku. Stěhování je naplánované na jaro, uvedla to radnice. Řidiči do konce srpna neprojedou Žerotínovou ulicí v Šumperku. Důvodem jsou opravy silnice v části mezi kruhovým objezdem u základní umělecké školy a odbočkou do Slovanské ulice. Uzavírka se týká taky autobusových linek. Tragickou železniční nehodu na trati mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi připomene dokumentární film Vlak 2607. 27. srpna 1961 při ní zemřelo 19 lidí. Slavnostní premiéra bude přesně 65 let po neštěstí 27. srpna od 20 hodin na vlakovém nádraží ve Vrbně pod Pradědem. Sport. Do finále mítinku v Birminghamu postoupili dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Angličanka Huntová. Češky Bendová se Šínovou nepostoupili z rozběhu trati 100 metrů překážek a Nor Ingebrigtsen vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5 kilometrů. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě ráno a dopoledne polojasno, odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D46 na 25. kilometru v Prostějově ve směru na Brno. Na vozovce leží předmět.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad okolo češtiny. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno. Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Dobrou chuť snídáte-li právě teď. Co znamená ustálené spojení stavět vzdušné zámky a kam do minulosti jeho původ sahá? To bude téma pro bohemistu Ondřeje Bláhu o 9:30. Kdybyste pořad nestihli, nezoufejte. Najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Hledejte Okolo češtiny Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je 11. srpna, úterý, svátek má Zuzana, za minutu 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. No dnes bude slunečno, teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Břeťa ze Štítu hlásí 11 až 13 stupňů, alarmující sucho, ubývá spodní voda. Bára z Olomouce, jasno 22 stupňů, všem hezké ráno a Litovel 20 stupňů, polojasno. Dnes se vnuci opět chystají k vodě a já budu vařit obědy na 2 dny, napsala Hana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrkící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Tošenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: někdy hledáme signál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:03. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok. Dozvíte se například i to, jestli přestup do kapely Pražský výběr pro něj byla výhra.
2: Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do Pražského výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je? Ani jazz, ani jazz rock.
1: Celý rozhovor s Vilémem Čokem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Samospráva Přerova hledá nového městského autobusového dopravce. O vysokoškolské koleje Olomoucké univerzity je větší zájem než loni. Policisté odhalili v kraji při dvoudenní dopravní akci víc než 140 přestupků. Dnes bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Vedení Přerova hledá nového provozovatele městské autobusové dopravy. Službu by měl zajišťovat od roku 2028 po dobu 10 let. Předpokládaná hodnota zakázky je 238 milionů korun. Nabídky zájemci můžou podávat do poloviny září. Více mluvčí radnice Lenka Chalupová.
3: Pro provoz bude potřeba nejméně 22 autobusů, z toho 3 záložní a jedno menší vozidlo určené pro mimořádné situace a objízdné trasy. Cílem je zajistit obyvatelům i návštěvníkům města kvalitní, spolehlivou a dlouhodobě stabilní službu. Lhůta pro podání nabídek je navržena do 16. září.
2: O ubytování na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili ve zhruba polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích, říká ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
4: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
2: Do dvoudenní celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zapojili na konci minulého pracovního týdne taky olomoučtí krajští policisté. Při kontrolách se zaměřili hlavně na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Hlídky zkontrolovali 500 vozidel a odhalili 143 dopravních přestupků. Více mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
5: Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu. Policisté při kontrole zastavili i 3 řidiče, kteří neměli uhrazené pokuty za dřívější dopravní přestupky. Policisté od nich na místě vybrali bezmála 4 tisíce korun.
1: Sport.
2: Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově je uzavřená ulice Kralická, důvodem je oprava silnice, která potrvá do 21. srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, příjemné úterý přeje Vítek Šoukal. Potřebujete se probudit a rozproudit energii, tak prý funguje postavit se a pokusit se rukama dosáhnout na prsty na nohou, ale opatrně při tomto cviku já se málem nevynořil zpět. Už v této hodině Ranní rozcvička, kterou pro nás chystá Petr Peč, a za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny. No a čekají nás další písničky, které nestárnou, bude znít skupina Olympic a právě teď zaspívá Helena Vondráčková, To tehdy padal déšť. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Kdo chce pracovat, najde Ameriku všude, napsal před 100 lety obuvník, který se rozhodl zkusit štěstí za oceánem. Jeho zkušenosti a zážitky otiskl v srpnu 1926 deník Našinec, kterým listovala Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Ameriku poznal z vyprávění dělníků, se kterými v Československu pracoval, a byl jí nadšen. Představoval si ji příliš růžově a částečně se pak po příjezdu zklamal. Souviselo to mimo jiné s tím, že přijel do země, ve které neměl zajištěné pracovní místo. A pokračoval. Počátky byly velice těžké, jak z řečí, tak z prací. Největší chyba u našich lidí je ta, když jim někdo z Československa napíše, kolik vydělají tu. Oni to přeloží na československé koruny a pak to ovšem vypadá, jako by se zde hodně peněz vydělalo. A to je pak sem všechny láká. Na to pak každý zapomíná, že to zde není všude stejné a že když se něco kupuje, nemá ten dolar takovou cenu jako u nás. Na vysvětlenou uvedu tento příklad. Obyčejný oblek stojí 35 až 38 dolarů. Nezdá se to mnoho, ale když se to přeloží na československé peníze, dělá to až 1200 korun. Ale jinak řečeno, kdo chce pracovat, najde Ameriku všude.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 11. srpna, svátek má Zuzana, vše nejlepší, je 6:45. Snídáte-li, dobrou chuť, jste na cestách, dobře dojeďte.
1: Počasí.
0: Ranostika říká, srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. No dnes bude slunečno a teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 18 stupňů jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Červená voda 16 stupňů, bude slunečno, hlásí Lukáš, a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupková 22 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničku Modrá nám připomněla Jana Kiršner. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá skupina Hop Trop a Tři kříže. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Dnes nás čeká opět horký letní den. Půjdete si zaplavat a máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? Přiznávám, já raději ve volné přírodě, a když mi něco zavadí o nohu, tak hádám, co to asi bylo, což je zábavné, ale i strašidelné někdy. Jednou jsem dokonce udělal rychlostní rekord v plavání, to když vedle mě plaval had. Co vy, máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 a psát můžete také na náš Facebook. Vzkazy uslyšíte už v příští hodině. Těším se na ně.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Pejty Rogers, jen dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Přerově je uzavřená dopravně vytížená ulice Palackého. Dělníci tam vymění poškozený asfaltový povrch. Práce mají skončit příští týden ve středu. Rekonstrukce v Palackého ulici také výrazně omezila provoz městské autobusové dopravy v centru města. Podvodník připravil ženu z Olomoucka o víc než 8 milionů korun. Vydával se za tureckého televizního a filmového herce. Žena mu peníze poslala v několika desítkách plateb. Muž přitom využíval různé legendy. Řekl to mluvčí policie Jaroslav Herzán. Podvodníkovi hrozí až 8 let vězení. Do odbahnění a údržby mlýnského náhonu se pustili dělníci v Prostějově. Pracují v ulici Šmeralová za kaplí svaté Anny. Pomocí těžké techniky odstraní nánosy bahna, upraví břehy a doplní dlaždice v místech, kde chybí zpevnění. Práce potrvají do pátku. Vyplývá to z informací na webu magistrátu. Sport. Cyklista z Olomouce Pavel Bittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365, ve kterém je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Bittner podepsal dvouletou smlouvu. Počasí. Dnes čekáme v Olomouckém kraji ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne obloha vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 305 u Hrabůvky na Přerovsku ve směru na Brno. Na vozovce leží kýbl.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme nový typ protipovodňových bariér, které si vyzkoušeli olomoučtí hasiči. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07. Dobré ráno. Místo neskladných pytlů s pískem a těžkých kovových zábran lehké plastové prvky. Ty by napříště mohly Olomouc chránit při bleskových povodních. 100-metrová hráz se z nich dá postavit do 20 minut. Stejná zábrana s pytlů s pískem zabere 6 hodin práce. Ve skladech města by se novinka mohla objevit na podzim.
1: Jsme u ramene řeky Moravy, čili u jednoho z takových rizikových míst ve městě, s vedoucím odboru ochrany Janem Langrem z Olomouckého magistrátu. My se díváme na jedno video, které jste točili při cvičení a vyzkoušeli jste si nové moderní zábrany.
2: Budeme doporučovat jejich pořízení. Výhoda tohoto systému je nejenom lehkost, operativnost, ale i to, že i na relativně nepříliš rovném podkladu dokáže tuto funkci plnit. Jedná se o ne nám známé klasické povodně, ale povodně, se kterými se v posledních letech setkáváme čím dál častěji, a to jsou různé přívalové typy povodní, kde opravdu ta doba reakce bývá velmi, velmi krátká.
1: Vy jste si vyzkoušeli přímo při cvičení tady tyto nové plastové prvky?
3: Jiří Kučera, velitel jednotky hasičů Olomouc Holice.
1: Jak se vám s ním pracovalo?
3: Tak určitě velice snadno, protože velký plus toho je nízká hmotnost.
1: Takže jste se nemuseli tolik nadřít.
3: Ano, ale když to řeknu, tak i logisticky je to daleko jednodušší, protože stávající systém, co máme ty akvabariéry, tak když to vezmu, že třeba teď jsme na to cvičení chystali nějakých 25 metrů a 25 metrů těch akvabariér má zhruba 900 kilo. Když to tady tohle s tím, že jeden ten díl váží 5 kilo, takže to se dá odvíst jednou dodávkou. A co je další velká výhoda, je, že to zvládneme postavit ve dvou lidech.
1: Má to nějaké nevýhody?
3: Možná jediný co, takže na to je vhodnější rovný podklad. Kde jsou kameny, tak tam ten problém je, že to nebude tak dokonale těsnit, ale i s tím si umíme poradit, protože vlastně můžeme využít od těch akvabariér plachtů a závaží, takže i tam jsme schopni si poradit a splnit to účel.
1: Letos město počítá s nákupem zhruba 100 metrů plastových bariér za 300 tisíc korun. V příštích letech pak přikoupí další prvky s výškou 70 a 110 cm. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richteriková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás čeká?
2: Čeká nás mírně chladnější den než ten uplynulý. Oblačnosti bude málo, ráno a dopoledne může být ještě i polojasná obloha, ale odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty budou většinou mezi 25 až 29 stupni Celsia. Na Jesenicku se budou držet kolem 24 stupňů a na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia. Vítr povede mírný, severní, severovýchodní rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme jasnou oblohu, teploty už opoznání nižší než tu uplynulou noc, nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia. Vítr povane pouze slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni a vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richteriková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste-li na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, dobrou chuť. A jestli se chystáte k lékaři, přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď, 4 minuty po 6:45 si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, ruce pokrčené u ramen drží pedláhve. S výdechem jdeme vpřed do výpadu do pokrčených kolen a zároveň vytlačíme obě ruce nad hlavu. S nádechem jdeme zpět a vystřídáme nohy. Celý pohyb opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Řidiči ode dneška do konce srpna neprojedou Žerotínovou ulicí v Šumporku, v Šumperku. Důvodem jsou opravy silnice. Podrobnosti ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete

0: kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Volební komise v Olomouci se zaplňují. V Šumperku je uzavřená Žerotínova ulice. Bruntálská a Rýmařovská nemocnice mají 6 nových sanitek. Dnes bude slunečno a teploty do 29 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Úředníci olomouckého magistrátu se připravují na říjnové komunální volby. Ve městě bude 96 místností. Jejich přehled je na webu města. Podle mluvčího radnice Jana Horejše se zatím daří obsazovat volební komise. Aktuálně se přihlásilo zhruba 200 tradičních zájemců.
3: Nicméně až 9. září v 16 hodin uplyne lhůta pro delegování zástupců, které budou nominovat do volebních komisí jednotlivé politické subjekty. Co se týká komisařů, jejich počet se zohledňuje a odvíjí od počtu voličů v každém konkrétním volebním okrsku.
2: Řidiči až do konce srpna neprojedou Žerotínovou ulicí v Šumperku. Důvodem jsou opravy silnice v části mezi kruhovým objezdem u základní umělecké školy a odbočkou do Slovanské ulice. Uzavírka se týká taky autobusových linek, upozorňuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Autobusové linky pojedou během úplné uzavírky Žerotínovy ulice po objízdných trasách přes ulice Jesenická, Milana Rastislava Štefánika, Slovanská a Husovo náměstí. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí stavby a děkujeme všem za trpělivost a pochopení.
2: Bruntálská a Rýmařovská nemocnice mají 6 nových sanitek. Auta budou obsluhovat okolí těchto měst. Nová vozidla nahradí dosluhující sanitky. Všechny dodané vozy mají například automatickou převodovku i moderní sanitní vybavení. Vozy mají pohon na 4 kola, takže budou schopné zdolat taky náročnější terén i zimní podmínky v horských oblastech.
1: Sport.
2: Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do dnešního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
5: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě čekejte ráno a dopoledne převážně skoro jasno až polojasno. Odpoledne se začne obloha vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 u Přerova před mostí na 283. kilometru ve směru na Brno. Je tam kvůli stavebním pracím uzavřený odbočovací pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady úterý, jeden z nejméně oblíbených dnů, no od víkendu daleko, do dalšího ještě dál. Držím palce, ať nám úterý přináší i tak jen a jen radost. Třeba za mnou chvíli vás stejně jako mě rozveselí a rozespívá písnička od Václava Neckáře Lékořice nebo song Svět je plný bláznu od Leony Machálkové. Hrajeme písničky, které nestárnou a do 6 minut uslyšíte také vaše vzkazy. Dnes se vás ptám, máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, dnes nás čeká opět horký letní den. Půjdete si zaplavat a máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. Ráda jezdím plavat na bagr u Mohelnice, napsala Věra z Úsova. Volím přírodní koupání, které je zdarma a má člověk soukromí. Na rozdíl od placených bazénů využívám rád přehradu Pastviny, kde si krásné u Šumperka, Moravičany nebo Náklovská, co od Michala z Postřelmova. Mám ráda jakékoliv koupání, ale příroda je prostě nej. To už píše Eva z Loučné. Bazén ve Šternberku, to je má volba jednou týdně. Michal ze Štarnova píše, v Bělkovicích Laštanech je fajn bazén, rádi jsme tam jezdívali. Vzkaz od Evy z Olomouce. No, máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny. Připomínám SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 11. srpna, je čtvrt na 8 a svátek má Zuzana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí. No dnes bude slunečno a teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno a teplotu 20 stupňů. Dnes ráno je v žárové jasno, teplota 16 stupňů a slabý jihozápadní vítr, píše Tonda. Doloplazy u Nezamyslice 20,4 stupně, vlhkost 69%, nyní už jasno, píše Miroslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: okrutnou nudu.
1: To byl Pokáč, jeho zážitek z lesa. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Hokejový útočník Martin Novák toho ve druhé nejvyšší soutěži nahrál víc než dost. V dresu Mostu, Ústí nad Labem, Litoměřic, Prostějova, Českých Budějovic, Kolína, Zlína, Slávie, Praha a Vsetína odehrál úctyhodných 798 zápasů a další bude od nového ročníku přidávat v Přerově.
2: Zvláklo mě určitě taková ta tradice tady a i ta rodinná atmosféra. Hlavně jedním z největších důvodů bylo i to, že to mám nejblíž domovu a poslední roky jsem dost se najezdil a chtěl jsem být co nejvíc s rodinou, takže pro mě ten Přerov měl největší smysl.
3: Říká jedna z přerovských posil Martin Novák. Z Brodků Prostějova to má v první lize opravdu nejblíže do Přerova. A protože jeho nejmladší dceři nejsou ani 2 roky, každá ušetřená minuta na cestě je dvojnásob cená. Kromě kilometrů zkušený útočník počítá i roky. V 37 letech se hokejista na ledě i mimo něj přeci jen chová jinak než ve 20.
2: Kolikrát člověk lítal do těch soubojů a i na tom tréninku všude, jako tak i bez hlavě. Teď už člověk samozřejmě přečte jinak ty situace. Člověk už zase poznal to svoje tělo. Ví, že musí víc odpočívat. Nejdůležitější za mě je spánek a to jídlo. Jo, vždycky jsem si dával pozor na jídelníček. To je tím, že mám jakoby vrozenou vadu, že mám cukrovku, o který jsem nikdy jakoby nějak moc nemluvil, ale i to mi vlastně pomáhá k tomu, abych si držel nějaký jídelníček. Člověk prostě za ty roky zjistil, co mu víc vyhovuje a sedí.
3: Skloubit život a rutinu profesionálního sportovce s cukrovkou je přirozeně poměrně složitá věda.
2: Samozřejmě je to nějaký handicap, jo, ale v současné době, že jo, to šlo, ta medicína dopředu, jsou různý senzory, jo, takže člověk se nemusí pořád měřit, píchat se do prstů, do rukou. Jo. Mám na sobě senzor, který mi vlastně hlásí nízký cukr, že jo, nebo když mám vysoký, tak mi to propojuje aplikace v mobilu, což je velká úleva. Ale samozřejmě, když člověk se dostane do nějakých nízkých hodnot, tak může být třeba unavený. Musím se hlídat vlastně během zápasů, že jo, aby člověk se nedostával do nějakých hypoglykémií. Takže během každé třetiny se člověk kontroluje a na střídačce má člověk nějaký pití nebo takhle, aby byl vždycky v pohodě.
3: Martin Novák doufá, že v pohodě bude i jeho angažmá v Přerově. I když podstatná část jeho kariéry je spojená spíš s konkurenčním Prostějovem. V dresu se Zubrem si ale klidně dokáže představit dohrát kariéru. Myšlenky nakonec totiž s přibývajícím věkem naskakují mnohem častěji.
2: Člověk se tomu ani nevyhne, jo. Prostě i když člověk nad tím přemýšlí sám, tak mu to třeba předhodí někdo jiný, když v nějakém rozhovoru nebo prostě mezi řečí v kabině nebo tak. Nikdy neví člověk, kdy je jeho poslední zápas, poslední trénink. A já doufám, že budu hrát prostě okay, ještě co nejdýl, ještě pár let, ale rozhodně bych se tomu nebránil dohrát klidně tu kariéru tady a čím díl to bude, tak já budu jenom rád.
3: Věří Martin Novák, majitel 798 prvoligových startů a autor 502 bodů. Další může přidat právě v Přerově, který dnes v 18 hodin rozehraje druhé přípravné utkání před novou sezónou. Adam Kodec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Žně v Olomouckém kraji končí. Zemědělcům zbývá sklidit obilí z několika posledních stovek hektarů polí. Letošní úroda bude slabší než ta loňská. Pěstitelé sklidili zhruba 6,5 tuny obilí na hektar. Loni to bylo přes 7 tun. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství. Agresivní opilý mladík řádil v Hůzové na Olomoucku. S nožem a tyčí napadl v sobotu v noci na fotbalovém hřišti dva muže. Napadení skončili v péči lékařů. Jeden z hlubokými řeznými ranami v obličeji a druhý poráně do hlavy. Podezřelého policisté dopadli. Podle policie mu hrozí 12 let vězení. Olomoucká přírodovědecká fakulta má novou atrakci, černou krabici, která mňouká a v náhodných intervalech z ní padají barevné hopíky. Její instalací za hlavní fakultní budovou škola upozorňuje na svůj dlouholetý výzkum v oblasti kvantových technologií a zároveň láká veřejnost k letní soutěži. Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Francouzský tým v prvním zápase porazili 2-1. Utkání začne ve 21 hodin. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na silnici 47 před exitem 2 Bělotín jih, když pojedete od hranic. Cestáři tam opravují dopravní značky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Samospráva Olomouckého kraje chce zkrátit dojezdovou dobu sanitek zdravotnické záchranné služby na Jesenicku. Podrobnosti o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Investici do tří nových výjezdových stanic záchranné služby chystá na Jesenicku vedení olomouckého hejtmanství. Do dvou z nich v Jeseníku a Javorníku chce přesunout zdravotníky z tamních současných stanic. V Mikulovicích by měla začít fungovat základna úplně nová. Zástupci kraje si o toho slibují zkrácení dojezdových časů sanitek.
1: Tady vidíme odpočinkovou místnost pro posádky.
2: Ukazuje mi zázemí výjezdové stanice záchranné služby v Jeseníku vrchní sestra Šárka Kubálková. Ročně odsud záchranáři vyjíždějí v průměru ke 4000 zásahů.
1: Počet zásahů v regionu i celém kraji vykazuje mírný, ale setrvalý nárůst. Tento trend v průměru okolo 1,5 až 4% je meziroční. Je zapříčiněn zejména stárnutím obyvatelstva a zvyšujícím se počtem výjezdů k seniorům, což je v jeseňském regionu s úbytkem mladší generace velmi znatelné.
2: Uvádí Kubálková. Zázemí v Jeseníku i Javorníku už neodpovídá současným standardům. Záchranáři navíc bojují s dlouhými dojezdovými vzdálenostmi. Nejhůře dostupné jsou oblasti Zlatohorska a Vidnavska, pokračuje Kubálková.
1: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut. Vidnavsko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
2: Problémy s dojezdovou vzdáleností by měla vyřešit plánovaná výstavba nové základny na myslivecké louce v Mikulovicích. Pokračuje Vladimír Lichnovský, náměstek primátora zvolený za hnutí ANO.
3: V dotčeném regionu požadavky optimální dostupnosti a lepšího pokrytí nejlépe splňují právě Mikulovice. Dojde tak rozšíření pokrytí severní části území Olomouckého kraje o další výjezdovou základu s jednou výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci.
2: Podle Lichnovského se předpokládané náklady na výstavbu nové základny budou pohybovat kolem 30 milionů korun. Kraj zároveň připravuje výstavbu nových stanic také v Jeseníku a Javorníku, kde záchranáři dosud využívají pronajaté prostory.
3: Hlavním cílem je vytvoření kvalitního a moderního zázemí výjezdový základem pro záchranáře, což povede ke zlepšení kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče.
2: Předpokládaná hodnota výstavby těchto dvou stanic je více než 130 milionů korun, dodává Lichnovský.
3: Snahou Olomouckého kraje a zdravotnické záchranné služby je o to, aby ještě v letošním roce byly započaty stavební práce pro výstavbu výjezdové základny jak v Jeseníku, tak v Javorníku.
2: Výstavbu nových stanic vítají také jeseničtí záchranáři.
1: Na nové moderní prostředí se těšíme.
2: Uzavírá Kubálková. Základny v Jeseníku a Javorníku by měly být dokončené v roce 2028. O dva roky později pak také nová základna v Mikulovicích. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 11. srpna, úterý, svátek má Zuzana a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. No dnes bude slunečno, teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, Honza z Písečné napsal. Ráno je příjemné, teplota zatím 17 stupňů, máme zde skoro jasno, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu 87%, vypadá to na hezké. Den. Zdena z Holubic, u nás je 19 stupňů, chystám se dělat květák a cuketu v trojobalu s bramborem a okurkou, ať se to vše vydaří, a Bára z Olomouce, ta hlásí jasno a 22 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrtící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Tošenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Dnes nás čeká opět horký letní den, půjdete si zaplavat? A máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Když jsem chodila do školy, tak jsem jezdila s tátou na koupaliště na Stražisko, kde jsem se naučila plavat. Později jsme začali jezdit do malého hradiska, které bylo ve volné přírodě a neplatilo se a nebylo tam tolik lidí, tak jsem si pěkně zaplavala. Dnes už se koupaliště neudržuje. Úplně nejlepší je domácí bazén. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic. Já osobně plavání nemám rád, docela nuda, žádný rozhled z vody, takže vodu raději využívám v tuhém stavu pro lyže všeho druhu. Zdraví Zdenda z Jesu. Jezdíme na přehradu do Bozeňova, tam je klid, píše Pavlína z Vyšehoří. Plavu výhradně v krytém bazénu, kde vím, kolik uplavu metrů. Také mám jistotu kvalitní vody, dno na dosah a plavčík je vždy na dohled. A je to hlavně celoroční plavání, Miroslav z Doloplas u Nezamyslic napsal. Já se chodím schladit do Desné, v řece je vždy velmi chladná osvěžující voda. Škoda, že jí v ní není o trochu víc, napsal Martin z Vikýřovic. Už neplavím, ale ráda si pohovím v bazénech, v termálech, ve velkých losinách, píše Vlasta z Rapotína. Máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? Těším se na vaše další vzkazy, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V regionu přibylo v červenci nezaměstnaných. V zámku na náměšti na Hané dnes začne květinová výstava. Tomáš Staněk skončil na atletickém mistrovství Evropy mezi koulaři 9. Dnes bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýn.

0: Olomouckém kraji vzrostla v červenci nezaměstnanost. Na konci měsíce dosahovala 5,2%. Byla tak o 0,2% bodu vyšší než o měsíce dřív. Nárůst nezaměstnanosti se týkal všech bývalých okresů v regionu, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidal.
1: Jeseníčko už není okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a vykázalo stejný podíl nezaměstnaných osob jako Přerovsko. Zaměstnavatelé i nadále nabízí téměř 4900 volných pracovních míst, což je stejně jako v předchozí měsíci a o 669 více než před rokem.
0: Český statistický úřad dnes zveřejní vývoj spotřebitelských cen za červenec. Podle předběžného odhadu inflace meziročně zrychlila z červnového 1,5 na 1% a 7 desetin. Podle ekonomů se na tom podepsalo hlavně zdražování pohonných hmot, především nafty. Inflaci naopak dál tlumí ceny potravin, které v červnu meziročně klesly o víc než 3%. Interiéry zámku v Náměšti na Hané na Olomoucku ozdobí tradiční výstava květin. Vernisáž expozice je dnes v 16 hodin v sousední kapli Nejsvětější Trojice. V sobotu se návštěvníci můžou vypravit na speciální podvečerní prohlídku z vůní květin. Vícekastelánka Jitka Vychodilová.
2: Takže je to již tradiční akce, každý rok máme jiné téma. Letos to vychází tak, že 260 let od vzniku zámku. Už jsme měli třeba květiny ve spojitosti s krajkami, s klobouky, se dřevem, s kovem, se sklem, prostě těch možností byla spousta.
0: Květinová aranžma si návštěvníci zámku v Náměšti na Hané budou moct prohlédnout do neděle. Sport. Koulař Tomáš Staněk byl na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil, když skoro o metr zaostal za svým nejlepším pokusem z kvalifikace. Přes zklamání se už ale těší na závody a doufá, že na dalších vrcholných akcích v příštím roce to bude lepší.
3: Před náma jsou další výzvy, Hale Evropa a Letě svět a tak dál, takže uvidíme. No. Věřím, že když bude držet zdraví, tak víme už nějak, jak to dělat asi trošku a tohle je jenom prostě takový jako blbej mezi stupínek, no.
0: Soutěž koulařů ovládl Ital Leonardo Fabry výkonem 22 metrů a 31 centimetrů. Ženské finále vyhrála Nizozemka Jessica Schilderová. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě. Ráno a dopoledne převážně skoro jasno až polojasno. Odpoledne se začne obloha vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte ulicí Střední Novosadská v Olomouci. Bourala tady dvě osobní auta.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Pamatujete si, jaké páky na nás měli rodiče, abychom udělali to, co chtěli? Například, dokud nedojíš oběd a neumíješ si talíř, nepůjdeš ven. No, v současnosti na děti funguje, sněz tu zeleninu, nebo změním heslo na Wi-Fi. Toho jsem byl svědkem. Víte, co jsou to mofety? Jestli ne, počkejte si, už za chvíli se to rozvíte od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které stárnou, právě teď bude znít skupina Balet. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, co jsou to mofety? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 11. srpna, svátek má Zuzana, vše nejlepší je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. No dnes bude slunečno, teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Lipová 17 stupňů, chystám se dělat šťávu z rajčat, píše Mirek, ať se vše vydaří. Červená voda už 18 stupňů, slunečno, píše Lukáš, ten dnes bude natírat Rýny a Přerov 20 stupňů, slunečno, vzkaz od Radka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: na čase být.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Místo neskladných pytlů s pískem a těžkých kovových zábran lehké plastové prvky. Ty by napříště mohly Olomouc chránit při bleskových povodních. 100-metrová hráz se z nich dá postavit do 20 minut. Stejná zábrana z pytlů s pískem zabere 6 hodin práce. Ve skladech města by se novinka mohla objevit na podzim.
2: Jsme u ramene řeky Moravy, čili u jednoho z takových rizikových míst ve městě, s vedoucím odboru ochrany Janem Langrem z olomouckého magistrátu. My se díváme na jedno video, které jste točili při cvičení a vyzkoušeli jste si nové moderní zábrany.
3: Budeme doporučovat jejich pořízení. Výhoda tohoto systému je nejenom lehkost, operativnost, ale i to, že i na relativně nepříliš rovném podkladu dokáže tuto funkci plnit. Jedná se o ne nám známé klasické povodně, ale povodně, se kterými se v posledních letech setkáváme čím dál častěji, a to jsou různé přívalové typy povodní, kde opravdu ta doba reakcí bývá velmi, velmi krátká.
2: Vy jste si vyzkoušeli přímo při cvičení tady tyto nové plastové prvky?
4: Jiří Kučera, velitel jednotky hasičů Olomouc Holice.
2: Jak se vám s ním pracovalo?
4: Tak určitě velice snadno, protože velký plus toho je nízká hmotnost.
2: Takže jste se nemuseli tolik nadřít.
4: Ano, ale když to řeknu, tak i logisticky je to daleko jednodušší, protože stávající systém, co máme ty akvabariéry, tak když to vezmu, že třeba teď jsme na to cvičení chystali nějakých 25 metrů a 25 metrů těch akvabariér má zhruba 900 kilo. Když to tady tohle s tím, že jeden ten díl váží 5 kilo, takže to se dá odvíst jednou dodávkou. A co je další velká výhoda, je, že to zvládneme postavit ve dvou lidech.
2: Má to nějaké nevýhody?
4: Možná jediný co, takže na to je vhodnější rovný podklad. Kde jsou kameny, tak tam ten problém je, že to nebude tak dokonale těsnit, ale i s tím si umíme poradit, protože vlastně můžeme využít od těch akvabariér plachtů a závaží, takže i tam jsme schopni si poradit a splnit to účel.
2: Letos město počítá s nákupem zhruba stovky metrů plastových bariér za 300 tisíc korun. V příštích letech pak přikoupí další prvky s výškou 70 a 110 cm. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Městská policie a dobrovolní hasiči z Přerova budou sídlit na stejné adrese v ulici Šířava. Tamní třípodlažní budovu město získalo bezplatně od státu a teď prochází přestavbou za 56 milionů korun. Práce skončí v závěru roku, uvedla to radnice. Do odbahnění a údržby mlýnského náhonu se pustili dělníci v Prostějově. Pracují v ulici Šmeralova za kaplí svaté Anny. Pomocí těžké techniky odstraní nánosy bahna, upraví břehy a doplní dlaždění. Dice v místech, kde chybí zpevnění. Práce potrvají do pátku. Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů. Sport. Do finále mítinku v Birminghamu postoupili dálkař Mindlschmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Angličanka Huntová. Češky Bendová se Šínovou nepostoupili na mistrovství Evropy z rozběhů trati 100 metrů překážek. A Nor Ingebrigtsen vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5 kilometrů. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na silnici 46 u Bělkovic Lašťan. Cestáři tam pracují na údržbě mostu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? O tom mi dnes ráno píšete, za chvíli uslyšíte vaše další vzkazy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9:09. Dobré ráno. Dnes nás opět čeká horký letní den. Půjdete si zaplavat? A máte raději koupání ve volné přírodě nebo v bazénu na koupališti? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Párkrát do roka si užívám Dalovské jezírko, napsala Petra. Výkleky, Nová Ves u Litovle, to jsou mé nejlokality na plavání. Koupaliště nevyhledávám, je tam moc velký ruch. To už je vzkaz od Mirka z Červenky. Dolní Žleb nedaleko Šternberka je moc fajn, píše Radka, volím raději Uničovský bazén než plavání venku. Proplavat kolem mě had ve volné přírodě, tak nemám rychlost v plavání jako vyvídku, ale utopím se ze šoku, píše Jitka z Uničova. No, nebyl jsem tomu daleko. Iva z Olomouce napsala, že nejraději plave v moři, manžel se v něm rád potápí, ona si zaplave a pak poslouchá na břehu jeho zvuk. Je to pro ní nejodpočinek. Já si dávám nohy do kýblu s vodou a hlavu mám ve stínu, to je mé plavání v přírodě, to už píše Eva z Horky. Když je vedro a je poblíž voda, je mi jedno, zdali jde o bazén nebo Poděbrady či Náklovská z od Radky z Chomoutova. Mám rád přírodní koupání a ideální je nuda pláž, tak to má Filip z Jeseníku. No, je vidět, že nám radost dělají koupaliště i koupání ve volné přírodě. Vše má své výhody i nevýhody, ovšem podstatné je, ať je voda.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. No dnes bude slunečno a teplota do 29 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Sobotí na 18 stupňů, dnes budu trhat rajčata a papriky a rozvezuje po rodině vzkaz od Jirky. Jindra ze Šumvaldu hlásí 21 stupňů a jasno, Bělkovice 22 stupňů. Slunečno, na oběd uvařím šunkafleky a jinak odpočinek, píše Eva. A hranice 23 stupňů, vzkaz od Věry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Co znamená ustálené spojení stavět vzdušné zámky a kam do minulosti jeho původ sahá? To bude téma pro bohemistu Ondřeje Bláhu o 9:30. Kdybyste pořád okolo češtiny nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Krajští policisté odhalili při dvoudenní dopravně bezpečnostní akci více než 140 dopravních přestupků. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli bude dělat společnost kolega Vilém Pospíšil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Mikulovicích vyroste základna pro zdravotnické záchranáře. Policisté odhalili v kraji při dopravní akci víc než 140 přestupků. Fotbalisté Prostějova dnes vstoupí do prvního kola poháru MOL Cup. Bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení Olomouckého kraje plánuje stavbu výjezdové základny záchranné zdravotnické služby v Mikulovicích na Jesenicku. Hotová by měla být do roku 2030. Díky investici by se měl zkrátit dojezdový čas k pacientům v problematických částech regionu, jako jsou oblasti Vidnavska a Zlatohorska. Více vrchní sestra jesenické záchranky Šárka Kubálková.
2: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut.

0: Nasko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
1: Zatím na Jesenicku fungují základny záchranky v Jeseníku a Javorníku. I tamní posádky by se měly v budoucnu dočkat nového zázemí. Do dvoudenní celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zapojili na konci minulého pracovního týdne taky olomoučtí krajští policisté. Při kontrolách se zaměřili hlavně na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Hlídky zkontrolovali 500 vozidel a odhalili 143 dopravních přestupků. Více mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
2: Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu. Policisté při kontrole zastavili i 3 řidiče, kteří neměli uhrazené pokuty za dřívější dopravní přestupky. Policisté od nich na místě vybrali bezmála 4 tisíce korun.
1: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Školy podle rektorů nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozili kvalitu výuky. Sport. Fotbalisté prvního SK Prostějov dnes vstoupí do prvního kola poháru MOL Cup. V 17.30 se představí na hřišti Kuřimi ze 4. ligy. Hanáci v nové sezóně 2. ligy ve 3 zápasech ještě nevyhráli. Trenér Bohuslav Pilný má v plánu nasadit hráče širšího kádru. Nerad by ale k utkání přistoupil lehkovážně.
3: Soupeř z divize, ale já bych ho vůbec nesnižoval, co mám informace. Samozřejmě ty kluky tam budeme chtít vidět, jak se s ním poperou, protože my v kádru máme 20 hráčů, ale nevidím jediný důvod, proč by jako měli dostat tu šanci. A není to vůbec o tom, že bychom něco podceňovali, protože na toho soupeře jdou opravdu dobrý reference.
1: Třetiligový Uničov dnes v prvním kole MOL Cupu zajíždí na hřiště Valašského Meziříčí rovněž ze 4. ligy. Počasí. Na střední Moravě dnes čekejte dopoledne převážně skoro jasno až polojasno, odpoledne se začne obloha ještě vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Foukat má mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je ještě dnes silnice 635 v Křelovské ulici v Olomouci, a to v místě železničního přejezdu. Počítejte s objížďkou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné úterní dopoledne vám dnes 11. srpna pár minutek po 9. hodině přeje také Vilém Pospíšil. Co vás čeká, věřím, že víte, že okolo 9:45 je připraven další díl pořadu Zámecké léto. No ale co předtím? Předtím jsou pro vás připraveny tentokrát 4 pověsti z Olomouckého kraje, které pro vás bude číst Igor Bareš, no a také další díl pořadu Okolo češtiny. Do toho Helena Vondráčková nebo Karel Gott. Krásné dopoledne.

Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě teď, pár minutek před 9:45, je pro vás připraven další díl Četby na pokračování. Igor Bareš vám přednese 4 pověsti. Tentokrát Wasserman u Krobotovy tírny, Hadí korunka, Šumperský poklad a Milosrdná smrt. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková a jak už jsem říkal, v režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

Wasserman u Krobotovy tírny. Nedaleko Krobotova statku u cesty do hrubého lesa stála tírna na len. Pracovat se tam chodilo jen v době, kdy se len zpracovával. Byly tam stroje, takzvané rumle, na kterých se vyschlý len rumloval. Jedenkrát šel rumlovat nějaký David se svou ženou. Aby byli s prací co nejdřív hotovi, vraceli se ještě po večeři do tírny. U ní cesta z Písařova, odkud šli, křižuje stezku do Jakubovic. Už se šeřilo. Když byli na dohled od křižovatky, uviděli, že od Jakubovic kráčí člověk, který za sebou na provázku vede psa. David se ženou se zastavili, neboť byli zvědaví, kdo ze sousedů se vrací domů. Ten člověk ale nezamířil k ním, místo toho odbočil a vydal se proti proudu potoka do hrubého lesa. Davida napadlo, že je to nějaký cizí pocestný, který si spletl cestu. Proto za ním spěšně vyběhl, volaje: Strécu, jdete blbě, do Písařova, je to tady má. Ten člověk se však ani neotočil. Jenom nepatrně zrychlil krok. David šel za ním. Kousek dál byla při cestě hluboká tůň. Cizí pocestný sešel k ní. David viděl, jak se voda v tůni rozestoupila a muž i se psem vešel dovnitř a neslyšně zmizel pod vodou. Ani vlnka se na hladině nepohnula. David zbledl. Běžel zpátky za ženou a všechno jí vyprávěl. Musel to být Wasserman. Hadí korunka. Bylo, nebylo. Vyprávělo se o tom, že v Burdově hoře, nedaleko Bartoňova, jsou ukryty nesmírné poklady, které září mocným žárem. A taky se povídalo o velkém hadu se zlatou korunkou na hlavě, jenž ty drahokamy střeží. Mnozí se prý pokusili ono bohatství získat, leč zaplatili za to životem. Jednou šel kolem Burdovy hory chudý tovaryš. Slunko pražilo. Unavený tovaryš si našel místo ve stínu a na slunci nechal sušit jenom svůj bílý šátek, jímž si cestou utíral z čela pot. Po chvíli ve stínu s hlavou na polštáři z mechu tvrdě usnul. Zatímco spal, odbylo poledne. Odkud si z díry se vyplazil obrovitý had se zlatou korunkou. Hledal místo na slunci, kde by se mohl vyhřívat. Tovaryše si nevšiml, za toho uchvátil zářivě bílý šátek. Připlazil se blíž, sklonil hlavu a obezřetně odložil na šátek svou korunku. Pak se stočil opodál a usnul. Jakmile se tovaryš probudil, musel si řádně protřít oči. Zdálo se mu, že má vidění. Na jeho bílém šátku se ve slunci třpitila zlatá korunka. Pak si povšiml i spícího hada. Potichu, aby ho neprobudil, sebral tovaryš šátek i s korunkou a pomalilinku odcházel, opatrně přitom našlapuje. O kus dál se osmělil a dal se do poctivého běhu. To už za sebou zaslechl mrazivé syčení, při němž mu tuhla krev v žilách. Sykot byl tak silný, zuřivý a vypjatý, až se tovaryši zdálo, že má hada na krku. Naštěstí ale ne. V Šumperku zlatou korunku prodal zlatníkovi a stal se velikým boháčem. Nedaleko onoho místa, kde se korunky zmocnil, nechal vystavět překrásnou kapličku. V pozdějších dobách tam vznikl i klášter s tajnými chodbami, který byl za husitských válek zpustošen a rozmetán. Avšak to už je jiný příběh.

Šumperský poklad. Za stavovského povstání se královské město Šumperk postavilo na stranu rebelů. Ale bitva na Bílé hoře svedená v neděli 8. listopadu léta páně 1620. byla, jak známo, neslavně prohrána a tak následovala potupa. Město přišlo o své postavení i výsady. Není proto divu, že když Švédové, kteří získali Olomouc a pak Uničov, stanuli roku 1643. před šumperskými branami, mnozí měšťané, kteří vyznávali luteránskou víru, na ně pohlíželi mírně, ba je skoro vítali. Věřili, že je bratři evangelíci vysvobodí z habsburského područí. To se ovšem přepočítali. Švédští vojáci město dobili, obsadili a počali rekvírovat a plenit, co se dalo. Když šumperští viděli, kam věci dospěly, snažili se před vojáky ukrýt alespoň to nejcennější. Vykopali tedy pod městem tajné chodby, třeba pod tržnicí v blízkosti Morového sloupu. Ale tradují se pověsti o mnohých skrýších i v lese směrem na háj. Bratři dominikáni, kteří oplývali nejen bohatstvím ducha, nýbrž také značnými statky hmotnými, se rozhodli, že klášterní poklad pronesou ven z města za jedné bouřlivé noci. Šikovně ukrytou mezi stromy objevili malou jeskyni, do níž poklad vložili. Na stráž postavili jednoho z bratří, který měl v jeskynce zůstat jako poustevník. Když už tam nějaký čas pobýval a v okolí se zdál být klid, odvážil se mnich na chvíli ven natrhat si pár jablek ze sadu opodál. Jak se vrátil, narazil ve vchodu do jeskyně na muže, který právě s pokladem odcházel. Dominikán sebral veškerou svou odvahu a k muži přistoupil. Přátelsky se mu snažil domluvit, aby od krádeže upustil. Klidným hlasem mu vysvětloval, že majetek patří řádu a bude-li zcizen, dojde ke hříchu svatokrádeže. Lupič mnichovi porozuměl, odložil svoji kořist na zem. Mnicha zatáhnul zpátky do jeskyníky a tam ho nemilosrdně zardousil. Když svůj odporný a hrůzný skutek dokonal, zablesklo se, klenba jeskyně se propadla a vraha zloděje zasypala. Jen drobný ptáček na osice žalostně zapěl nad tím přesmutným osudem. Milosrdná kmotřička smrt. Jesenickými horami v průběhu let procházívala cizí vojska velmi často. Za 30leté války, jak jsme slyšeli, to byli Švédové, za Napoleona Francouzi a roku 1866. Prusové. Vojáci, jednojací, sebou vždycky přitáhnou nakažlivé nemoci, mor, choleru, černé neštovice. A ty nemoci bývají v posledku mnohem ničivější než vojáci sami. Takže lidi mají strach. Ševci Karasovi zemřela na choleru žena. Ještě před smrtí stihla udělat kousek příze, tak tu přízi nesl do Raškova na Bělidlo, kde ji vykupovali, protože co už s tím. Když se vracel zpátky, dohnala ho u horního dvora stará, vysoká žena. Byla zahalená do režné plachetky, v ruce nesla kytici žlutých květů. Karas byl dobrý a srdečný člověk a byl rád, že se svým smutkem teď nepůjde sám. Ptal se ženy, kam má namířeno. Dál než ty, odpověděla stroze. Švec, jak byl toho plný, se rozvyprávěl o tom, jaké hrůzy stíhají okolí, jak na choleru už zemřelo přes 200 lidí, jak ve statku u Havlenů celá rodina skonala při obědě, jak mrtvý farář vypadl ze spovědnice, jak sedláka Klimše přivezli jeho koně na voze z pole, co by nebuštíka. A dobrá polovina z těch 200 lidí zemřela jen ze strachu. Žena se usmála. Švec se zarazil.
Ale než se stačil zeptat, co ji vede k smíchu, vetkla Karasovi tu žlutou kytici, kterou nesla v ruce, do dlaně. Udělej jim z toho odvar. Nebudou dále mřít. Pak zmizela. Bylo to právě u tří skalních křížů nad Bohdíkovem. Nebožák utíkal domů. Měl strach, že onemocněl i on. Ráno si květy prohlédl. Byla to třezalka. Karas se o svou příhodu podělil se sousedy. Lidé třezalku začali trhat a vařit z ní odvar. Pojmenovali ji svatojánské zvonky. Zabralo to. Nikdo další už neonemocněl a kdo byl nemocný, brzy se uzdravil. Smrt se projednou slitovala.

Tak skončila další část pověstí z Olomouckého kraje. Ocitli jsme se v Písařově, Bartoňově, Šumperku a také Bohdíkově. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mandraže a jejich píseň Motýly právě dohrála v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Právě teď je pro vás připraven další díl pořadu Okolo češtiny, kde Ondřej Bláha vysvětluje takové nejrůznější jazyková zákoutí. Co to znamená ustálené spojení stavět vzdušné zámky a kam do minulosti až jeho původ sahá? To je právě dnešní téma. Brzy jazyk nazývati,
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Jednou z důležitých vlastností člověka je, že umí plánovat. Že si umí představit, co by se ještě dalo dělat, kam jít, co uspořádat, zařídit nebo postavit. Ty plány člověku mohou přirozeně přerůst přes hlavu. A právě pro tyto situace se v jazyce vyvinula spousta všelijakých přirovnání a ustálených rčení, která se snaží ty nereálné plány nějak pojmenovat. Říkáme třeba, že má někdo příliš velké oči, nebo že chodí s hlavou v oblacích, míří příliš vysoko, že si ukousl příliš velké sousto, nebo že si něco moc maluje. Různá ustálená rčení akcentují různé aspekty té nereálnosti plánů. A některá z nich jsou prokazatelně velmi stará. To je případ ustáleného slovního spojení stavět vzdušné zámky. Když o někom řekneme, že si staví, maluje nebo slibuje vzdušné zámky, tak se tím myslí zhruba to, že se dotyčný pokouší uskutečnit nějaký naprosto nereálný plán. Že je moc velký optimista, že je třeba naivní, že slibuje něco, co prostě nemůže splnit. Také v případě frazeologismu stavět vzdušné zámky se setkáváme s obratem, který má přinejmenším z velké části antické kořeny. Tu představu nějakého budování či stavění ve vzduchu jako příkladu marnosti lidského počínání přináší ve svém díle už svatý Augustin, jeden z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů a filozofů, který žil ve 4. a 5. století našeho letopočtu. Augustin užívá slovního spojení in aere edificare, tedy stavět ve vzduchu, podnikat něco bez pevného základu. Jenže jak se ve slovním spojení stavět vzdušné zámky vzala ta druhá část, tedy ty zámky? V tomto případě se musíme posunout v čase o několik set let blíže k dnešku, aspoň do středověku, kdy už existovaly zámky, tedy šlechtická obydlí poněkud pohodlnější, než byly ty starší hrady. V různých evropských literaturách se objevuje motiv, kdy nějaký panovník připravuje válku a soustřeďuje vojsko. A protože to vojsko chce motivovat, zejména jeho velitele, což byli různí šlechtici, tak jim slibuje kořist přiměřenou jejich stavu, tedy nikoli malou. Slibuje, že jim pak z dobitého území ukrojí nějaká ta panství a na těch panstvích, že budou zámky. Ne vždy se ale taková tažení povedla a docela často z těch zámků jaksi nebylo nic. Ustálené rčení stavět vzdušné zámky vzniklo nejspíš kombinací té Augustinovy představy o stavění ve vzduchu jako příkladu marného lidského počínání s obrazem planých slibů všelijakých těch králů a císařů. Za svou službu dostanete zámky, ale musíte si je nejdřív vybojovat. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrtící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Došenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám.

někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snážíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem Kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehly želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde rovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě z Loučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium. Víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kameny, pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Friedlandu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Friedlandu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme tam tu vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Friedland znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se mě neděje, já jsem právě na tom Friedlandském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Ptačí Holub. Tak jsem rád, že jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka. Za B. Berta z Mikulova. Za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková.

0: Děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinou se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc budou chránit nové protipovodňové bariéry. Sportovci plánují s vedením Zábřehu stavbu haly s lezeckou stěnou. Začíná rekonstrukce cesty mezi Karlovicemi a Světlou horou. Dnes bude slunečno a teploty do 29 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
2: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úhlové prvky.
0: Vybudování haly s lezeckou stěnou v Zábřehu plánují ve spolupráci s vedením města tamní sportovci. Budova by mohla stát u základní školy a domu dětí a mládeže Severovýchod. Využívat by ji mohli taky žáci při výuce. Více předseda spolku Lesci Zábřeh Radek Unzajtik.
3: Pokud jakoby se rozhodnou na městě tohle realizovat, tak samozřejmě je to ještě spousta práce, spousta jakoby nějakých dílčích projektových dokumentací. To znamená, pokud by to dobře

0: došlo, tak je to stejně jako ve výhledu někdy až v rok 28-29.
1: Správa silnic dnes začíná s rekonstrukcí cesty mezi Karlovicemi a Světlou horou na Bruntálsku. Silnice je ode dneška neprůjezdná, jde o zhruba 10 kilometrů dlouhý úsek. Oprava je rozdělená na dvě části. Na kratším úseku silničáři opraví porušená místa a položí novou asfaltovou vrstvu. Na druhém budou i frézovat cestu.
2: Na obou úsecích silničáři zpevní krajnice a postaví nové odvodnění a propustky. Opravovaná část cesty je zavřená ode dneška do 20. prosince. Po dobu prací budou moci projet pouze vozidla stavby, složky integrovaného záchranného systému, autobusy a rezidenti. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Dvě české plavkyně čeká finále mistrovství Evropy na 100 metrů kraul. Po 6:30 večer budou o medaile bojovat Barbora Sémanová a Barbora Janíčková. V Paříži začal dopolední blok i s pěti českými reprezentanty. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji dopoledne ještě převážně skoro jasno až polojasno. Odpoledne se začne obloha vyjasňovat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D46 na 37. až 38. kilometru před exitem Slavonín ve směru na Olomouc. Cestáři tam pracují na údržbě vozovky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je úterý 11. srpna, pár minutek po 10. hodině, no a to znamená, že je pro vás připraven další díl reprízy, prázdninové reprízy, tentokrát pořadu Dobrá rada, kdy studio Českého rozhlasu Olomouc navštívil Evžen Tošinovský z České společnosti ornitologické. Ten vám prozradí, jak zabezpečit naše domy, aby z nich místo ptačích pastí nebyla ani ptačí hnízdiště.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc už tady ve studiu vítá Evžena Tošenovského, zoologa z České společnosti ornitologické a přírodovědecké fakulty a vzdělávacího centra Pevnost poznání Univerzity Palackého tady v Olomouci. Budeme si dnes povídat o ptačích pastech, které jsou smrtící a jsou tady u nás, u lidských sídel. Často je u sebe doma vyrábíme my lidé a kolikrát o tom ani nevíme, že jsou to skutečně smrtící pasky. Nejen pro ptáky, ale i pro další živočichy. Evžen Tošenovský už je tady s námi. Vítejte, přeji dobrý den.
3: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
2: Když se poví smrtící pasky pro ptáky u lidských sídel, co si vlastně pod tím vůbec jako máme představit? A skutečně je to tak závažný problém, že je potřeba o něm hovořit a dokonce Česká společnost ornitologická mu věnuje také jeden ze svých projektů?
3: No, ten problém je hodně velký, protože obecně ten název ptačí pasti je takové jako popularizační zjednodušení, ale kdybych to měl říct odborně, jak třeba mám nějaké přednášky pro naše studenty, tak obecně tahle ta problematika se označuje jako civilizační mortalita. Mm-hmm. To znamená, mortalita je něco přímé zabíjení, přímé úmrtí a civilizační znamená způsobené námi lidmi, respektive dopady naší civilizace. Je to něco trošku jiného, než je takový ten dlouhodobý tlak, kdy třeba těm druhům ničíme jejich prostředí. To se týká hlavně třeba dneska řešené zemědělské krajiny, kdy vlastně postupně vytváříme ten tlak, kdy likvidujeme prostředí, hnízdní podmínky, potravní stanoviště, migrační koridory a podobně. To je něco jiného. Ale civilizační mortalita jako taková, nebo ty pasti, chcete-li, tak tam skutečně konkrétního jedince prostě zabijíme nějakým dopadem naší civilizace. A může to být všechno možné. V podstatě od nějakých skleněných překážek v případě ptáků přes prostě naše toulavé kočičky, to taky není příroda, jo, kočička mimo barák není žádná příroda, je to náš efekt prostě, který my tady uměle zanášíme do toho vnějšího prostředí, tak až přes takové věci, jako jsou dráty a sloupy elektrického vedení, větrné elektrárny, často na to lidi myslí hned jako první větrná elektrárna, která paradoxně ale pro ptáky v našem prostředí zase takový problém nepředstavuje, je to spíš problém potom pro jiné skupiny živočichů, hlavně netopíry a podobné všechny další věci, včetně takových banálních věcí, jako je prostě nezakrytý sud s vodou nebo nedobře zabezpečený komín, což může být fakt jako obrovský problém letální třeba pro některé druhy sov. Pro příklad třeba pro takového sýčka se uvádí, že právě takováhle banalita, kdy jsou prostě nezakryté sudy nebo nezabezpečené komíny, vlastně představuje tak významný faktor té mortality, který v podstatě spolu teda s těmi ztrátami toho prostředí tenhle ten druh prakticky do na pokraj vyhubení. No, ty sýčci u těch mláďat zvlášť se uvádí, že jako přežije do dalšího roku z těch vyvedených mláďat jenom třeba nějaká třetina těch jedinců a naprostá ostatní většina prostě končí tady v těchto těch pastech. To znamená, pokud se nám povede odstranit takovouhle zdánlivě jako banální věc, jako jsou nezakryté sudy nebo roury, komíny, tak vlastně velmi významně podpoříme tady tenhle ten druh a nemusíme řešit žádné vypouštění a žádné repatriace a podobné nesmysly, které jsou většinou velmi drahé, nákladné, ale prostě ty mláďata nějaké nám zůstanou.
2: Já bych tady k tomu možná třeba řekla jenom svoji vlastní zkušenost od nás z vesnice. Jednak u sebe domů my teda máme taky komín na baráku, ale netopíme naštěstí, ale už se mi dvakrát stalo, že vlastně jsem najednou člověk slyšel dole nějaké šustění a otevřete vlastně dole ten dvířka spodní toho komínu a byl tam vrabec prostě spadený. Takže ale naštěstí to dobře pokaždé dopadlo.
3: Máte štěstí, že to dopadlo dobře.
2: Že vlastně takhle propadne dospělý pták, ale byl to dospělý pták.
3: No, tam hodně záleží na konstrukci toho komínu. Já to dělám skutečně jako fyzicky, že tam opravdu někdy musí člověk vylézt na ten komín, jako opravdu s komíníkama nebo třeba s plynařema se v tomhle spolupracuje. Problém je to hlavně pro ty sovy, které mají tendenci prostě prolízat ty dutiny. A pokud by to byl starý komín, zděný, my máme takový v Beskydech starý, obrovský, 150 let starý, tak tam není problém. Tam se ten síček nebo ta sova pálená se tam třeba otočí a vylezou zase zpátky. Ale když je to prostě roura kovová, kde je málo místa, tak oni těma drábkama se tam nevyšplhají, stejně tak to nedokážou ani netopíři, těm se to stává taky. A co je ještě úplně nejnebezpečnější z těchto těch věcí, tak je to, že občas tyhle ty druhy zalízají dokonce i do takových těch plynových topidel, to jsou vavky staré, které už se dneska naštěstí až tak moc nepoužívají, ale kdy vám vlastně z fasády z vnějšku čouhá takový ten košíček a vede to dovnitř do toho plynového topidla. A tyhle ty malinké druhy, jako je třeba netopě nejmenší nebo třeba nejmenší druhy ptáků, síkorky a tak, tak dokážou prolíst těma škvírečkama, dokážou tam zalézt, no a třeba v případě těch netopír, on tam zapadne, píská tam, nedokáže se dostat ven, za ním zalízají další a může vám tam napadat takhle prostě desítky tady těch malých netopírů. No a jako samozřejmě je to krize pro ně, ale taky je to extrémně nebezpečné, protože vy, když potom na podzim tady v tom plyňáku zatopíte, tak vám může vyletět do vzduchu. Skutečně vám jako vybouchne celý barák. Jo? Takže tohle řeší i Česká společnost pro ochranu netopíru, další mé působiště a právě vyvíjíme různé spolupráci s těmi firmami a plynaři a tak vyvíjíme vlastně ty zábrany tak, aby tyhle ty zvířata tam nemohly prolézat a nebylo to takhle nebezpečné. Takže zdánlivě vypadá to jako banální, ale i ten pitomý komín, kdyby třeba to nebyl vrabec, ale byl to nějaký puštík a on by vám tam chcípnul, nevšimli byste si toho, tak on ten komín jako může ucpat. Takže když pak topíte na podzim, tak zjistíte, že ne to. No a jediná možnost je pak celý komín rozebrat. To už jsem taky zažil, že opravdu musíte.
2: Já jsem vlastně tady tuhle zkušenost svoji zmínila schválně, protože vlastně člověk jako kolikrát chodí bezmyšlenkovitě, tak říkajíc, třeba i kolem těch různých rour, nebo i prostě doma, a nebo prostě venku vidíme mladé lidi zabořené hlavy do mobilního telefonu a ne vždycky úplně vnímají, co je kolem sebe, co je kolem nich a že vlastně kolikrát, to je zase další moje zkušenost, že člověk prochází kolem domů a okapových rour, těch, které jsou, že jo, zakotveny do země a je tam potom takový ten povrch odklápěci a teď najednou tam slyšíte, že se tam něco třepotá, že tam je nějaký chaos a opravdu dvakrát se mi stalo, že jsem sama vypouštěla zase mladé ptáky, když se člověk opravdu podívá.
3: No, se to stává malým kachňatům, to je takové docela jako, že padají tady do těch kanálků a takovýhle různých věcí. Já mám dokonce jednu prezentaci přímo ptačí pasti, teď ji budu povídat na jedné škole, to se ještě možná dostaneme. Ale tam právě na prvním slajdu té prezentace je takový obrázek nakreslený, kde jsou všechny možné ty ptačí pasti. Se tam s těma ptákama je tam prostě nějaký prosklená budova s krahujcem, je tam nějaká ta roura, kavka, takhle u komína. A je tam právě taková nešťastná kachna maminka, která kouká takhle do toho kanálu, do té mřížky. A vždycky to mám takový, jakože dávám těm lidem na začátek té prezentace, ať si zkusí spočítat, kolik těch pastí v takovémhle obrázku města je. Ono jich je tam asi 15.
2: My si o tom budeme samozřejmě povídat podrobně i dál, také o tom, co chystáte tady na jedné olomoucké škole. A samozřejmě také o té cestě k tomu, jak ty ptačí pasti, ale nejen ptačí, i pro další zvířata, jak se prostě zachovat, aby nebyly. Tak o tom si budeme povídat víc za chvíli. Dnešním hostem je zoolog Evžen Tošenovský.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Je s vámi Český rozhlas Olomouc. V Dobré radě si povídáme o ptačích pastech na lidských sídlech a povídáme si dnes se zoologem Evženem Tošinovským z České společnosti ornitologické a přírodovědecké fakulty a Centra poznání Univerzity Palackého nebo Pevnosti poznání Univerzity Palackého tady v Olomouci. My máme na telefonu samozřejmě také možnost pro vás pan Robert z Olomouce přímo. Dobrý den, vítejte a ptejte se.
1: Dobrý den, já bych měl takové dotaz. My máme na dvoře krmitko, tak vždycky tam dáváme vrabčákům, rohlíky dáváme chleba, ale dáváme i ptačí zob. Tak co je lepší, to je jedna věc. A druhá věc, mám na dvoře budky, teď už dlouho ne. A jednou tam byli vrabci a vychovali potomstvo, což jsem měl z toho radost. Ale někdo doporučuje, že dát bydýlko a někdo ne. Jak je to s těma bydýlkama, prosím?
2: Já se, pane Roberte, omlouvám, ale zkuste si najít díl, kdy jsem tady u paní Ješkové byl někdy v lednu a to bylo právě k krmítkům, jo? To bylo na krmítka, to bylo jiné téma. A pokud je u těch budek, tak se zkuste podívat na web, samozřejmě bydýlko do budky nepatří.
1: Ne, tak já se ptám, jestli to doporučujete
2: takže
1: nebo ne.
2: Tak ne, budky určitě nepatří, ale to se zrovna netýká ptačích pastí, takže zkuste. Třeba ten krmítkový díl.
0: Kdybychom jenom ťukli to krmení, tak chleba asi ne.
2: Tak zrovna u těch vrabců nebo třeba nějaký jako kačeny to zvládnou, ale není to samřejmě ideální, o tom jsme se bavili.
1: Jo, takže lepší ten ptačí zobku.
0: No to v každém případě.
2: Tak, díky.
0: Děkujeme, nashledanou a díky za to, že se snažíte ptákům takto pomáhat. Ptačí pasky, pojďme v tomhle tématu teď pokračovat. My jsme se rozhodli, že jednou vlastně z těch největších pastí, které můžeme vlastně kolem sebe vidět a na kterou se teď zamíříme, jsou skla. Prosklené plochy budov, okenní tabule. Je to hodně velký problém?
2: No, tohle, pokud se budeme bavit čistě o ptácích, tak je to zrovna ten největší z těchto problémů, pokud se bavíme o těch ptačích pastech. Jo, ono ne, že by my jsme se rozhodli, že to je problém, ale on opravdu objektivně je obrovský. Lidi si to zase neuvědomujou, je to takové zdánlivě banální, ale je to obrovský problém, který by se nám podařilo trošku vyřešit. Tak nemusíme řešit prakticky nic jiného. Jo? To by jsme jako měli vyřešenou ochranu ptáků prakticky všude. Paradoxně je to takhle, jak zmiňujeme. Jo? Pan Robert tady teď volal s krmítkama a s budkama. No to je krásná podpora všechno. Ale v podstatě tohle je taková činnost, kterou my děláme sami pro sebe. Pro ty ptáky to není nic extra důležitého.
0: Uživí se i bez nás.
2: Přesně tak. Jo? Naopak my jim tím můžeme udělat docela jako problém i těma budkama, jo? Ve výsledku. Ale tohle je to reálné, co bychom měli dělat. My bychom neměli ty zvířata reálně likvidovat, házet prostě té přírodě klacky pod nohy aktivně a pak nemusíme řešit náš nějaký management. Jo, to je nesmysl. Takže skla jsou opravdu největší problém tady z těchhletěch skutečně té civilizační mortality. Jenom pro vaši představu, strašně špatně se odhaduje ten rozsah a není to úplně přesné, ale podle různých studií a publikací, hlavně které v poslední době jsou dělané hlavně teda v Severní Americe, tak tímhletím způsobem končí každý rok určitě přes miliardu ptáků, jedinců skutečně, jenom pro Evropu.
0: Kvůli
2: skleněným plochám.
0: Miliarda ptáků.
2: Pro Evropu je ten odkaz někde okolo nějakých 100 milionů prostě ročně. Jo? Jsou to obrovské čísla. Pro naši republiku my tak jako odhadujeme z těch studií a z těchto těch věcí, že se ta reálná míra té mortality může pohybovat někde okolo jako jednotek milionů až jako víc 100 tisíc jedinců skutečně zabitých, reálně zabitých od tyhle ty skla. Je to obrovské množství. Ono, když si to jenom uvědomíte, když právě jste správně říkala, že když jdete po městě a nedívají se lidi, tak když se budete dívat a uvidíte, kolik těch nebezpečných skel je, ať už těch průhledových, jako jsou třeba nějaké zastávky, anebo těch zrcadlících se, což může být klidně fasáda tady domů, hnedka vedle tady je Flora, tak tam je zrovna jeden z těch nebezpečných domů, které se pěkně zrcadlí a těch ptáků se tam může zabíjet obrovské množství. A další problém z našeho jakoby odborného pohledu, když se na to zaměříte trošku víc, tak někdo, třeba když jsem měl nějakou debatu s jedním panem profesorem u nás, panem prorektorem, který je takový technik a je takový matematik, to spočítal, pak si stál nějaké publikace, říkal, no ale Evžene, a kolik jako kočky zabijou těch ptáků? Já jsem říkal, ano, kočky zabijou taky, naše toulavé, to je další faktor civilizační mortality, který prostě do přírody nepatří. Ale když si to tak uvědomíte a podíváte se na to z pohledu toho odborného biologa, tak ta mortalita způsobená těma kočkama je něco jiného než mortalita způsobená těmi skly, protože ty skla si nevybírají. Kočka, ačkoliv ano, je to prostě náš zabiják, kterého my tady někde dáváme, tak pořád je to živý predátor, který uloví velmi pravděpodobně něco, co je slabé, mladé, staré, hloupé, jo, geneticky nekvalitní, oslabené, takovéhle jedince oni uloví, pravděpodobně i běžnější druhy, třeba ty vrabce, síkorky, kosa, asi vám kočka neuloví moc často třeba ledňáčka nebo roríse nebo něco podobného, ale ty skla si nevybírají. Ty zabíjejí, ať jste geneticky kvalitní, ať jste vzácný druh nebo méně běžný. My tady třeba na fakultě, když jsme dělali monitoring mortality na sklech na nové budově naší fakulty, což je teda trošku ostudné, ale dneska už je částečně aspoň zabezpečená, tak jsme tam měli neskutečné spektrum druhů. Druhy, které jsme vůbec netušili, že by v Olomouci vůbec mohly být. Měli jsme tam zabitou třeba sluku, měli jsme tam zabité kosy horské, dva kosy horské, kteří evidentně táhli, migrovali, ale nikdo nikdy by neodhadl, že kosy horští migrujou přes Olomouc. V jednu dobu tam byly desítky síkor uhelníčků, protože ty zase při migraci prostě letí do parku, stejně tak se pozabíjeli nějaké roky potom vlastně u nádraží, u budovu vedle krajského úřadu AGELu. No, takže je to strašně zrádné, ty skla jsou opravdu strašně nebezpečné a mají na svědomí obrovské mortality, včetně jakoby vzácných druhů a včetně těch geneticky kvalitních jedinců, což je pro nás jako to asi nejnebezpečnější na nich.
0: Co s tím, jakým způsobem vlastně tyto plochy můžeme zabezpečovat a nejen v těch velikánských objektech, o kterých jsme hovořili, jako je třeba tady v Olomouci budova fakulty anebo Flory, ale třeba i u nás doma. Tak o tom si budeme povídat víc za chvíli. Dnešním hostem je zoolog Evžen Tošenovský.
3: Český rozhlas Olomouc, Rádio

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: S vámi je dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si o smrkících pastech pro ptáky, které vytváříme my, lidé. A konkrétně teď hovoříme o prosklených překážkách, které jsou jednou z nejzávažnějších příčin mortality, úmrtí volně žijících ptáků. A jak už tady také říkal náš dnešní host, zoolog Evžen Tošenovský, každý rok na světě po nárazu do prosklené plochy, prostě i do okna, obyčejného okna, které máme na domě, přijde o život více než miliarda ptáků. Jsou to oběti, které třeba tady na území České republiky se čítají určitě až na milion jedinců ročně. Jak vlastně ptáci tu skleněnou plochu, to okno, to prosklené, jak oni to vidí?
2: No, nevidí. Stejně jako to nevidíme my. Já se často setkávám s tím, že vždycky říkám na přednáškách, ptáci mají naprosto dokonalý zrak, mnohem lepší než my. Oni mají obrovskou rozlišovací schopnost očí, vidí daleko víc barev, ale sklo jako průhledný materiál nevidí nikdo. Nevidíme ho my, nevidí ho ptáci, nevidí ho ani hmyz, který se orientuje očima, třeba vášky nebo motýly. Ti se mimochodem taky zabíjejí právě o skla, to je taky, jsou doložené fakt jako velké úhyny třeba vážek nebo i velkých brouků a motýlů. Protože když si to tak uvědomíte, tak v přírodě neexistuje nic, co by bylo průhledné a bylo to pevná překážka. A nebo se to zrcadlilo a bylo to pevná překážka. Jediná taková věc je zrcadlící se vodní hladina. No ale o vodní hladinu se nezabijete, jo? Takže to by už žádní ledňáčci neexistovali. Jo?
1: Ani sluneční paprsky, když se odráží a ta plocha nějak září, tak to je taky neodráží.
2: No samozřejmě za určitých situací a jako vidí, stejně tak vidíme my. Ono, představte si, když půjdete teďka kdekoliv, když jsem tady k vám vcházel do rozhlasu, taky máte velké prosklené dveře. Na těch dveřích jsou takové pásky, takové bezpečnostní linky ve výši očí. To je přesně z toho důvodu, aby vy jste do nich nevrazili. Ano. Abyste věděli, že tam je to prosklení. Stejně tak to potřebují vidět ti ptáci, že to je nějaká pevná překážka. Mm-hmm. To zrcadlení bývá problém, ono to totiž není tak jednoduché. On ten problém není pořád stejný. On je daleko větší ve chvíli, kdy třeba klesne sluníčko a začne vám to světlo svítit tak, že ta plocha se začne zrcadlit. A nemusí to být dokonce ani jenom sklo, ale v určitých situacích se zrcadlí třeba i hodně naleštěné kamenné obklady. To je na té naší fakultě problém. Případně to může být třeba něco kovového, se taky jako může zrcadlit, může to vytvářet ten reflexní efekt. A to zrcadlení je možná ještě zákeřnější než ten průhledový efekt, protože vám to vytváří nějakou fiktivní krajinu, která jde vidět jakoby v tom zrcadle. No a ten ptáček prostě letí na ten strom. My v takovou chvíli, jako jo, pokud je to normální barák, tak náš mozek si s tím poradí a řekne to, tam asi ten strom neroste. To je zrcadlení. Ale když vás zavřou do zrcadlového bludiště, tak vy tam taky nebudete vědět, kam jít. Jo? To je efekt zrcadlového bludiště, že budete chodit a narážet. To se ptákům taky stává v určitých situacích na určitých stavbách. No a pokud chceme zamezit tomu, aby se tam to zvíře zabíjelo. Samozřejmě, vy když projdete tady dveřma v rozhlase, tak se nejspíš nezabijete, protože vy půjdete rychlostí nějaké 2 km v hodině, narazíte, tak možná vám bude téct krev z nosu nebo něco takového, pořežete se třeba sklem. Ale ti ptáci se pohybují rychlostí přes 60 km v hodině. I ty nejmenší pěvci, když letí, tak letí velmi rychle. Takže ten náraz je strašně silný a je skutečně jako ve velké většině letální. A my, pokud tomuhle tomu chceme zabránit, tak to musíme udělat úplně stejně, jako to děláme u nás u lidí. Musíme jim ukázat, že ta překážka tam je a že přes ní nemůžou proletět. Nijak nebude fungovat nějaké plašení. Občas lidi možná znají, že se nalepujou někde nějaké siluety dravců. Má to fungovat jako plašení, ale to je věc, kterou si někdo někdy vymyslel. Vůbec to takhle nefunguje. Ti ptáci tam vidí jenom černý flek.
1: Zatažená záclona to, nebo žaluzie také nefunguje.
2: To může zabrat, ale u těch siluet jde o to, že když bych nalepil siluetu tady na dveře rozhlasu, tak mě taky vás nevyplaší, že jo? Kdybych tam nalepil tygra, tak tam asi taky jako poznáte, že to tygr není. Ptáci vidí prostě černý flek. Záclony, všechno tohle to může pomoct, ale může to pomoct jenom v případě toho, že tam je ten průhledový efekt. Když je to zrcadlení, tak pokud ta záclona bude vevnitř, tak to zrcadlení zvnějšku nijak nenaruší. Jakýkoliv ten pohled nebo to zabezpečení musí být z vnější strany, protože prostě cokoliv, co je za zrcadlem, tak nemůžete vidět.
1: Takže všechno zvenku vlastně.
2: Takže všechno by mělo být zvenku. Samozřejmě trošku může v určitých situacích i ty záclony, i něco takového pomoct, ale vždycky jde o to zjistit, jaký tam ten problém je, co se tam zrcadlí. jestli je tam ten průhledový nebo ten zrcadlový problém, většinou je kombinovaný, většinou vždycky nějaké to sklo se v určitých situacích vždycky i zrcadlí, speciálně třeba moderní skla, které jsou dvojskla nebo trojskla, tak se zrcadlí prakticky vždycky. Takže musíte prostě tu plochu zvýraznit tak, aby ten pták viděl, že tím neprojde. Stejně jako vy tady ve dveřích rozhlasu, když půjdete ráno, budete rozespala, ještě nebudete mít kafe v sobě, tak prostě půjdete takhle v polospánku a klidně projdete zastávkou nebo nějakýma dveřma. Úplně stejně se to děje u těch ptáků.
1: Jakým způsobem si s tím tedy poradit? Já se přiznám, že jsem se také myslela, že ti dravci nalepení na to sklo, že to pomáhá, říkáte, že ne. Takže máme tady problém, jak ho vyřešit. Tak to nás poslouchejte, protože podrobně si o tom povíme za chvíli se zoologem Evženem Tušenovským.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: O tom, jak zabezpečit lidská sídla, aby třeba naše okenní tabule nezabíjely ptáky. Tak o tom si dnes povídáme o ptačích pastech se zoologem Evženem Tošenovským tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Tak, já si myslím, že my jsme ty pasky teď popsali poměrně velmi důrazně a výrazně. Co s nimi?
1: Už jsme to trošku naťukli v tom minulém vstupu, to znamená, pokud se bavíme o těch sklech, musíme to sklo zvýraznit jako neprostupnou překážku. Stejně tak, jako to děláme u nás, jak máme stavební normy, bezpečnostní předpisy, že na zastávce musí být nějaký pás. Takové nejjednodušší řešení, ale ne jediné, bývá většinou vnější polep. Ty další řešení může být všechno možné. Pískování dokonce jsou i takové jako ideální, tedy třeba mít předokenní sítě proti hmyzu, to je naprosto stoprocentní. Jsou i speciální takové jako typy.
0: No ale zase se můžou zamotat do těch sítí, ne?
1: Musí být pevně vypnuté, samozřejmě tak, aby se tam nezamotavily. Existuje takový systém, tomu se říká akopian podle Ameriky. Jsou to natažené vlastně taková harfička, takové struny, konce to používají i na kolibří. To mají a tak, že i kolibřík se může zabít o sklo v Americe. Ale u nás nejčastější a takový nejjednodušší je ten vnější polep. On může být provedený jakkoliv, dekorativně, různě barevně, může být velmi elegantní, můžou to být nápisy, může to být linkování, můžou to být obrázky, můžete dát dětem fix na malování na sklo a nechat je pomalovat skla z vnější strany, to taky funguje. Mm-hmm. Jediné, co je důležité, že ten obrazec, to, co tam na tom skle je, musí být dostatečně hustý na to, aby ti ptáci viděli, že tím nemůžou proletět. Tak jako vy, když budete mít ten bezpečnostní prvek, ono když ho dáte nad hlavu vysoko, tak vy tam pořád můžete projít. Jo? Pořád se vám bude zdát, že tam projdete.
0: No ale zase, aby nám šlo světlo.
1: Abychom viděli, tak to se řeší taky. Ty bodíky totiž můžou být, to je jedna výhoda ptačích očí oproti našim, že ty bodíky nebo ty linky nebo všechno tohle může být strašně maličké. Ptačí oko vnímá už třeba milimetrové objekty, mají daleko větší rozlišovací schopnost. Takže existuje i taková forma, co teď jsme zrovna probírali třeba na zlínském magistrátě, to budou používat, a to jsou mikrobody. To jsou takové malinké body, které vy prakticky vůbec zevnitř nevidíte. Podobný efekt je, možná to znáte třeba z autobusu nebo z nějakých hal nádražních a tak. Když se tam díváte blízko, je to malinký bodík, který ale hodně hustý. Ten polep je hodně hustý, hodně malých bodíků. A když se díváte z větší vzdálenosti, tak to tam jako vidíte, že tam je prostě nějaká překážka. Ale když se díváte zevnitř, tak vám to ten výhled nevadí.
0: A to je teda nějaká folie, která se
1: jsou
0: na to
1: různé,
0: okno dá,
1: jsou to nebo... Různé folie to vyrábějí normálně reklamní agentury, dá se to objednat jako velkoplošný polep a podobně. A nebo pak existují i různé další formy toho polepu, které jsou jakoby co nejméně rušivé, které využívají třeba nějaký UV efekt, kdy ptáci vidí v UV spektrum i ne, takže ten polep vypadá takový jako průhledný, ale zase není to stoprocentně spásné, je lepší, když se na to vždycky podívá někdo, kdo tomu trochu rozumí. A tyhle ty polepy, hlavně teda proto využití třeba na rodinných domech a podobně, můžete sehnat třeba i přes náš web www.birdlife.cz, kde jednak teda najdete web České ornitologické společnosti, kde najdete všechno možné právě k tomu, jak zabezpečovat skla a nejenom skla, ale můžete tam právě získat, najít vlastně i nějaký vhodný polep pro tohle, případně se poradit.
0: Já možná tu adresu znovu zopakuji, je to www.birdlife.cz.
1: Ano, Birdlife, protože Česká ornitologická společnost zastupuje celosvětovou organizaci Birdlife na našem území.
0: Takže u vás se to dá vlastně i koupit. Já vás poprosím, dejte si ještě sluchátka, protože snaží se nám tady také provolat někdo z posluchačů. Tuším, že je to Jihomoravský kraj. Je to tak? Dobrý den.
2: No, tady Kostela Letovice. Máme takový problém taky. Máme okna 150 na 150 a máme tady přemnožené hrdličky. No a ty nám tady vlítnou občas do okna, které je orientovaný na jich. Tak jsem to zkoušel různě zevnitř, nějaký závěsí,
1: no, to je přesně, co jsme říkali. Tam bude ten zrcadlový efekt. Tam se to zrcadlí nějaké okolí zahrady.
2: Já jsem dal zvenku takový špagátky, tak metru, půl metra dlouhý jsem zavěsil, jo. A z vrchu dolů.
1: To je ten akopian, to je přesně ono.
2: Metru, no a no, jsou tam součky a ty se ve větru.
1: A ono se to hýbe, to je přesně to, co jsem zmiňoval. To je ten systém akopian, to je známé z Ameriky. Ono to, buď to může být jako taková větrný závěs, tím je to ještě tím, že se to hýbe, tak ty provázky můžou být velmi tenké, oni můžou být fakt jako 2 milimetrové a ten pohyb ty ptáky jako na to upozorňuje. Jo? Takže to je přesně, co to je, děkuju,
0: to je
1: to jste použil vlastně systém akopian, přesně to.
3: toho typu.
0: Jo, děkujeme, děkujeme. Tak ať to funguje, zdravíme Jižní Moravu.
1: A jinak právě ty hrdličky a ti holuby hřivnáči a tak jsou velmi tím ohrožení. No,
0: tady máme reakci SMS-kovou, máme doma prosklenou verandu, závěs pomohl, jednou tam holub vléta, ale dostali jsme ho ven a už se to neděje, tak asi je to nějaký pevný
1: to
0: závěs.
1: To možná myslí spíš, že vletěl dovnitř, že dovnitř. Právě se dostal. To je další, jo, že oni, když vletí do nějakého prostoru, ve kterém jsou pak uzavření, tak buď se tam zase zrcadlí v tom prostoru, nebo vidí skrz, snaží se dostat a oni se vlastně umlátí. To je další věc, že oni se nemusí zabít jedním nárazem, ale když máte třeba fakt takovou tu zrcadlovou past, kdy máte prostě, když se vám zrcadlí jakoby fiktivní okraj té stěny, tak je to to samé, jak to zrcadlové bludiště pro nás.
0: Rozumím, pojďme si ještě popovídat o konkrétně tedy o těch možnostech. Takže nalepit něco na sklo, to je vlastně jedna z možností, něco hodně
1: hustého. Musí být něco, co je před tím sklem, musí to být zábrana vždycky před tím sklem. Tak jak říkal i ten pán, vlastně zmiňoval teďka systém Akopian, to není polepět, jsou to vlastně pověšená záclonka.
0: To je další vlastně varianta taková, která já musím říct, že to se mi hodně líbí.
1: Je to šikovné,
0: víc, než něco lepit na sklo.
1: Je to šikovné, není to použitelné úplně všude. Jo? Musíte si představit, když máte obrovský dům administrativní, tak tam těžko natáhnete desítky metrů. To jde jako, někde už jsme to testovali, zkoušeli. Na některých místech to jde použít, někde ne. Záleží vždycky, prostě žádné to řešení není zázračné. Vždycky záleží, co to je za typ domu, jaký je tam ten typ problému. My teď třeba budeme mít, já mám tento týden zrovna takové jako skleněný týden, protože zítra máme školení právě pro posuzovatele tady těch staveb a právě na pevnosti poznání. No a ve čtvrtek pak budeme mít takovou akci pro veřejnost v rámci školy, tady v základní škole Holečkova, kde právě tenhle problém řeší, kde budeme ty skla zabezpečovat i přímo s dětmi vlastně v rámci výuky, budeme k tomu mít nějaké přednášky, dětičky si polepí vlastní školu, což se vám taky nepovede často si polepit školu jenom
0: tak. Čím budete lepit?
1: No budou to právě polepy, které nám zůstaly z nějakého projektu dřívějšího, takové jako barevné kolečka, něco takového pěkného, takže to bude vlastně celodenní akce tohoto typu.
0: Říká zoolog Evžen Tošinovský, který je dnes tady hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli nás čeká už finále toho našeho dnešního povídání.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Zoolog Evžen Tošenovský je dnes hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Naše téma ptačí pasky. Zmínili jsme skla, prosklené tabule, okna, jak je zabezpečit. A další velké téma?
2: No, těch ptačích pastí, samozřejmě té civilizační mortality je spousta, takže bychom se tady mohli bavit třeba o dopravě, jo, to je taky poměrně velký problém, dneska taky řešený i třeba z hlediska netopíru, to řešíme taky, a nebo potom energetika, což se týká drátů, sloupů elektrického vedení, nebo takových těch populárních větrníků, větrné elektrárny, které ale zrovna třeba pro ptáky takové riziko moc nepředstavují v našem prostředí. A navíc jsou docela dobře podchycené metodicky, ten systém tam funguje, hodnocení a všechno další. Co je trošku problém pro nás z posledních let známý, je ten, že větrné elektrárny jsou větší problém pro netopíry než pro ptáky, protože z nějakého důvodu netopíři aktivně do tohohle prostoru těch větrníků mají tendenci naletovat, a zvlášť takové ty migrující druhy to může fakt jako vybíjet ve velkém. To je známé hlavně ze Severní Ameriky, takže u nás se tomu v rámci třeba České společnosti pro ochranu netopírů věnujeme. Máme k tomu, teď jste říkala, že jste tady nedávno měli k no-go zónám nebo k těm green zónám vlastně na výstavbu větrných elektráren, akcelerační zóny, tak tam se vlastně zapojujeme taky do těchto diskuzí, ale je to taková složitější věc, která pro normálního člověka asi není úplně jednoduše ovlivnitelná. Uh-huh. Ale třeba ty dráty nebo sloupy elektrického vedení jsou důležité v tom, že si můžete jich všímat. Můžete si všímat toho, kdekoliv najdete třeba popálenou poštolku nebo tam uvidíte prostě tyhle ty věci, tak určitě zadávat ty informace třeba přes naši databázi AVIF, což je databáze, kterou najdete na stránkách birds.cz, kde můžete zadávat všechna tahle pozorování. No a my potom tyhle ty informace spolu s energetiky, se kterými máme dlouhodobou spolupráci, se všemi vlastně těmi velkými energetickými společnostmi, ČEZu, EONu a podobně, tak řešíme právě zabezpečování hlavně těch sloupů, ale i těch vlastních vedení, těch linek, protože tohle je velmi nebezpečné hlavně pro dravce nebo třeba pro čápy. Tam končí většina čapích mláďat, končí na sloupech a drátech elektrického vedení. Takže i tam se člověk může zapojit. Ono to třeba nepůjde hned, to zabezpečení, ale ti energetici, pro ně samotné je to důležité, protože takový spálený čáp jim vyhodí celý okruh a musí tam složitě jezdit, nebezpečně to vyměňovat, takže pro ně je lepší mít bezpečné sloupy, zabezpečené tak, aby se jim tam tohle to nestávalo.
1: Máme poslední minutu našeho povídání. Co byste vzkázal na závěr?
2: No, aby bylo ptačích pastí co nejméně, no.
1: Takže doporučení pro lidi podívat se na www.birdlife.cz.
2: Podívat se na web České ornitologické společnosti, máme tam i různé návodné videa a všechny možné prostě věci. A taková asi ta nejjednodušší věc, co může každý udělat, je dneska si zajít, obejít si dům, podívat se, kde se mi co zrcadlí na domě a říct si, aha, tak tam třeba pověsím ty provázky, jak volal teď pán z Jižní Moravy, anebo si udělám nějaký prostě dekorativní polep. To je v podstatě to nejjednodušší a je to daleko důležitější než jakékoliv krmítka nebo budky udělat tohle. Tím opravdu pomůžete ptáčkům daleko víc.
1: Já moc děkuju za vaše slova. Určitě se tady nesetkáváme naposledy, protože je toho ještě hodně, o čem můžeme hovořit, co můžeme pro nejen pro ptactvo, ale vůbec pro přírodu a tím pádem i pro sebe udělat. Evžen Tošenovský, zoolog z České společnosti ornitologické a přírodovědecké fakulty a vzdělávacího centra Pevnost poznání Univerzity Palackého. Dnes byl hostem Dobré rady. Moc děkuju za váš čas. Ať se vám daří.
2: Já děkuju a budu se těšit zase někdy příště.
1: Ježková pro vás Dobrou radu připravila. Blíží se nám 11. hodina a nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela doktorka Barbara Geržová. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Volební komise v Olomouci se zaplňují. V Přerově se můžete zúčastnit charitativního běhu. Hokejisté Prostějova zahájili přípravu na ledě. Odpoledne bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Úředníci olomouckého magistrátu se připravují na říjnové komunální volby. Ve městě bude 96 místností. Jejich přehled je na webu města. Podle mluvčího radnice Jana Horejše se zatím daří obsazovat volební komise. Aktuálně se přihlásilo zhruba 200 tradičních zájemců.
3: Nicméně až 9. září v 16 hodin uplyne lhůta pro delegování zástupců, které budou nominovat do volebních komisí jednotlivé politické subjekty. Co se týká komisařů, jejich počet se zohledňuje a odvíjí od počtu voličů v každém konkrétním volebním okrsku.
2: Na dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku zemřel v noci na dnešek člověk. Podle policie zřejmě dálnici přebíhal a srazilo ho auto. Tragická nehoda se stala v úseku mezi Říkovicemi a Hulínem, řekl dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Dálnice byla kvůli vyšetřování několik hodin uzavřena, doprava byla odkloněna. Přerovský městský park Michalov dnes odpoledne ožije charitativním během. Výtěžek pořadatelé věnují na podporu neziskové organizace pomáhající rodinám s handicapovanými dětmi. Více za organizátory Nikola Gunišová.
4: Od 16.30 si tam lidi můžou vyzvedávat už startovní balíčky a potom vlastně od 6 hodin je ten samotný výběh. Jedná se o 2 až 3 kilometrový okruh. A vlastně ten běžec si může během jedné hodiny ten okruh zaběhnout, kolik je chce.
1: Sport.
2: Hokejisté LHK Jestřáby Prostějov v pondělí poprvé v kompletním složení vyjeli na led v rámci přípravy. Aktuálně má kádr 21 členů, trénovali i všechny letní posily, včetně obránců Staňka a Čápa a útočníků Šoustala, Kratochvíla, Hrušky nebo Jonáka. Kvalitu soupisky a její případné doplnění komentoval trenér a sportovní manažer Miloš Říha.
5: Co jsme chtěli přivést, tak se nám podařilo. Výborný hokejisti, převážně z Maxa Ligy, že jsme brali hráči, takže

0: Myslím, že ten kvalita je vidět. Teďka v tuhle chvíli to necháme takhle, do toho začátku, v tomhletom složení. Řešíme brankáře, ještě jednoho, a pak asi to uděláme tak, jak loni, no, že budeme to doplňovat v tom prosinci.
1: Klub obměnil i realizační tým. Novým asistentem je Jan Novák, trenérem brankářů Jaroslav Odehnal a kondičním trenérem Filip Ševčík. Počasí. Odpoledne čekejte na střední Moravě vyjasňování, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na 251. kilometru u Křenovic na Přerovsku ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto a je tam neprůjezdný pruh. Kolem auta se navíc pohybují lidé.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je pár minutek po 11. hodině úterý 11. srpna. Vy posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Kam vás vezmeme v následujících minutách? Vydáme se společně na Svatý kopeček u Olomouce do zoologické zahrady. Představíme si unikátní madagaskarské opice. Ano, jestli jste typovali, tak jsou to lemuři. Na tom africkém ostrově jich žije více než 100 druhů. V té olomoucké zoo můžete pozorovat 3 z nich. Za chviličku se za nimi vydáme v našem prázdninovém seriálu. Vydáme se také na Bouzov, kde na podzim loňského roku se dala dohromada parta lidí a na začátku září bude mít svou první premiéru. Ochotnický soubor zkouší pohádku. Vydáme se za nimi, nabídneme vám podrobnosti. No a připravené také další díl pořadu Babské rady. Vladimír Elán, Natálie Imbruglia a spousta dalších zpěváků, zpěvaček také zaspívá a zahraje. Tak hezký poslech.

0: Vladimír Mišík zpíval v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc svou píseň Jednohubky. Já věřím, že někteří z vás třeba nějaké jednohubky právě teď nebo chlebíček máte před sebou k snědku, taková svačinka před obědem, protože ten se určitě u vás za malou chvíli blíží. Co se také blíží, a to velmi rychle, je náš další výlet do olomoucké zóny na Svatém Kopečku. Podíváme se za lemury. Lemuři jsou endemité, což znamená, že ve volné přírodě nenajdeme nikde jinde na světě než na Madagaskaru. V zajetí na ně natrefíme samozřejmě v zoologických zahradách, také v té olomoucké, a právě tam se vypradíme. No a dozvíte se mimo jiné, proč se jim třeba říká duše zemřelých.
1: Vstupujeme do pavilonu opic a hned na začátku pavilonu máme skupinu lemurů vary černobílých, potom jsou lemuři tmaví a nakonec lemuři běločelí.
2: A je tady pořádný hluk, je tady početná skupina návštěvníků. Co je vlastně slyšet za těmi skly?
1: Je toho slyšet poměrně hodně, někdy i víc, než si sami návštěvníci myslí.
2: Ale vidím, že lemury to nechává naprosto chladné.
1: Ano, oni jsou zvyklí.
2: Ivana Petrová se usmívá a ta by určitě zareagovala jako chovatelka. Těch lemurů je tady celá řada. Jsme schopni je rozeznat my, laikové?
1: Určitě vary černobílý je největším lemurem, kterého tady chováme. Je pro něho typická taková delší srst, někdy se říká až plišová. Jsou černobílí, jak už napovídá název. A tady máme zrovna teď, se asi úplně nechci ukázat, ale máme tady i mládě. Potom lemuři tmaví. Samice jsou hnědé s bílými chlupy za ušima a samci jsou černí. Tady máme teď aktuálně samici, samce a jejich mládě, které se drží matky. Je to taky sameček, jak vidíme, je černý.
2: A co musíme tedy zdůraznit, tak jsou ty jejich dlouhé ocasy, protože jeden je tady natažený a je vidět, že je v podstatě stejně dlouhý jako tělo.
1: Je to tak. A taky tady vidíme, že teď jsou k sobě takhle schoulení, oni takhle rádi odpočívají a často ty ocasy taky omotávají kolem sebe navzájem, takže vytvoří takovou chlupatou kuličku.
2: Návštěvníci odešli, takže je tady ticho, ovšem lemuři se poměrně dost hlasitě projevují.
1: Lemuři se umí hlasitě projevovat, z toho v podstatě vyplývá i ten jejich název lemuři, protože v dávných dobách, když mořeplavci přijeli na Madagaskar, což je vlastně jediné místo, kde lemuři žijí, tak tam viděli v podstatě zvířata, která nikde jinde na světě nejsou, a slyšeli tady ty hrůzostrašné zvuky. Mysleli si, že jsou to nějaká strašidla duchové, takže je nazvali lemuros, což v jejich jazyce znamenalo duše mrtvých. My už dneska ale víme, že to žádní duchové nebyli a že jsou to taková pěkná zvířátka.
2: Kdy se hlasově projevují?
1: Většinou, když je něco vyruší, nebo když chtějí vědět třeba o zbytku skupiny, někdo je venku, někdo je uvnitř, tak na sebe volají.
2: A jsou to zvířata, která dobře známe z animovaného filmu Madagaskar.
1: Ano, tam je nejoblíbenější postavou určitě král Jelimán, což je lemur kata. Ty tady máme taky, ale ti nejsou přímo v pavilonu opic, ty najdeme hned u vchodu u pokladen. Je pro ně typický takový ten pruhovaný ocas, jinak jsou takové šedivé barvy a mají různé tmavé znaky na čenichu.
2: Co se týče péče o lemury, o ty jednotlivé druhy, je stejná?
1: Ano, dá se říct, že je stejná. Třeba lemuři kata jsou trošičku víc vybíravější v jídle, ale jinak se dá říct, že je to úplně stejné.
2: A ten jídelníček vypadá jak?
1: Mají snídaní speciální granule, potom takový ten základ jejich jídelníčku tvoří zelenina a trochu ovoce. Převážně ale zelenina, protože to ovoce pěstované v našich podmínkách je hodně sladké, není pro ně úplně zdravé. A taky je důležitou součástí jejich jídelníčku okus, to znamená větve s listím, můžeme to tady vidět i v těch kotcích. A bílkoviny jim doplňujeme tím, že dostávají třeba vařená vajíčka anebo luštěniny.
2: Já jsem překvapená teď, že jsou poměrně v hojném počtu vevnitř v tom pavilonu, i když je venku krásně, svítí sluníčko a je relativní klid.
1: Oni to tak střídají podle potřeby, mají v podstatě pořád otevřeno celý den, celou noc a střídají to podle vlastního uvážení.
2: Říká Ivana Petrová, chovatelka lemurů, se kterou se můžete potkat, pokud navštívíte zoo na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok, nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

Lenka Filipová právě dospívala Norský dřevo, Norwegian Wood, jak jste slyšeli v angličtině. No a jestli nechcete být dřevo, tak byste asi neměli být hercem. To se tak říká, že když je někdo dřevo, tak není úplně dobrý herec. My se teďka na několik herců půjdeme podívat, protože divadelní spolek Bouzovský ochos tvoří parta nadšenců, kteří právě připravují svou první premiéru. Bude to pohádka, jak to bylo s Růženkou, kterou napsal Stanislav Tomek. Ta parta lidí si své pomocí postavila jeviště, dali dohromady scénu, rekvizity i kostýmy. No a těm svým budoucím divákům, což můžete být třeba i vy, radí, zapomeňte na všechno, co vám o Šípkové Růžence vyprávěli v dětství, protože tohle, co my vám předvedeme, bude úplně jiné. No tak se za nimi teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc pojďme podívat na zkoušku.

0: To je ještě v podstatě z nějakých téměř 100 palet a náš technik, říkáme mu dědek, tak to nějak počítal asi 3000 hřebíků a vrutů.
1: Ale víte, po čem chodíte?
0: Je to pevný jako skála.
1: Jsem na tom nejdůležitějším místě s principálem Tomášem Šípem. Tady už je postavená scéna, protože se chystá zkouška. Máte tady dveře, zrcadlo, stůl, dvě židle. Kulisy maloval kdo?
0: Členky našeho souboru Anna a Monika.
1: Pojďme za ty šály, tady jsou samozřejmě nachystané rekvizity a hned dobrý den.
0: Spousta nepořádku.
1: Hlavně, že vy to máte den, pořádek.
2: Vás pěkně moc blízko ke mně, nechoďte, protože já jsem ta zlá, co přeje tu smrt.
1: Dobře, a už jste v roli?
2: Už se do ní dostávám.
1: No, já k vám přece jenom skočím, protože vy tady máte to, co v divadle nesmí chybět, a to jsou líčící stolky.
0: Zařídili jsme se, jak nám situace dovolila. Samozřejmě jsme velice vděční místním majitelům tohoto objektu, protože nám poskytli zdarma prostory k tomu provozování tohoto ochotnického souboru.
1: Štendry na těch kostýmy, tak s kým tady teď jsme?
0: Se zlou sudičkou a s jednou z princezen. Ivana Sobková-Netkovová a Marina Rajdová.
2: Mě Tomáš lámal asi 3/4 roku a tvrdil mi, že se skvěle hodím na roli, kterou pro mě má.
1: Jakou máte zkušenost s divadlem?
2: Žádnou.
1: Jak lezou do hlavy texty?
2: Mě naštěstí celkem dobře.
0: Můžu je pochválit, protože myslel jsem si na začátku, že s tím budou bojovat mnohem víc. Ale naštěstí ta hra, kterou jsme si vybrali, tak si myslím, že ten text nemá úplně složitý.
1: Co se děje v šatně před představením, to by mě zajímalo.
3: V komoři hledá korunku.
1: Ale našel.
3: Našel.
1: I paruku. Máte tady spoustu rekvizit, ale to si asi musíte každý hlídat sám.
4: Přesně tak. A zároveň jeden hlídá druhého.
1: S kým prosím mluvím?
4: S princem.
1: A civilním jménem?
4: Zdeněk.
1: Chtěl jste hrát prince?
4: Chtěl. Je to můj splněný celoživotní sen.
1: Tam už se zkouší.
5: Naše doba už je nenávratně pryč. No a možná je tak lepší. Aspoň máme klid.
2: Klid?
6: Co blázníš? Na lidi se musí působit. Že, mladá paní? Jinak máme utrum.
5: Od té doby, co jsme zůstali sami dvě, už to není ono. Sudičky stály u kolebky vždycky 3. Jak to potom vypadá?
6: No a co? Hádáme se tam jedna s druhou. Aspoň nemáš pořád převahu. Mě jste stejně byli vždycky proti mně.
0: Hledal jsem text, který by byl nějak jednoduchý a aby byl zábavný pro široké publikum. A pohádková komedie, tohleto téma mi přišlo jako správný recept.
1: Můžete prozradit něco z děje?
0: Možná to, že ne vždy to s Růženkou musí být tak, jak je to známo široké veřejnosti. Pan Tomek tuhletu pohádkovou komedii pojal trošku jinak a my jsme si to dokreslili ještě podle svého.
1: Co je skvělé ve vašem divadle, tak tady projdeme jednou chodbou a jsme v pohostinství.
0: Tak. Majitelé tu vlastní pivnici a ten sál vlastně k tomu patří, k tomu objektu.
1: To se i dobře zkouší, že?
0: Ano, ano.
1: Pohádkový svět může být pěkně zamotaný a přitom veselý a plný písniček. Důkazem je představení, jak to bylo s Růženkou divadelního souboru Bouzovský ochos. Můžete přijít na jednu ze dvou premiér, buď 5. září na 18. hodinu, anebo 6. září na 17.00 do Velkého sálu v Bouzově. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.

0: šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Gibson Brothers právě teď dospívali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pomalu, ale jistě se blíží 12. hodina, bude to přesně za 15 minut. No a já doufám, že zrovna teď nepobíháte někde po zahrádce a nezalíváte, protože být zrovna v tuhle hodinu na tom přímém slunci, nemyslím si, že je to něco moc příjemného, ale většinou zalíváte určitě ráno nebo případně večer odpoledne. No a při zalévání zahrady nezáleží jen na množství vody, ale právě i na tom, kdy tu vodu rostlinám dopřejete. A právě Babské rady dnes vysvětlí, proč ranní a večerní zálivka nepřináší stejné výsledky.
1: Babské rady.
2: Proč hraje při zalévání zahrady roli načasování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5. a 7. hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vtřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Petr Rezek právě teď zpíval píseň Moje díky patří vám. No a to bych chtěl říct i já, moje díky patří vám, že jste poslouchali dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc a já věřím, že budete poslouchat i odpolední vysílání naší stanice. Za malou chvíli je tady totiž poledne, 12. hodina, aktuální zprávy, s nimi přijde Gabriela Adámková, mě ve studiu vystřídá kolega Tomáš Kedzior a bude připraven na vaše telefonáty na číslo 221 555 444, protože se blíží písničky na přání, tak pokud máte někoho rádi, chcete mu něco poslat, tak samozřejmě zavolejte. Krásný poslech, hezké úterý.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kraj chce na Jesenicko zkrátit dojezdové časy sanitek. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, motoristé propadli. Odpoledne bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Záchranáři v Jeseníku a Javorníku budou mít nové výjezdové stanice. Olomoucký kraj za ně zaplatí více než 130 milionů korun. Otevřít by se měly za 2 roky. V plánu je i zcela nová základna v Mikulovicích, která má být hotová do roku 2030. Díky investici by se měl zkrátit dojezdový čas k pacientům v problematických částech regionu, jako jsou Vidnavsko a Zlatohorsko, dodává vrchní sestra jesenické záchranky Šárka Kubalková.
2: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut. Vidnavsko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
0: Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
3: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
0: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z červencového průzkumu společnosti Median. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15%, třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranice 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Interiéry zámku v náměšti na Hané na Olomoucku zdobí tradiční výstava květin. Vernisáž expozice je dnes v 16 hodin v sousední kapli Nejsvětější Trojice. V sobotu se návštěvníci můžou vypravit na speciální podvečerní prohlídku Zvůní květin. Pokračuje kastelánka Jitka Vychodilová.
4: Takže je to již tradiční akce, každý rok máme jiné téma. Letos to vychází tak, že 260 let od vzniku zámku. Už jsme měli třeba květiny ve spojitosti s krajkami, s klobouky, se dřevem, s kovem, se sklem, prostě těch možností byla spousta. Sport.
0: Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá a už není se Spartou.

0: v Francii. V Lyonu večer čeká Spartu odveta třetího předkola Ligy mistrů. První zápas vyhráli Pražané doma 2-1.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno. Teploty 23 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Fouká mírný severní až severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Držíte se na dálnici D46 u obce Držovice, směr Olomouc, pracují tu silničáře, pravý pruh je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To další krásný prázdninový den. S Českým rozhlasem Olomouc otevírá odpolední vysílání Tomáš Kedzior a písničky na přání startují právě teď. Volejte nám do studia na číslo 221 555 444. SMSky pište na linku 723 70 33 51.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví paní Miladu z Vítkova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím všechny lidi dobré vůle. Samozřejmě, že i vás v Českém rozhlasu Olomouc. Chtěla bych popsat své švagrové Helence Výchove z Vítkova k jejím narozeninám, protože ona, vaše radio strašně ráda poslouchá ho denně, tudíž má i dneska určitě jedno velké ucho, takže bych jí poslala písničku Paganini, kterou naspíval Karel Gott k jejím narozeninám. Hodně štěstí, zdraví Helenko, určitě mě slyšíš. Měj se hezky a poslechni si tu písničku, poslám ti s láskou. Děkuji vám moc krát a naschledanou.
0: Naslyšenou, zdravíme do Vítkova. Ta písnička patří také k dnešním narozeninám Marcelce Mikuláškové ze Střeně. Vše nejlepší přeje Beátka a babička. A také pro paní Zuzanu Zabořilovou ze Zábřeha k dnešnímu svátku. Zuzanko, hodně zdraví, štěstí k tomu svátku přejí společně manžel, syn a babička.

0: Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme paní Miladu do Přáslavic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Tomášku. Zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku a hodně zdravíčka posílám Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, Lidušce z Jeseníku, Zdenice s Kočenkou do Prostějova, Lidušce do Olomouce, Elišce do Václavova, Františkovi od Brna a Jirkům Olomouc a Jirkům Jeseník a Litové. Písnička je také pro vás, pane Tomášku. Přeji vám příjemnou službu a mějte se hezky naslyšenou.
0: A my přidáváme věnování k narozeninám panu Lubomíru Habrmanovi z Rudy. Hodně zdraví přeje bratr Jiří i Míša z Bukovice. Věnování a hezké potěšení Hradilákům do Bukovice přejí také Jiří a Míša a ještě věnování naší babičce Marušce Fantové do Sudkova. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a hlavně toho zdravíčka přejí Oliverek, Andrejka a Martin.

0: Aleš Ulm. Písnička Angelina nehraje tak často na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Staňku do Lomnice. Dobré poledne.
1: Dobrý poledne, zdravím vás, Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku prosím o srdíčka Lidušce z Jeseníku a její kamaráce. Lidušce z Olomouce, Zdeničce z Hrochova, Zdeničce z Holubic, Laďovi z Tovačova a jeho kanárku, ať pozdravuje sestru, že jí přeju hodně zdravíčka. A Janě a Jiřímu z Roštění, a tahle písnička je pro vás ostrýčka. Jste moc hodní a zakrýváte nám ten volný čas, jaký máme někdy. Děkuji vám a příjemný den.
0: Hezky zdravíme do Lomnice, Krýmařovu a písnička patří také pro manželé Sedláčkovi, pěkný den přeje Alena s Karlem, hrajeme i do nemile Zuzance Kauerlelové, ať máš krásný svátek, oslav si jej s úsměvem, štěstí a zdraví přeje babička Anička a vzkazuje Zuzanko, mám tě ráda.
2: Jedu vám takhle stezkou, dát koňu křece pít.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Úterní písničky na přání a teď paní Kateřina, která nám volá z Loštic. Dobrý den.
4: Dobrý den, toto přání je pro Květušku Leibnerovou z Loštic. Milovaná babičko, k narození nám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a spoustu dalších krásných let s námi. Chtěli bychom ti poděkovat za všechno, co pro nás celý život děláš. Ty i dědeček jste pro nás obrovskou oporou a vždycky víme, že se na vás ve všem můžeme spolehnout. Moci vážíme vaší pomoci, lásky, péče a hlavně toho, že tu pro nás vždycky jste. Jsme opravdu nesmírně vděční, že vás máme a přejeme si, abyste tu s námi byli ještě spoustu dalších let. Ať jsi pořád tak úžasná, jakou tě známe. A hlavně, ať jsi šťastná a zdravá. Máme tě moc rádi, za všechno ti děkujeme a přejeme ti ty nejkrásnější narozeniny. S láskou tvoje vnoučata a dcery. Moc děkuji, zdravím všechny posluchače a naslyšenou.
3: Děkujeme, zdravíme Leibnerovi do Loštic. Písnička patří paní Alence Poláchové z Postřelmova k jejímu svátku. Hodně zdraví, pevné zdraví, pohody a krásné dny přeje a vzpomíná paní Milada z Dlouhomilova. Věnování také pro Michala Poláka z Troubelic a Kubička Serina z Vyšehorek k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a hodně kamarádů přeje babička s celou rodinou.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co jsi?
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Teď je na telefonu paní Majka z Jedlí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A tuto písničku posíláme Mirce Pospíšilové na Březno, která má dneska krásné narozeniny. Milá Mirko, přejeme ti se Slávkem a s Lukáškem hodně zdravíčka, štěstíčka a co ti splní všechna tajná přáníčka a co ti v životě daří. A vám, pane Tomáši, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásnou službu. Moc krát děkuju a nashledanou.
1: Naslyšenou. Věnování do domova v Ludmírově vám všem, kteří nás tam posloucháte, speciálně paní Nadi Plaché, dále paní Toničce a ještě tamním obyvatelům i pracovníkům. Ať mají každý den radost a potěší je písnička, píše paní Anna. Věnování je také naší milované babičce Filomence z Vojnic k svátku. Z celého srdce přejeme štěstí, zdraví, spoustu radosti a krásných let mezi těmi, které mají tolik rádi. Krásný svátek, milá babičko Filomenko, přejí tvoje vnoučata s rodinou.

0: Elementární písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. S námi je teď paní Ivana Zesudková. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. A dneska bych chtěla nechat zahrát paní Marii Fantové, která dneska slaví narozeniny. Přejeme jí s manželem všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, zdraví, zdraví. Lásky má dost, štěstí taky, a takže to je všechno. A prostě přejeme jí to z celého srdce. Děkuji moc.
0: Děkujeme, přidáváme věnování Jarmile Svorníkové a Aničce Pavelkové. Pozdravuje je Michal. Písnička patří také mladému farmáři z Václavova, Adamovi Kozičkovi. Hodně pevné zdraví a životní energie pro tvou práci přeje Eliška z Václavova.

0: Marcel Zmožek v Českém rozhlase Olomouc a paní Helena z Uhelné na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne. Pane Tomášku, já bych chtěla poděkovat paní Miradě z Přeslavic. Paní Miradě z Přeslavic, ona na mě nikdy nezapomene. Potom paní Marci do Žulové, Aničce Bartošové z Vápene, Jiřince Stokrasové, která má zapnutý sice olomoucký rozhlas, ale to má jenom tak nějak někdy slyší, někdy ne. A ještě zdravím Marušku Galíkovou a o písničce už jsme se domlouvali. Děkuji předem.
0: Písnička je připravená, zpívat bude Věra Martinová a posíláme ji také například Petrovi Jilkovi a kolegyním do Losinského zámku. Ať se jim lépe pracuje, pozdrav posílá Toník Straka z Rapotína. Písnička ať potěší Lídu Loničkovou z Olomouce, pozdrav zasílají Lidka a Honza. A taky pan Břeťa ze Štítů nám poslal věnování, kterým chce pozdravit všechny svoje rozhlasové přátele v Rapotíně, Hrabišíně, Olomouci a Roštění a dalších místech.

0: Českém rozhlase Olomouc zhrajeme na přání. Zdravíme pana Oldu Dovítkova. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Já také zdravím všechny, kteří nás poslouchají z našeho Vítkova. No a protože má dnes moje paní Helena Výchová narozeniny, tak já z pověření celé rodiny i musím poblahopřát, nejenom jako manželce, ale také jako mamince i babičce. Takže naše milovaná manželko, maminko, babičko, my ti všichni přejeme hodně zdraví, všechno nejlepší. No a já sám za sebe ještě připojím jedno velké přání, abychom k těm 66 spolu prožitých letům a ještě nějaký ten pátek, no a možná ještě hodně pátku přidali, budeme se snažit. Tak a vám děkuji, pane Tomášku, nashledanou.
0: Písnička Mariana Vojtka bude patřit také pro moji mámu Jarmilu Jáhnou z Olomouce. Pro zlepšení nálady, písničku a pusu posílá pan Ivo.

0: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA, prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Úterní písničky na přání a teď paní Bohumila z Olšan u Šumperka. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Tomáši, jsem ráda, že jste mě vzal. Všechny zdravím, hlavně Květušku, Plastu, Domeček v Olšanech, Marušku Kamlarovou, Taničku Chocholáčkovou, prostě všechny, co mě znají, ať se mají rádi, taky nezapomínám na Verču za Labákovou, která žije v Olšově. Zdravím všechny a mějte se moc hezky. Zdenička z Holubic, Jaruška z Jeseníku, všechny pozdravuju. Mějte se moc hezky a děkuju.
3: Zdravíme do Olšan u Šumperka, písnička našim věrným přátelům do Roštění, Olomouce, Kroměříže, Modřic i Štítu. Krásné chvíle v chládku přeje Věrka Halousková s Adámkem.

0: Karel Gott zpíval na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu je teď paní Eva z Horní Loděnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Českého rozhlasu Olomouc. Dneska má svátek Zuzanka Václavíková ze Štěpánova. Zuzanko, přeji ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka. Ti přejete ta Eva a Svejda Zdenek z Koníčkovi z Horní Loděnice. Toníčku, tobě taky hodně zdravíčka a mějte pěkné prázdniny. Děkuji. Hezký den.
0: A hrát a zpívat budou plavci.

0: Českém rozhlase Olomouc přání paní Jany ze Štáblovic. Dobrý den.
1: No, dobrý den. Já vás zdravím a celý rozhlas Olomouc. A chtěla bych zahrát písničku Cesta životem od Progresu. A zdravím velkou rodinu, vnoučata a pravnoučata. A jedno pravnouče. Přeju jim všem zdraví, štěstí a pohodu. A děkuji moc, že jsem se dovolala.
0: Ano, pěkně zdravíme paní Janu do Štáblovic. Písničky kapely Progres si necháme až do toho správného času, kdy hrajeme lidovou, dechovou a podobnou hudbu těchto žánrů, to znamená po 18. hodině. A hrát a zpívat bude Pavel Novák.

0: Ještě jeden telefonický vzkaz. Zdravíme paní Marii do Lipníka, Nových Dvorů. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím všechny. Já bych chtěla svému manželovi zahrát písničku, protože má dnes 75 let.
0: Takže blahopřejeme, zdravíme vás i manžela, posíláme pěknou písničku Jakuba Smolíka. Zároveň hrajeme také pro dobrý den, pro pohodu a vůbec dobrou náladu mým sestrám Jarmilce a Staňce, jejich rodinám. Zdraví a také vzpomínku na naši sestru Liduš posílá posluchačka Jana a zpívá Jakub Smolík.

0: biskup Ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Jesenické Lázně otevřely nové relaxační místo. Mohelnici vznikne nové zázemí pro tenisty za 11 milionů korun. Vysoké školy žádají více peněz kvůli rostoucímu počtu studentů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a maximálně 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Nový odpočinkový a herní prostor nabízejí svým návštěvníkům Prysnicovy léčebné lázně v Jeseníku. Novinka v dolní části balneoparku u jezírka vyšla na 4 miliony korun. Hosté, ale i turisté nebo projíždějící cyklisté tady najdou například vodní herní prvky, vory na jezírku nebo originální dřevěnou kuličkodráhu. Uvedla to obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková. Do konce srpna začnou dělníci v Mohelnici stavět nové zázemí pro tamní tenisový oddíl. Budova s terasou s výhledem na kurty vyjde na zhruba 11 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
4: To nové zázemí má mít společenskou místnost, má mít šatnu, sprchy a kancelář, takové tenisové zázemí pro vyplítání raket a administrativní záležitosti, které jsou potřeba v té kanceláři udělat.
3: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil řekl, že školy nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozili kvalitu výuky.
5: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
3: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí tzv. Vládní prázdniny. To bude příští týden. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Daníhlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
6: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla. Sport.
3: Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne kolem 6:45 večer. Znakaři Čejka a Knedla se představí semifinále dvoustovky.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Prostějovsku v obci Pěnčín osobní auto narazilo do stromu. Opatrně i v Olomouci v ulici Dobrovského se střetla dvě osobní auta a na Šumprsku v obci Brníčko havaroval traktor s nákladním autem. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval

0: Jiřím Kornem působil v pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se vrily právě do duše znělky těch písník animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž... Ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka. Vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, ten kábel ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, jo, jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnili i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: A vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka?
1: Ano, určitě, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, tož můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohypnolky, Ohory, Ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, ať třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma, nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kortochvílovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr, já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém, byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo, takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli v 90. letech, první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo taky jako originální, já a Bára Basiková, jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej, mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhletěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pinadní, docela jako nedoceněnej a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na svý nohy. Musím se postavit prostě na svý nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s ano, kterým vlastně hrajete dodnes.
1: Ano, Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, to je to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tedy vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003. Ne?
0: 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No,
0: ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako... Já bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp. A pak teprve jsem si tím jistý. A když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: Normálně mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědeček, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě, mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat. Jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: A je to čas. No, to je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Mm. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc budou při povodní chránit plastové bariéry. Oblíbený náhon na náměstí ve Velké Bystřici je kvůli suchu bez vody. Fotbalista Prostějova se v mockupu představí na hřišti Kuřimi. Zítra má být jasno nebo skoro jasno. Naměříme až 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomouc bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové záprany, které je možné jednoduše sestavit. Hodné jsou především při bleskových povodních. Podle Jana Langra z magistrátu je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
2: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úlové prvky.
0: Obyvatelé Velké Bystřice na Olomoucku přišli o oblíbený vodní prvek. Kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice totiž vyschl náhon, který protéká parkem a zámeckým náměstím v centru města. Lidé se tady mohli v horkých dnech osvěžit. Od minulého týdne tam ale najdou jen vyprahlé koryto. Potvrdil to nezávislý starosta Velké Bystřice Marek Pazdera. Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
3: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP v salonním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
0: Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupil na 164. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Ve městě Cali se zhroutila budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie vyhlásila v celé zemi nouzový stav. Sport. Fotbalista Prostějova dnes vstoupí do prvního kola mockupu. V 17.30 se představí na hřišti Kuřimi ze čtvrté ligy. Hanáci v nové sezóně druhé ligy ve třech zápasech ještě nevyhráli. Trenér Bohuslav Pilný má v plánu nasadit hráče širšího kádru.
4: Samozřejmě ty kluky tam budeme chtít vidět, jak se s ním poperou, protože my v kádru máme 20 hráčů, ale nevidíme jediný důvod, proč by jako měli dostat tu šanci. A není to vůbec o tom, že bychom něco podceňovali, protože ten na toho soupeře jdou opravdu dobrý reference. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Velkého Týnce směr Hradec Králové leží v jízdním pruhu plastová vana. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Úterní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc pro vás má Tomáš Kedzior. Přeji pěkný poslech. Co chystáme? Soutěž hřebíky za pár minut, potom třeba rubrika okolo češtiny. Tentokrát je o vzdušných zámcích. To bude ve 14:45. No a po 16. hodině humoriáda. Naším hostem bude tentokrát Petra Černocká. Těšíme se a přejeme dobrý poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Také dneska je o co soutěžit. Máme tady bílé pánské triko Českého rozhlasu velikosti L. Máme tady krásný porcelánový hrníček Českého rozhlasu. A nebo emotivní román názvem Odvaha od vydavatelství Kazda. Jsou tu také CDčka různých hudebních žánrů, třeba klasiky a nebo dalších. Soutěžní telefon je 221 555 444 a naše pravidla jsou jednoduchá. Za 3 správné odpovědi je výhra a na každou otázku je limit 10 vteřin. Zdravíme prvního soutěžícího. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zašové.
2: Takže zdravíme do Zlínského kraje, Ludmilo. Vybírejte svou první otázku.
3: Dvojku.
2: Dvojku. Mezi bicí nástroje patří nejenom výrazná bubenická souprava, ale například také tamburína, okarína a nebo pelerína.
3: Ačko.
2: Dáte Ačko. Je to ruční bubínek o průměru okolo 20 cm. Každý to zná z hudební výchovy ze základní školy. Ludmila, další otázka.
3: Trojka.
2: Jak se jmenovala fiktivní obec, kde se odehrával seriál Synové a dcery Jakuba Skláře? Byly to Albrechtice, nebo Nový Bor, a nebo Jilemnice?
3: Zkusím Jilemnici.
2: Dáte Jilemnici. Albrechtice byly správně a fakticky se ten seriál natáčel v Hutí Jakub ve vesnici Tasice, to je nedaleko. Tak to byla paní Ludmila, dnes to nevyšlo. Hezký dobrý den, koho pak zdravíme?
4: Dobrý den, Karel Strukov.
2: Karle, zdravím pěkně do Strukova. Byly otázky číslo 2 a 3, tak co si dáte dál?
4: 2 a 3, dáme 5.
2: Dáte 5. Ze které země z následujících 3 také pocházel panovnický rod Habsburku? Španělsko, Itálie a nebo Švýcarsko?
4: Švýcarsko.
2: Je to pravda. Je to tak území přibližně na pomezí dnešní Francie, Německa, Švýcarska. Karle, další otázka pro vás.
4: No, 7.
2: Sedmička. Který druh mořských plodů se často podává syrový na skořápce a je v mnoha kulturách považován za delikatesu? Krevety, slávky nebo ústřice?
4: Ústřice.
2: Jo. Citron, ocet nebo tabasko k tomu,
4: ano,
2: to je
4: ano.
2: Fakt lahutka. Tak to znáte,
4: to je.
2: To je něco, to je lahutka. No a dál, finálová otázka. Karle.
4: No, 9.
2: Devítka. Jak je to s naší planetou? Obíhá slunce nebo se jenom otáčí kolem své vlastní osy? Tak teď teda možnosti. Za A, Země se pouze otáčí kolem své osy. Nebo za B, obíhá jenom kolem slunce. Nebo za C, se Zemí se dějí oba tyto procesy.
4: No, oba procesy.
2: No jo.
4: To ještě si pamatujeme ze školy.
2: Taky si to pamatujete a myslím si, že to nikdy nebude jinak. Za nějakých pár miliard let možná. Karle, blahopřeju, potlesk je váš. První výhra letí za panem Karlem do Strukova a my pokračujeme v soutěži s tímto posluchačem. Hezký dobrý den.
5: Dobrý den, tady Lenka z Hinčic. Já
2: Lenko,
5: vás zdravím všechny do studia.
2: Do Hinčic na tu dálku. Jednička, čtverka, šestka a potom ještě osmička a desítka.
5: Tak čtyřku.
2: Dobře, čtyřku. Jaký alkohol tvoří základ letního koktejlu Daiquiri? Buď to je to rum, nebo vodka, nebo gin?
5: No, já bych řekla vodka.
2: Dáváte vodku.
5: Ale v tomhle nemám zkušenost.
2: No, je vidět, že nemáte, protože bylo by to něco jiného.
5: Věci.
2: Je to rum, bílý rum, limetková šťáva, cukrový syrup. Petr Spálený to ví, má o tom celou písničku dokonce. Lenko, zdravím pěkně, naslyšenou.
5: Ano, vás taky, krásné
2: Hřebíky
5: leto, nashledanou.
2: Českého rozhlasu Olomouc posloucháte právě teď. Náš soutěžní telefon je 221 555 444 a přivítáme dalšího, možná už posledního soutěžícího. Kdo pak to bude? Dobrý den.
6: Tady Ondra z Velký Karlovic.
2: Ondřej, dobrý den, zopakuji vám volné otázky. 1, 6, 8 a 10.
6: No, tak dáme třeba jedničku.
2: Ondřej, ve kterém orgánu lidského těla najdeme duhovku nebo sítnici? Buď to v játrech, nebo v oku, nebo v žaludku?
6: V oku.
2: No, je to pravda. Otázka 6, 8 a nebo 10.
6: Zkusíme šestku.
2: Šestku. Ondřej, který herec stvárnil hlavní postavu Forresta Gumpa ve stejnojmenném filmu? Buď toto byl Tom Hanks, nebo Brad Pitt, nebo Robin Williams?
6: Takže já bych řekl Bčko.
2: Dáte Bčko.
0: Jau.
2: Ačko je to Tom Hanks a myslím, že to je jeho životní role a zůstane to. Ondřej, nevyšlo to, mrzí nás to, ale příště se věřím, bude lépe dařit. Zbývající dvě otázky zůstávají zase do příště. Může to být už zítra, kdy si opět naladíte hřebíky Českého rozhlasu Olomouc.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela doktorka Barbara Geržová. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Loutkový rok, to je celoroční soutěžní pořad všech regionálních stanic Českého rozhlasu Olomouc a všech těch, které samozřejmě vysílají a posílají nám recepty. Ono je to vlastně jednoduché, ten princip se na tento soutěžní jubilejní rok změnil. Recepty totiž nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. No a jeden takový recept vám nabídneme a připravíme za chvíli.

0: Uplynulou neděli vám moderátor pochoutkového roku Patrik Rozehnal připomněl nejlepší recept roku 2023. Šlo o taštičky z tvarového těsta plněné mletým masem a klobásou, původně od pana Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. My si je teď připomeneme, ale s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. Ten dělal všechno stejně jako ve výherním receptu. Tak právě to jsme zjistili a tento recept vám v odpolední Českého rozhlasu Olomouc připomínáme.
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme, osolíme, přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme. Trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takovéto tvořítko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: A teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: Tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. A to máme rozehráté a zarestujeme do zlatova.
2: Kraješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to.
2: Mm-hmm.
1: Hezký šťavnatý.
2: Yeah.
1: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: Tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť. Vám i Patriku, tobě.
0: Patrik Rozehnal, šéfkuchař Roman Paulus a taštičky z tvarohového bramborového těsta plněné masem a klobásou určitě zachutnají i vám. Recept najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od našeho posluchače Rudolfa Cibulky z obce Šošůvka. No a v neděli, to je tedy až o víkendu, si připomeneme zase recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil posluchačům. Budou to sladké kynuté rohlíky.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Legendární melodie na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je úterý, připravena je rubrika Okolo češtiny, její autor bohemista Ondřej Bláha a otázka, co je to stavět vzdušné zámky a kam do minulosti původ tohoto ustáleného spojení sahá.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Jednou z důležitých vlastností člověka je, že umí plánovat. Že si umí představit, co by se ještě dalo dělat, kam jít, co uspořádat, zařídit nebo postavit. Ty plány člověku mohou přirozeně přerůst přes hlavu. A právě pro tyto situace se v jazyce vyvinula spousta všelijakých přirovnání a ustálených rčení, která se snaží ty nereálné plány nějak pojmenovat. Říkáme třeba, že má někdo příliš velké oči, nebo že chodí s hlavou v oblacích, míří příliš vysoko, že si ukousl příliš velké sousto, nebo že si něco moc maluje. Různá ustálená rčení akcentují různé aspekty té nereálnosti plánů. A některá z nich jsou prokazatelně velmi stará. To je případ ustáleného slovního spojení stavět vzdušné zámky. Když o někom řekneme, že si staví, maluje nebo slibuje vzdušné zámky, tak se tím myslí zhruba to, že se dotyčný pokouší uskutečnit nějaký naprosto nereálný plán. Že je moc velký optimista, že je třeba naivní, že slibuje něco, co prostě nemůže splnit. Také v případě frazeologismu stavět vzdušné zámky se setkáváme s obratem, který má přinejmenším z velké části antické kořeny. Tu představu nějakého budování či stavění ve vzduchu jako příkladu marnosti lidského počínání přináší ve svém díle už svatý Augustin, jeden z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů a filozofů, který žil ve 4. a 5. století našeho letopočtu. Augustin užívá slovního spojení in aere edificare, tedy stavět ve vzduchu, podnikat něco bez pevného základu. Jenže jak se ve slovním spojení stavět vzdušné zámky vzala ta druhá část, tedy ty zámky? V tomto případě se musíme posunout v čase o několik set let blíže k dnešku, aspoň do středověku, kdy už existovaly zámky, tedy šlechtická obydlí poněkud pohodlnější, než byly ty starší hrady. V různých evropských literaturách se objevuje motiv, kdy nějaký panovník připravuje válku a soustřeďuje vojsko. A protože to vojsko chce motivovat, zejména jeho velitele, což byli různí šlechtici, tak jim slibuje kořist přiměřenou jejich stavu, tedy nikoli malou. Slibuje, že jim pak z dobytého území ukrojí nějaká ta panství a na těch panstvích, že budou zámky. Ne vždy se ale taková tažení povedla a docela často z těch zámků jaksi nebylo nic. Ustálené rčení stavět vzdušné zámky vzniklo nejspíš kombinací té Augustinovy představy o stavění ve vzduchu jako příkladu marného lidského počínání s obrazem planých slibů všelijakých těch králů a císařů. Za svou službu dostanete zámky, ale musíte si je nejdřív vybojovat. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenice.

0: kompenzace hřbitovů vyšlo městský rozpočet na téměř 1,5 milionu korun. Rozsah prací dříve popsal náměstek primátora Jiří Pospíšil z hnutí PVčko.
1: My máme celkem 4 hřbitovy, to je Žešov, Brněnská, Vrahovice a Krasice a máme více než 14 000 hrobových míst.
0: Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin.
2: Stačí provést otevření té aplikace.
3: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
2: Ano, je to tak.
3: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
2: Přesně tak, tohle je relativně triviální aktivitu.
3: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
4: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
3: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než milion uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Novák podle něj ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplicové. Ti dostali pravomocné tresty od 5,5 do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali. V Přerově se dnes koná charitativní běh. V městském parku Michalov začne zhruba za 1,5 hodiny. Výtěžek pořadatelé věnují na podporu neziskové organizace, která pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi. Pokračuje za organizátory Nikola Gunišová.
5: Od 16.30 si tam lidi můžou vyzvedávat už startovní balíčky a potom vlastně od 6 hodin je ten samotný výběh. Jedná se o 2 až 3 kilometrový okruh. A vlastně ten běžec si může během 1 hodiny ten okruh zaběhnout, kolikrát chce. Sport.
0: Výškař Jan Štefala skončil na mistrovství Evropy kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 cm už nepřekonal. V celkovém pořadí se zařadil na dělené 14. místo a do finálové 12. se nedostal. V rozbězích na 110 metrů překážek naopak uspěli Jonáš Kolomazník i Štěpán Števko a postoupili do večerního semifinále. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D1 u Lipníku nad Bečvou směr Ostrava stojí poruchané osobní auto, očekávejte zdržení.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Rozhlasové stovky, náš speciální seriál, který vysíláme v tomto týdnu vždy krátce před 16. hodinou. Dneska se zaměříme na rozhlasový orchestr, který zahájil svou činnost 1. října roku 1926 a hraje nám dodnes. Kromě toho chystáme také zámecké léto a samozřejmě i humoriádu. Dnešním hostem bude Petra Černocká, přijde do studia za hodinu. Teď je s vámi Tomáš Kedzior, přeji dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Budete se s námi v odpolední Českého rozhlasu Olomouc vznášet a létat na zámky České republiky, jejich hodně. A tady máme s Františkem Kinským, průvodcem našeho zámeckého léta, další.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučení. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Bratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV., jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika, no mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, že bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cimbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Radní města Olomouce chtějí vybudovat síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Sloužit by měly především lidem, co nemají rodinný dům a parkovací stání. Za chvíli vám k tomu řekneme více.

0: posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vedení olomoucké radnice chystá projekt na vybudování zhruba 30 veřejných dobíjecích stanic. Umístit je chce především na velká sídliště, kde obyvatelé nemají možnost vlastního parkovacího stání a nabíjení. Další informace nám teď řekne redaktorka Blanka Mazalová. Pěkné odpoledne.
1: Příjemné odpoledne.
0: Blanko, v jakém stádiu plány na dobíjecí infrastrukturu jsou?
1: Tak olomoučtí radní zmapovali vhodná místa a vytipovali jich zhruba 35. V první etapě je zatím vybudování 30 dobíjecích míst pro elektromobily. Jedním z těch míst je například Dolní náměstí v místě současných parkovacích míst u bývalé Československé obchodní banky. By jich mělo několik vzniknout a napájet by se měly z malých sloupků, aby nerušili podobu městské památkové rezervace. Sloužit by měly taky návštěvníkům historické centra. Ale to je spíš jen malý výsek, většina těch veřejných dobíjecích stanic by měla být na místech s hustou zástavbou, tedy především na sídlištích, kde lidé nemají možnost si elektromobil dobít u svého rodinného domku na svém parkovacím stání. Nabíjet se bude pravděpodobně prostřednictvím sloupů veřejného osvětlení.
0: Blanko, mají už zástupci města jasno, kde konkrétně nabíječky budou?
1: Zdeněk Bogoč z olomouckého magistrátu mi řekl, že mezi prvními by mohly být veřejné nabíječky například v ulicích Handkého, Družební nebo Lužická, ale jde opravdu zatím o plány, harmonogram a technické doladění té zmíněné první etapy předloží radní v lednu příštího roku. Poté vypíší koncesi na externího dodavatele a provozovatele. Pokud by se nikdo nepřihlásil, má náměstek primátorky Tomáš Sýkora z hnutí ANO druhou variantu, svěřit budování a provoz některé z městských organizací.
2: Tento postup se osvědčil ve Vídni, v Göteborgu i v Brně, kde teda město zůstává tím pánem té sítě a využívá externí provozní platformu.
0: Teď taková obecná otázka, je v současnosti v České republice dostatek dobíjecích stanic?
1: Podle Lukáše Kaduly z Centra dopravního výzkumu je míst dostatek a dokonce i přebytek.
3: Současná dobíjecí infrastruktura je navíc dimenzovaná na přibližně 3,5x více vozidel s externím dobíjením, než kolik jich je dnes v České republice registrováno. Aktuálně jde zhruba o 120 000 vozidel, z toho přibližně 80 000 bateriových elektromobilů a 40 000 plug-in hybridů. Pro srovnání, v průměru zemí Evropské unie je infrastruktura schopna obsloužit přibližně 2,8x více vozidel. To znamená, že z hlediska připravenosti dobíjecí infrastruktury je Česká republika nad evropským průměrem. Jinými slovy, větší rezervu máme zatím v počtu provozovaných vozidel než v samotné infrastruktuře, i když i počet elektrifikovaných vozidel v poslední době roste rychleji.
0: Tak to byl Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a ptáme se ještě, proč třeba radní Olomouce plánují desítky nových dobíjecích míst, Blanko?
1: Tak ten problém, i když se zdá, že těch dobíječek je vlastně přebytek, tak problém je totiž v jejich struktuře. Většinu dobíječek najdeme před obchodními centry nebo u veřejných budov, ale ne tam, kde žije hodně lidí, především na sídlištích. A lidé si tam potřebují dobít elektroauto na vyhrazeném parkovišti i za samozřejmě příznivějších finančních podmínek. A to je právě podle Tomáše Sýkory důvod, proč chce Olomouc vybudovat síť veřejných elektronabíječek.
2: Chceme, aby to mělo smysl, aby to mělo systém, aby to bylo i na těch sídlištích, protože v současné době samozřejmě jsou ty dobíjecí stanice hlavně u těch obchodních center a je pravda, že ta kapacita je až trojnásobná, ale my chceme, aby v tomto skutečně byl systém, aby Olomouc šla po vzoru té Vídně, Göteborgu a Brna.
0: Tolik náměstek primátorky Tomáš Sýkora z hnutí ANO k plánům města Olomouci vybudovat na sídlištích síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Reportáž ještě na toto téma uslyšíte v zítřejším Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
4: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Fibichova druhá symfonie, Beethovenovy houslové romance, výběr z Dvořákových legend a předehra ke Smetanově prodané nevěstě. To byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků. Odehráli ho z kraje října 1926. Po 100 letech se k témuž programu vrátí, a to na prvním programu jubilejní z té sezóny. Bude to totiž další rozhlasová stovka, náš speciální seriál, který jsme připravili na tento týden a ve kterém za chvíli připomeneme právě tuto slavnostní chvíli takzvaného Sočru. Poslouchejte tedy dál.

0: 100 let letos uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéf-dirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezóny stoupí orchestr nejen s novým šéf-dirigentem, ale také s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako pět dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéf-dirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéf-dirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. Bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit.
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: O členství ve volebních komisích v Olomouci je zájem. Na Svatém Kopečku u Olomouce začala oprava zastávky MHD. Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, maximálně 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Úřednice olomouckého magistrátu se připravují na říjnové komunální volby. Ve městě bude 96 místností, jejich přehled je na webu.

0: Brance, kde autobusy MHD zastavují, vymění také dlažbu a osvětlení v čekárně a vznikne i mlatový chodník směrem na Radíkov. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2 procentního bodu vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
1: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
0: Na zámku v Náměšti na Hané začíná v těchto chvílích tradiční výstava květin. Správci památky k expozici připravili i speciální podvečerní prohlídku, která se uskuteční v sobotu. Pokračuje kastelánka Jitka Vychodilová.
2: Takže je to již tradiční akce, každý rok máme jiné téma. Letos to vychází tak, že 260 let od vzniku zámku. Už jsme měli třeba květiny ve spojitosti s krajkami, s klobouky, ze dřevem, s kovem, ze sklem, prostě těch možností byla spousta. Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod má začít v 18 hodin a 42 minut. Znakaři Jan Čejka a Miroslav Knedla se představí semifinále dvoustovky. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u Olšan u Prostějova směr Brno stojí porouchané osobní auto a zdržíte se i na D1 u obce Nezamyslice směr Ostrava. I tady je odstavené osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého, taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
5: Ano, hezký den.
4: Jaké je léto u Petry?
5: Trošičku teploučko.
4: Dneska je to lepší.
5: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
4: Ano.
5: A pak zase přitopějí.
4: Zpívá se hůř ve vedru?
5: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Anenská pouť a Krajkářka, takže oni ty diváci většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
4: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
3: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: života. Trošičku na chvilku není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: ten. Já mám pocit, že buď vážnou nebo čest, že mě tím zaskočá. Ona je prostě, má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice. Tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichodit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. Teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela. A ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já se nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to, ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: Hmm. A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na té
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšim, jako, jo, anebo jo. Který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je zase jiná
1: práce. Ty kostymérky.
0: To,
1: no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, to by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co no, třeba?
1: Já nevím, pládavý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštukuju s úším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslouchám.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volám vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám dob co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkuji.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
3: Dobře. My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on pá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. Hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si říkala, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, to, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Co si se ježiša, prostě, co to, co mi to vyšlo, tak jsem řekla, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkal, pane profesor, jsem si myslel, ale teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jako rozčílená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. No ale to už byl spocený i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím si, že ho nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
9: Jo, myslím, že
3: chtěla jste vědět,
9: byl.
3: Co přijde na svět?
9: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
9: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to je jedno, když holka chce miminko, to kotě, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
9: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný obličej a nevypadám jako, že jsem divná, jo. Ale fakt mě to, a nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátký sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
9: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
9: No jasně.
3: Já se
9: jasně.
3: Prostě ozývá.
9: No pozor, vnučka ti je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
9: Aha.
3: No,
9: to se budou muset
3: to na novo.
9: Hodně držet.
3: Jo, no, vy se držíte dobře, Petro.
9: Já nevím. Já jsem si teď pořídil novýho pejska. A co, když se držuje 15 let?
3: No.
9: No tak...
3: Tak proč je to sporo krásnou dobu?
9: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
10: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra býval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradském, pak byl v Národním divadle. Ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to. A dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Helmut jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje. Tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá a herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pan s frňákem, realista, chodil po divadla a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani pán bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když už jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy,
1: hráli ochotníci.
2: Ženy šily,
1: ano.
2: A pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to leckdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu aparatu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců, určitě, kolegů, zpěvaček.
2: Určitě, určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Haló.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampol.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
5: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
4: Díky.
5: A vás Patriku taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod, děkuju. Ano. Ještě jeden hlas někomu?
7: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
8: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. No, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí.
9: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
8: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
9: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to prostě to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková, pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě no, nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Sněžnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Ano. Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře, tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Já jsem neslyšel, omlouvám se. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje, a s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa opři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice, i nepotřebuji. Tak je kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo. Jo.
7: Tak
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. Povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pa Mičoken. Pám, cože? No Mičoken. No pám, já ti nerozumím. No Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezké vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv, ano. Nějaká dovolená bude, nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak zcvrklý malý,
3: no,
1: tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Jesenické Lázně otevřely nové relaxační místo. Vysoké školy žádají více peněz kvůli rostoucímu počtu studentů. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřiště Lyonu. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, naměříme až 26 stupňů. Hezké odpoledne vám, u zpráv přeje Gabriela Adámková. Nový odpočinkový a herní prostor nabízejí svým návštěvníkům Presnicovy léčebné lázně v Jeseníku. Novinka v dolní části balného parku u jezírka vyšla na 4 miliony korun. Hosté, ale i turisté nebo projíždějící cyklisté tady najdou například vodní herní prvky, vory na jezírku nebo originální dřevěnou kuličko dráhu. Uvedla to obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková. Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil řekl, že školy nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, proto

0: městského kulturního střediska. Pokračuje Michal Zajonce z městského úřadu.
1: Ze strany městského kulturního střediska jsme cítili, že už je potřeba posunout naše služby zase o krok dál. Chtěli jsme umožnit rezervaci a nákup vstupenek online nejen občanů Javorníku, ale i lidem z okolí a návštěvníků města. Každý si tak vlastně může vstupenku koupit z pohodlí domova a kdykoliv potřebuje rezervovat nebo koupit vstupenku na vybrané kulturní představení. Sport.
0: Fotbalista Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Dnes od 21 hodin budou hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
2: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově v ulici Želatovská havarovala 2 osobní auta a nehodu 2 vozidel máme hlášenou i na Prostějovsku v obci Smršice v ulici Koupalky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. Na severu Olomouckého kraje se budou stavět nové výjezdové základny zdravotníků. Řekneme vám, kde a kdy. Hokejisté Přerova dnes v 18 hodin rozehrají 2. přípravné utkání před novou sezónou. Hrát bude i jedna z letních posil, útočník Martin Novák. Popovídáme si s ním. Pozveme také na tradiční květiny pro zámeckou paní, které se konají i letos v náměšti na Hané a začaly právě dnes. A bude také předpověď počasí. Já přeji hezký poslech.
3: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Prostějově pomáhá lidem s vyhledáváním hrobových míst interaktivní mapa. Zprovoznila ji radnice. Takzvaná pasportizace hřbitovou vyšla městský rozpočet na téměř 1,5 milionu korun, dodává náměstek primátora Jiří Pospíšil z hnutí PVčko.
3: My máme celkem 4 hřbitovy, to je Žešov, Brněnská, Vrahovice a Krasice a máme více než 14 000 hrobových míst.
2: Olomouc bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které jsou vhodné především při bleskových povodních. Hasiči si už novinku otestovali. Co na ní říkají, uslyšíte ve zprávách 18. Mohelnice postaví moderní zázemí pro tamní tenisový oddíl. Budova s novými šatnami nebo s terasou s výhledem na kurty vyjde na zhruba 11 milionů korun. Stavba má podle nezávislého starosty Mohelnice Pavla Kuby začít do konce srpna. Při požáru chatky v hranické části Drahotuše na Přerovsku zemřel člověk. Jestli šlo o muže, který v chatce přespával, nebo o někoho jiného, zjišťují kriminalisté. Mluvčí policie Libor Hejtman řekl, že u zemřelého byla nařízena soudní pitva. Obyvatelé Velké Bystřice na Olomoucku přišli o oblíbený vodní prvek. Kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice totiž vyschl náhon, který protéká parkem a zámeckým náměstím centru města. Lidé se tady mohli v horkých dnech osvěžit. Od minulého týdne tam mala najdou jen vyprahlé koryto.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Připravena je dnes meteoroložka Eva Richtariková. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Předcházející písnička se jmenovala Atmosféra letních bouřek Věry Martinové, ale to jsme asi dneska nezažili, vidíte?
2: Dneska ne, dneska jsme měli den bez srážek, jen s polojasnou oblohou a teď večer už se i vyjasnilo.
1: Jak bude dál? Asi srážky tady nepředpokládáme večer a v noci?
2: Bude to tak, v noci očekáváme jasnou oblohu, ale k ránu bude poměrně chladno oproti té předchozí noci. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia, v údolích se budou pohybovat i kolem 7 stupňů Celsia a vítr povane pouze slabý, severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: I zítřejší den bude asi slunečný.
2: Ano, je to tak. Očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty budou mezi 22 až 26 stupni Celsia, to znamená oproti dnešku ještě mírné ochlazení. Na horách mezi 16 až 20 stupni a povane slabý vítr, během dne přechodně až mírný, severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí, meteoroložka Eva Richtariková. Bylo to krátké a stručné, ale nic dalšího tam nemáme. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku se vydáme na sever Olomouckého kraje, ne ani tak za počasím, ale spíše za sanitkami zdravotnické záchranné služby. Děje se toho tam hodně nového.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Banžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Investici do 3 nových výjezdových stanic záchranné služby chystá na Jesenicku vedení olomouckého hejtmanství. Do 2 z nich, v Jeseníku a Javorníku, chce přesunout zdravotníky z tamních současných stanic a v Mikulovicích by měla začít fungovat základna úplně nová. Zástupci kraje si od toho slibují zkrácení dojezdových časů sanitek.
1: Tady vidíme odpočinkovou místnost pro posádky.
2: Ukazuje mi zázemí výjezdové stanice záchranné služby v Jeseníku vrchní sestra Šárka Kubálková. Ročně odsud záchranáři výjíždějí v průměru ke 4000 zásahů.
1: Počet zásahů v regionu i celém kraji vykazuje mírný, ale setrvalý nárůst. Tento trend v průměru okolo 1,5 až 4% je meziroční. Je zapříčiněn zejména stárnutím obyvatelstva a zvyšujícím se počtem výjezdů k seniorům, což je v jeseňském regionu s úbytkem mladší generace velmi znatelné.
2: Uvádí Kubálková. Zázemí v Jeseníku i Javorníku už neodpovídá současným standardům. Záchranáři navíc bojují s dlouhými dojezdovými vzdálenostmi. Nejhůře dostupné jsou oblasti Zlatohorska a Vidnavska, pokračuje Kubálková.
1: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut. Vidnavsko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
2: Problémy s dojezdovou vzdáleností by měla vyřešit plánovaná výstavba nové základny na myslivecké louce v Mikulovicích. Pokračuje Vladimír Lichnovský, náměstek primátora zvolený za hnutí ANO.
3: V dotčeném regionu požadavky optimální dostupnosti a lepšího pokrytí nejlépe splňují právě Mikulovice. Dojde tak rozšíření pokrytí severní části území Olomouckého kraje o další výjezdovou základu s jednou výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci.
2: Podle Lichnovského se předpokládané náklady na výstavbu nové základny budou pohybovat kolem 30 milionů korun. Kraj zároveň připravuje výstavbu nových stanic také v Jeseníku a Javorníku, kde záchranáři dosud využívají pronajaté prostory.
3: Hlavním cílem je vytvoření kvalitního a moderního zázemí výjezdový základem pro záchranáře, což povede ke zlepšení kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče.
2: Předpokládaná hodnota výstavby těchto dvou stanic je více než 130 milionů korun, dodává Lichnovský.
3: Snahou Olomouckého kraje a zdravotnické záchranné služby je o to, aby ještě v letošním roce byly započaty stavební práce pro výstavbu výjezdové základny jak v Jeseníku, tak v Javorníku.
2: Výstavbu nových stanic vítají také jeseničtí záchranáři.
1: Na nové moderní prostředí se těšíme.
2: Uzavírá Kubálková. Základny v Jeseníku a Javorníku by měly být dokončené v roce 2028. O 2 roky později pak také nová základna v Mikulovicích. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Květiny pro zámeckou paní, to je tradiční akce, která se vždy v srpnu koná na zámku v Náměšti na Hané. Letošní ročník začal před malou chvílí a my se na místo živě podíváme ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc za chvíli.
5: Pozri,

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Květiny pro zámeckou paní, akce, která propojuje prohlídky zámku v Náměšti na Hané s originálními květinovými vazbami profesionálních floristů, zahájila v 16 hodin vernisáž v kapli Nejsvětější Trojice. V tuto chvíli by už společnost měla být v prostorách zámku, aby si prohlédla jeho výzdobu, což nám určitě potvrdí redaktorka Dita Vojnarová. Dito, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer všem posluchačům, kteří teď mají ve společnosti právě Český rozhlas Olomouc. No, musím říci, že spousta z nich se pohybuje právě tady v prostorách zámku, a to nejenom na nádvoří, kde stojím teď já, ale také v komnatách a dalších místnostech. Společně se mnou je tady pochopitelně kastelánka Jitka Vychodilová. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Z minulých ročníků víme, že květiny pro zámeckou paní se snažíte nějak tematicky zaměřovat. Je tomu tak i letos?
2: Je to, ale vždycky se snažím, aby to bylo třeba s krajkami, ze šaty, ze sklem a s různými materiály, ale letos je to 260 let od založení zámku, takže ta výzdoba je čistě o květinách a musím říct, že se dost povedla.
1: Najdeme květiny opravdu v celém zámku?
2: Já myslím, že ano. Já si myslím, že možná na toaletě nejsou, ale vlastně v podstatě na toaletě, která je na trase, tak můžou být i tam.
1: To znamená, že návštěvníci, kteří přijdou od této chvíle jako prohlédnout si zámek, tak uvidí nejenom interiéry a tu běžnou výzdobu, ale navíc právě i květiny?
2: Určitě, je to vlastně součástí té trasy. Máme tentokrát jako malá trasa, je vlastně de facto celý zámek, a velká trasa je ještě nedaleká kaple. Většinou volí i tu kapli, protože opravdu to stojí za to, a sama jste to viděla, že to stojí za to vidět, že ta aranžmá nejsou někde v rohu malinká, ale prostě třeba v té obřadní místnosti je to přes celou místnost.
1: Jaké podmínky na zámku panují v těchto horkých dnech? Jinými slovy, jak dlouho květiny vydrží?
2: My máme vlastně takovou tu základní dobu 11. až 16. a musíme to zalívat, protože samozřejmě květiny v tomto vedru, tak jak my lidé, musí pít více, a vždycky se snažíme, aby to vypadalo pěkně, takže myslím si, že do té neděle, samozřejmě, že když bude počasí přát, budeme raději.
1: Zvládáte toho na zámku kastelánka a průvodci plus další zaměstnanci opravdu hodně, ale nepředpokládám, že květinová výzdoba jde také za vámi.
2: Tak jako já už jsem prošla nějakým tím kurzem od Slávka Rabušice, který se podílí na tomto, takže musíme oddělávat třeba z lilií, ta pilová, jak? Ano, prašník, jak mi tady napovídá inženýrka Borkovcová, prašníky, protože tu lilii to vysiluje a navíc by to zašpinilo to, anebo třeba uštípneme, jak já říkám, český mečík, aby to prostě vypadalo, aby to bylo krásné.
1: Nádherná nahrávka, protože my tady nejsme sami, vedle nás stojí, nikoli sedí inženýrka Petra Borkovcová, která je autorkou té květinové výzdoby. Takže pro ty, kteří ještě neviděli, jaké květiny jste používali?
3: Tak samozřejmě výběr květin je daný tím prostředím, zámeckým interiérem, takže jsou tu použité doopravdy květiny, které se na zámcích používaly. Hromada lilií, eremurusy, krásné růže, samozřejmě i něco exotičtějšího, jako je protea nebo banksie. Dále tu máme krásné eustomy a nesmím zapomenout na gladioly, které jsou letos doopravdy nádherné. Kdybych měla vypíchnout jednu z věcí, tak je to doopravdy v hlavním sále použití krásných gladiol a velkých růží.
1: Já jsem byla překvapená, že jsem viděla pestrou škálu barev, přesto to celé působí velmi decentně. Jak jste to dokázali?
3: Nechci říkat, že léta praxe a odříkání, ale samozřejmě celé je to o jednotném konceptu, o tom, aby vždycky květiny ladily k té dané příležitosti a podle barev v tom interiéru. A snažíme se, aby ty místnosti, které jsou průchozí a navazují na sobě a tematicky k sobě patří, aby ty barvy se přelévaly a aby to nepůsobilo neuceleně, ale doopravdy, aby člověk z toho měl takový vláčný pocit, jako když jede na vlně a všechno do sebe krásně zapadá.
1: Sluší květinám zámek v Náměšti na Hané a naopak sluší zámku květiny?
3: No tak to je strašná otázka. Samozřejmě, že sluší, protože ty květiny do zámku patřily, šlechta si vždycky zdobila své interiéry a i když tohle, tady ty dekorace nejsou třeba úplně typické, když se podíváte na tabuli, která je udělána slavnostně, tak samozřejmě, kdyby to bylo pro čistý provoz, tak by ty dekorace musely být menší, ale tím, že je to prohlídková trasa a nikdo u toho momentálně nejí, tak to můžeme trochu přehnat a v tom interiéru se doopravdy ta krása toho interiéru, výmalby, porcelánu snoubí s těmi květinami.
1: Ještě se tady hlásí paní Kastelánka.
2: Já jenom bych chtěla toto všechno, co my jsme tady povídali, tak aby si lidé přišli na to podívat. Opravdu to stojí za to a nebudou litovat. Děkujeme.
1: A já jsem chtěla ještě dodat, že v sobotu večer pořádá zámek v Náměšti na Hané podvečerní prohlídky, které začínají v 18 hodin. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: A za chvíli se vydáme na další událost, která souvisí s dneškem. S dneškem hokejové utkání Přerova začne ani ne za půl hodiny. Tak si o něm popovídáme.

0: Hokejový útočník Martin Novák toho ve druhé nejvyšší soutěži nahrál víc než dost v resu Mostu, Ústí nad Labem, Litoměřic, Prostějova, Českých Budějovic, Kolína, Zlína, Slavie, Praha a Vsetína. Odehrál úctyhodných 798 zápasů a další bude od nového ročníku přidávat v Přerově.
1: Zlákalo mě určitě taková ta tradice tady a i ta rodinná atmosféra. Hlavně jedním z největších důvodů bylo i to, že to mám nejblíž domovu a poslední roky jsem dost se najezdil a chtěl jsem být co nejvíc s rodinou, takže pro mě ten Přerov měl největší smysl.
2: Říká jedna z přerovských posil Martin Novák. Z Brodků Prostějova to má v první lize opravdu nejblíže do Přerova. A protože jeho nejmladší dceři nejsou ani dva roky, každá ušetřená minuta na cestě je dvojnásob cená. Kromě kilometrů zkušený útočník počítá i roky. V 37 letech se hokejista na ledě i mimo něj přeci jen chová jinak než ve 20.
1: Kolikrát člověk lítal do těch soubojů a i na tom tréninku všude, jako tak i bez hlavě, teďka už člověk samozřejmě přečte jinak ty situace, člověk už zase poznal to svoje tělo, ví, že musí víc odpočívat, nejdůležitější za mě spánek a to jídlo. Jo, vždycky jsem si dával pozor na jídelníček, to je tím, že mám jakoby vrozenou vadu, že mám cukrovku, o který jsem nikdy jakoby nějak moc nemluvil, ale i to mi vlastně pomáhá k tomu, abych si držel nějaký jídelníček. Člověk prostě za ty roky zjistil, co mu víc vyhovuje a sedí.
2: Skloubit život a rutinu profesionálního sportovce s cukrovkou je přirozeně poměrně složitá věda.
1: Samozřejmě je to nějaký handicap, jo, ale v současné době, že jo, to šlo, ta medicína dopředu, jsou různý senzory, jo, takže člověk se nemusí pořád měřit, píchat se do prstů, do rukou. Jo. Mám na sobě senzor, který mi vlastně hlásí nízký cukr, že jo, nebo když mám vysoký, tak mi to propoje aplikace v mobilu, což je velká úleva. Ale samozřejmě, když člověk se dostane do nějakých nízkých hodnot, tak může být třeba unavený. Musím se hlídat vlastně během zápasů, že jo, aby člověk se nedostal do nějakých hypoglykémií, takže během každé třetiny se člověk kontroluje a na střídačce má člověk nějaký pití nebo takhle, aby byl vždycky v pohodě.
2: Martin Novák doufá, že v pohodě bude i jeho angažmá v Přerově. I když podstatná část jeho kariéry je spojená spíš s konkurenčním Prostějovem. V dresu se Zubrem si ale klidně dokáže představit dohrát kariéru. Myšlenky nakonec totiž s přibývajícím věkem naskakují mnohem častěji.
1: Člověk se tomu ani nevyhne, jo. Prostě i když člověk nad tím přemýšlí sám, tak mu to třeba předhodí někdo jiný, když v nějakém rozhovoru nebo prostě mezi řečí v kabině nebo tak. Nikdy neví člověk, kdy je jeho poslední zápas, poslední trénink. A já doufám, že budu hrát prostě ještě co nejdýl, ještě pár let, ale rozhodně bych se tomu nebránil dohrát klidně tu kariéru tady a čím díl to bude, tak já budu jenom rád.
2: Věří Martin Novák, majitel 798 prvoligových startů a autor 502 bodů. Další může přidat právě v Přerově, který dnes v 18 hodin rozehraje druhé přípravné utkání před novou sezónou. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a v jeho závěru tradiční seriál, který představuje výroční zahradu, tedy zoologickou zahradu na Svatém Kopečku, která si letos připomíná 70 let svého trvání. Dneska se vydáme za lemury. Ti ve volné přírodě nežijí nikde jinde na světě než na Madagaskaru. V zajetí na ně samozřejmě natrefíme v zoologických zahradách, včetně tedy té naší.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Vstupujeme do pavilonu opic a hned na začátku pavilonu máme skupinu lemurů vary černobílých. Potom jsou lemuři tmaví a nakonec lemuři běločelí.
3: A je tady pořádný hluk, je tady početná skupina návštěvníků. Co je vlastně slyšet za těmi skly?
2: Je toho slyšet poměrně hodně, někdy i víc, než si sami návštěvníci myslí.
3: Ale vidím, že lemury to nechává naprosto chladné.
2: Ano, oni jsou zvyklí.
3: Ivana Petrová se usmívá a ta by určitě zareagovala jako chovatelka. Těch lemurů je tady celá řada. Jsme schopni je rozeznat my, laikové?
2: Určitě vary černobílý je největším lemurem, kterého tady chováme. Je pro něho typická taková delší srst, někdy se říká až plišová. Jsou černobílí, jak už napovídá název. A tady máme zrovna teď, se asi úplně nechce ukázat, ale máme tady i mládě. Potom lemuři tmaví. Samice jsou hnědé s bílými chlupy za ušima a samci jsou černí. Tady máme teď aktuálně samici, samce a jejich mládě, které se drží matky. Je to taky sameček, jak vidíme, je černý.
3: A co musíme tedy zdůraznit, tak jsou ty jejich dlouhé ocasy, protože jeden je tady natažený a je vidět, že je v podstatě stejně dlouhý jako tělo.
2: Je to tak. A taky tady vidíme, že teď jsou k sobě takhle schoulení, oni takhle rádi odpočívají a často ty ocasy taky omotávají kolem sebe navzájem, takže vytvoří takovou chlupatou kuličku.
3: Návštěvníci odešli, takže je tady ticho, ovšem lemuři se poměrně dost hlasitě projevují.
2: Lemuři se umí hlasitě projevovat, z toho v podstatě vyplývá i ten jejich název lemuři, protože v dávných dobách, když mořeplavci přijeli na Madagaskar, což je vlastně jediné místo, kde lemuři žijí, tak tam viděli v podstatě zvířata, která nikde jinde na světě nejsou a slyšeli tady ty hrůzostrašné zvuky. Mysleli si, že jsou to nějaká strašidla duchové, takže je nazvali lemuros, což v jejich jazyce znamenalo duše mrtvých. My už dneska ale víme, že to žádní duchové nebyli a že jsou to taková pěkná zvířátka.
3: Kdy se hlasově projevují?
2: Většinou, když je něco vyruší, nebo když chtějí vědět třeba o zbytku skupiny, někdo je venku, někdo je uvnitř, tak na sebe volají.
3: A jsou to zvířata, která dobře známe z animovaného filmu Madagaskar.
2: Ano, tam je nejoblíbenější postavou určitě král Jelimán, což je lemur kata. Ty tady máme taky, ale ti nejsou přímo v pavilonu opic, ty najdeme hned u vchodu u pokladen. Je pro ně typický takový ten pruhovaný ocas, jinak jsou takové šedivé barvy a mají různé tmavé znaky na čenichu.
3: Co se týče péče o lemury, o ty jednotlivé druhy, je stejná?
2: Ano, dá se říct, že je stejná. Třeba lemuři kata jsou trošičku víc vybíravější v jídle, ale jinak se dá říct, že je to úplně stejné.
3: A ten jídelníček vypadá jak?
2: Mají snídaní speciální granule, potom takový ten základ jejich jídelníčku tvoří zelenina a trochu ovoce, převážně ale zelenina, protože to ovoce pěstované v našich podmínkách je hodně sladké, není pro ně úplně zdravé. A taky je důležitou součástí jejich jídelníčku okus, to znamená větve s listím, můžeme to tady vidět i v těch kotcích. A bílkoviny jim doplňujeme tím, že dostávají třeba vařená vajíčka anebo luštěniny.
3: Já jsem překvapená teď, že jsou poměrně v hojném počtu vevnitř v tom pavilonu, i když je venku krásně, svítí sluníčko a je relativní klid.
2: Oni to tak střídají podle potřeby, mají v podstatě pořád otevřeno celý den, celou noc a střídají to podle vlastního uvážení.
3: Říká Ivana Petrová, chovatelka lemurů, se kterou se můžete potkat, pokud navštívíte zoo na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
0: A to celé prázdniny vždy na závěr dne v kraji a v premiéře také v našem dopoledním vysílání. No a co chystáme na zítřek? Vydáme se do Vrchoslavic. Tady mají naučnou stezku, na které se pokaždé dozvíte něco nového. Informace o historii obce se totiž v ní střídají. Tak tedy zítra den v kraji zase v 5.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouc budou při povodní chránit plastové bariéry. Stát připravuje zátěžový test a dokladů. Žádá o pomoc i uživatele aplikace. Kladivář Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 26 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Hodné jsou především při bleskových povodních. Hasiči si už plastové bariéry otestovali. Jejich výhody popisuje velitel dobrovolných hasičů v Olomouci Holici Jiří Kučera.
4: To tady tohle s tím, že jeden ten díl váží 5 kilo, jeden metr váží 10, takže 20 metrů je 200, takže 250 kilo, takže to se dá odvíst jednou dodávkou. Takže i je to úspora jakoby jednak, že není to tak logisticky náročný a co je další velká výhoda je, že to zvládneme postavit ve dvou lidech.
3: Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test a dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Pokračuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban.
5: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
3: Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Novák podle něj ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplicové. Ti dostali pravomocně tresty od 5,5 do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali. Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volbu bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb

0: Právě nevím, či se to mně podaří, ale budu makat nad tím co nejvíc.
1: Mezi 12 nejlepších prošel i dálkař Petr Majny-Schmidl a jeho finále začne po 9:45. Kvalifikaci výšky naopak neuspěl bronzový medailista z loňského mistrovství světa Jan Štefela.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Velké Bystřice směr Ostrava stojí kamion s defektem pneumatiky, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Ještě možná tajně, pojďte blíž, vypadá to, že žádné čtyřicítky na dohled nejsou. Ono ještě se během pár hodin či dnů vlastně oteplí, ale jak to vypadá ve zkratce? Zítra tedy kolem 24, pozítří kolem 26 stupňů Celsia v Olomouckém kraji, takže snad to už možná nestihne zazvonit žádná ta čtyřicítka. Ono by to možná ani nestihlo z těch ranních hodnot, které mohou někdy teď v noci a ráno v některé následující dny, respektive noci, klesnout klidně ty teploty až k plus 7 stupňům Celsia, tedy nad nulou. No a teď je zcela už veřejně a nahlas, hlasitě a s veškerou pompou i parádou 5:05 hrajeme pro radost, a to nejenom všem oslavencům Filoménám, Dulcineám, ale především, a teď jsou tady varianty oficiální, Zuzanna, Zuzanka a Ratislav dneska prý, ale hlavně Zuzana, jak je známe, ročník 62, 82, 86, nejenom tyto silné ročníky pěkně zdravíme. Zuzanky mají svátek.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A především vy a vám zahrajeme pro radost a od vás samozřejmě pošleme písničku dál. Také teď 8,5 minuty po 18. na lince 221 555 444 a na úvod s paní Julinkou. Pěkné, dobré, krásné odpoledne či podvečer. Dobrý den.
2: Taky krásný podvečer vám přeju do Českého rozhlasu Olomouc, a jste opravdu obětaví redaktory, zrovna i vy vás pochval. A prosila bych zahrát Jsou to manželé Kvašovi na jižní čtvrti a zároveň jim popřala hlavně hodně zdraví, ať se jim daří, no přeji to všem, ať se jim daří v cestování, tak jak doposud. Dále Hance do Předmosti, Zdence do Prostějova, ať ji nevynechám, jako minule jsem ji vynechala, to mě potom mrzelo. A Zdenku do Hrochova s kamarádkou Jarmilou a taky Františka od Brna a všem, ať se daří další dny. Díky moc, naslyšeno.
1: Také ať se vám daří, děkujeme za přání, děkujeme za pozdravení, to byla paní Julie a dál třeba vy i třeba pokud jste naladili teď krátce po 18. hodině dneska 11. srpna a třeba znáte, no já myslím, že určitě nejednu Zuzanku za chvilinku, budeme taky u dalších zájemců a teď také zprávy, které přišly na 723 70 33 51. Tady už čteme, že máme zahrát babičce Jarušce k svátku, který bude mít brzy, tak doufejme, že možná klidně bude babička slavit svátek, ale možná bude slavit cokoliv dalšího, moc ji zdravíme, podpis od Aničky, pozdravení také od celé rodinky. Krásný večer popřejeme Jendovi do Štětovic a Janě Škodové do Prostějova, taky Zdeničce do Holubic ze Štětovic. Zdraví také Anička. Další pozdravení třeba od vás, třeba i s písničkou.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Já savými trompetami, se stříbrňankou a samozřejmě i stříbrnými i zlatými trompetami. Teď ale malinko, taková spíš ukolébací a 4,5 minutovečka a tu faranečka a očka, co se zavírají a hlavně paní Lidunka, její výběr. Dobrý den, krásný podvečer přejeme.
1: Krásný podvečer, pane Bořínku, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc, všechny moderátory a pracovníky. Dneska bych pro krásný podvečer chtěla poslat písničku mým milým Věrušce Halouskové s Adámkem, Helence z Uhelné, Staničce z Lomnice, Vladičkovi z Tovačova, Janičce a Jiřímu z Roštění, Lidušce Uchytilové a panu Jiřímu Dolitovle, aby se taky někdy ozval. A vám všem děkuji a přeji krásné sluníčkové dny. Děkuji, naslyšenou, pane Bořínku.
0: Děkujeme taky úplně za všechny a ozvěte se další z vás na lince 221 555 444. Za ty 4 minutky hned po té zavírací tu Franci, ale máme ještě samozřejmě spoustu času, to jenom očka se budou zavírat a teď v 18.15, kdo by potřeboval ještě z rádia správný čas, tak především ale vyřídíme další vzkazy a to dalšímu oslavenci, narozeninovému oslavenci Mirovi, kterého zdraví kamarádi a soused Ivoš a děkuje za nedávnou skvělou rodinnou grilovací party. To zní krásně. Stejně jako doufujeme, že o víkendu vyjde počasí na další třeba grilovací oslavy a oslavence zdravíme. Pozdravíme moc rádi taky všechny Zuzičky, Zuzanky a to především naši tětu Zuzku zo Slovenska, kterou moc zdraví Jarek, Martin a všichni tady od nás z Moravy zdraví na Slovensko. Taky zdravíme naši sousedku, paní Zuzku a všechny Zuzanky u příležitosti jejich krásného svátečku. Ano, je 11.8. ty Filoménky a další Vilomeninky, ale především Zuzanky dneska jsou v kalendáři v úterním podvečerním vysílání, tedy krásně zahrajeme s tu Frankou a nabízíme linku 221 555 444.

0: Tak tady tu Franka, tak tady dál, pokračujeme po telefonních linkách a zahrajeme vlastně takovou cestovatelskou, jugoslávsky splitskou, dovolenkovou, možná i vzpomínkovou, ale hlavně věnovanou z Broumova od paní Mileny a my pošleme vám. Komu vy, paní Milena, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím všechny posluchače tohoto krásného rádia Českého rozhlasu Olomouc a já bych to hlavně vyslala těm mým šuplikářům a byla by to paní Irenka z Hulína. Potom by to byl pan František z Javorníku, potom by to byl pan Petr z Přerova, hlavně pan Jiří z Litovle, kterému moc děkuji za písničky, který mě posílá a moc ho pozdravuju a tě hodně zdraví. Potom taky pana Vladu do Stovačova, tomu taky děkuji za písničky, který mě posílá a tě hodně zdraví a tě moc spokojený se svýma kanárkama a taky bych mu přála, aby se mu brzy uzdravila jeho sestřička, na kterou taky si kolikrát vzpomenu, že už to s ní je tak dlouho a přeju jí hodně síly, aby tu nemoc porazila. A ještě bych chtěla pozdravit paní Haničku do Moravského Berovna a těm všem, který se jmenovala, přeju hodně, hodně elánu a hodně takový pohody. A ať jsou všetky zdraví. A vám, pane redaktore, bych chtěla poděkovat za vybrání písničky a nashledanou brzy.
0: Děkujeme moc pěkně a všechny pěkně zdravíme ještě jednou. To byla paní Milena. Pozdravení ještě pošleme moc rádi také brzké narozeninové oslavenkyni a dnešní svátkařce Zuzce, naší kamarádce z práce. Ať si ale užívá dovolenou, svátek a brzké narozeninky. Moc zdraví kámošky. Pozdravy pošleme ještě taky Miloškovi, ať se v pořádku dopraví domů, ať má v pohodičku a taky si užije se svou rodinkou. Zdraví další část rodiny prý. No a ještě pozdravení pošleme taky kamarádce, která má taky dneska svátek, nejhodnější Zuzance, zlatičku, velké pomocnici a nejzlatější Zuzance na světě. Moc ji pozdravujte, moc krásně ji zahrajte. Teď tedy jedna cestovatelská, možná vzpomínková na ty dovolenky.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hodinu 18.30 přesně, panečku s Karlem Gottem u cymbálu a s Mackem z Malacek. 18.30, 11.8. pěkná pozdravení a doufujeme, že i pěkné zahrání teď posíláme panu Jiřímu do Litovle a z Litovle už míří pochopitelně obratem na revanč. Ta pozdravení kam pak? Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vosku, já vás srdečně zdravím, pozdravení samozřejmě patří vám, děkuji vám za výběr písničky. No, a patří to dvou posluchačkám, na které reaguji teda, když jsem dostal tak velice milé, potěšující hudební pozdrav a pěkná slova k tomu, takže musím reagovat. Takže srdečně děkuji paní Lidušce do Olomouce a pěkně děkuji a srdečně zdravím paní Milenu Dobroumova oběma dvěma. Přeji krásné prožití dnešního úterního podvečera i večera a zbylého týdne, který nás čekal, který je před náma. A kromě vás dvou, děvčátka zlatý, tak ještě bych to popřál paní Marušce do Kroměříže, manželům Janě a Jiřímu do Roštění, panu Vláďovi do Tovačova a děvčátkům do Prostějova, paní Zdeničce s paní Maruškou. Všem vám přeji, jak už jsem uvedl, krásný podvečer a mnoho dalších dnů, které jsou před námi, prožité ve zdraví, ve štěstí, v lásce a ve spokojenosti. Pane Božku, vám děkuji, příjemnou službu a bylo mi potěšení. Děkuji, naslyšenou.
0: Potěšení na naší straně, děkujeme za krásná pozdravení. Tak a písnička teď kromě pana Jiřího zamíří také od Ilči pro kamarádku Zuzku a taky pro naši babičku Zuzanku. Ano, taky my se připojíme k pěkným pozdravením. Dále ještě máme pozdravit všechny, kdo jsou v práci, anebo už míří pěkně domů, jako Jarek, kterého zdravíme na cesty. Zdraví ho, jo, děvčata, rádi opět vyřizujeme. No a ještě prosíme písničku poslat další skvělé Zuzance k svátku. Čerstvá zprávička, čerstvé přáníčko, snad je Zuzanka napříjmu, nebo se to k ní donese. Zahrajeme k svátku Zuzance Dvořákové z Klopotovic. Všechno nejlepší. Hodně zdraví, prázdniny pomalu končí, žáčci už se na tebe těší. Babička z Přerova, takže stávat prvního nebo kolikátého, to vyjde září. Ne, mně se nechce, ale musíš, budeš učit zase Zuzance Dvořákové. Pozdravení především z Přerova od babičky a taky od nás, paní učitelko, ještě si užijte. Už se vám to krátí.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Já jsem prosím Koudela Švec, známý tovariš. Neděle je, proto jsem se nasek a lapliš. Kam poplavu, to už znáte, pro mě holky jsou. A ty se dnes na mý kapse nobly prsou. Koupím já jim po preclíku pivo, nějakou rybičku. Jak utratím přes tři šouvky, musím dostat houpičku.

Mariánsky jen já tvrdím noblesu. Kdo se pere, tam já křičím jako z Partesu. Nejradši mám holku z David's Chupr fabričku.

Mariánka dvakrát, Mariánko, Mariánko, děvče zlatý, ale tentokrát tady pan Kopecký v jednom duchu, rytmu, stylu na Mariánce a pak ještě tady píšou Pepíček Zima, to byl asi Pepíček Beck. 18.37, 11.8. ještě máme co k poslání a vyřízení, k pozdravení, tedy koho k pozdravení. Jsou to Zuzanky, ale také další jubilanti, takže písnička zamíří pro dědu a pro strejdu, kteří zároveň budou oslavovat narozeniny a my se moc těšíme. Přijme na návštěvu o víkendu zdraví Maruška a celá rodinka. A pozdravení právě ještě Zuzankám určitě nesmí chybět, takže vyřizujeme tentokrát Zuzance Směrlitovel, taky velké kamarádce Zuzance do Šumperka a vůbec všem Zuzkám, které jsou naladěné, moc je zdraví a vidíte to jmenovkyně Zuzanka, takže abychom ji neuchudili určitě nejenom od jmenovaných a jmenovkyň, taky od nás z Českého rozhlasu Olomouc. Zasloužená, krásná písnička, no jednou za rok k svátku, proč by ne? A děvčata z Moravanky jsou tu.

0: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA, prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Teď jedna krásná, zase s cymbálem, no a teď možná s mladou energií, s chlapci a děvčaty, svého času ovšem, co by jedna generace žáků Zušky, z veselý a veselské a veselé melodie, taky myslím, že budou známé, krásné, tentokrát svěží, rychlejší tempo. Zvolíme a z vesela zahrajeme babičce Jarce a skvělé tetince Zuzce, že moc děkujeme za krásné prázdniny, už jsme u nich byli dvakrát. Díky. Pozdravy posílá Luky a malá Mia. Písnička je taky se krásným přáníčkem Zuzance k nám domů. Nejhodnější vnučka Zuzanka bude mít taky brzo krásné narozeninky a už se těší taky do třetí třídy. Zdravíme školačku, zdravíme oslavenkyni Zuzanku s narozeninami a dnešním svátkem. No a od Lidky ještě přání rádi vyřídíme taky naskoky paní Zuzance Hůzevkové. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně splněných přání. Jaká si sama přeje, to jí přeje Liduška. Komu naskoky paní Zuzance. No a ještě prosíme zahrát také krásně, jak to umí jenom Český rozhlas Olomouc, taky pro nastávajícího jubilanta s krásným kulatým výročím a s chystanými oslavami. Všechno nejlepší našemu strejdovi Toničkovi, kterého moc zdravíme a moc se těšíme na setkání po delší době a přejeme především hodně zdraví.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Ahoj, tak tady Zuška z Veselí a Veselská, taky veselá směska a ještě představte si ještě taky nejčerstvější zprávičky. Pozdravení Zuzance do práce, do obchodu a hlavně šťastnou cestu domů, těší se rodinka, všechno nejlepší k svátku přeje. A taky pozdravení posíláme ještě Irence ze Skoků, a to od snachy Petry. Pozdravte taky dědu Jardu, který připravuje skvělou večeři, a to grilovačku. Moc ho zdravíme a zdravíme také naši kamarádku, skvělou sousedku Zuzku. A pěkně jim zahrajeme. Netradičně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kraj chce na Jesenicku zkrátit dojezdové časy sanitek. V Bohelnici vznikne nové zázemí pro tenisty za 11 milionů korun. Fotbalisté Sparty budou hrát o postup do závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, maximálně 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hned 3 nové základny budou mít záchranáři na severu kraje. 2 z nich v Javorníku a Jeseníku mají vzniknout do 2 let. Kraj za nové budovy, které nahradí nevyhovující prostory, zaplatí zhruba 130 milionů korun. Úplně nová stanice pro zdravotnickou záchrannou službu vznikne do roku 2030 v Mikulovicích. Sanitky to pak budou mít blíže k pacientům především na Slatohorsku a Vidnavsku, říká náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský za ANO.
2: V dotčeném regionu požadavky optimální dostupnosti a lepšího pokrytí nejlépe splňují právě Mikulovice. Dojde tak rozšíření pokrytí severní části území Olomouckého kraje o další výjezdovou základu s jednou výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci.
0: Do konce srpna začnou dělníci v Mohelnici stavět nové zázemí pro tamní tenisový oddíl. Budova s terasou s výhledem na korty vyjde na zhruba 11 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
3: To nové zázemí má mít společenskou místnost, má mít šatnu, sprchy a kancelář, takové tenisové zázemí pro vyplítání raket a administrativní záležitosti, které jsou potřeba v té kanceláři udělat.
0: Dělníci se pustili do opravy autobusové zastávky na Svatém kopečku u Olomouce. Práce za více než 3 miliony korun potrvají do konce září, řekl to mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš. Autobusová zastávka byla kvůli opravě dočasně přemístěna. Dělníci obnoví prostor na kraji silnice, kde autobusy MHD zastavují. Vymění také dlažbu a osvětlení v čekárně a vznikne i mlatový chodník směrem na Radíkov. Letecké muzeum v Konovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
4: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP v salonním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
0: Sport. Fotbalisté Sparty Praha budou hrát o postup do závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů. 21 hodin začne jejich odveta 3. předkola na trávníku francouzského Lyonu. Úvodní zápas Pražané na Letné vyhráli 2-1.

0: 553 553.
1: Ještě sekundu, dvě a zazní známé tóny, jako vždycky v 19 hodin 4 minuty v novém vysílacím čase pořadu Cymbál a husle v úterý večer.
2: Cymbál a husle.
3: Milí posluchači, vítejte u dalšího vydání pořadu Cymbál a husle, kterým vás každé úterý po 19. hodině provází od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Honza Žůrek. Dnešní hudební putování nás zavede po stopách Leoše Janáčka, proslulého hudebního skladatele a současně neúnavného sběratele lidových písní. Pro něhož byl svébytný lidový folklor hudbou absolutní pravdy. Během svého života stihl na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku zapsat stovky mizejících písní, přičemž naše dnešní objevování symbolicky zahájíme přímo v jeho rodném kraji, na Lašsku v okolí Hukvalt, odkud prostřednictvím muziky valašský vojvoda z Kozlovic ožije malebná píseň Na fojtové lůce.

Janáčkův hluboký ponor do lidové písně zdaleka nespočíval pouze v její následné a nápadité harmonizaci, ale také ve velmi citlivém a věrném zaznamenávání původních melodií přímo v terénu. Nedílnou součástí Janáčkova zájmu byly podpora a sběr písní, kterým dnes říkáme posvátné, nábožné nebo lidové duchovní. Janáček si za spolupracovníka ve výzkumu lidové písně zvolil mimo jiné také Hynka Býma a pověřil ho mapováním západní Moravy. Právě Bým zachytil při svých opakovaných sběrech v obci v Norovi soubor starých kostelních písní, kterým, ačkoliv tvoří jen nepatrnou část z celkového počtu písní jim zaznamenaných, věnoval značnou pozornost, o čemž svědčí i 16 dopisů vzájemné korespondence s Janáčkem, v nich se tímto tématem zabývá. Album s těmito unikáty s přiléhavým názvem Kostelní písně ze Znorov zpracovala a nahrála cymbálová muzika Danaj.

poslední dekádě 19. století Janáček s neutuchajícím zájmem opakovaně navštěvoval rázovitou Velkou nad Veličkou, kde ho uchvátili tamní nebývale zachovalé hudební tradice a kde s upřímným obdivem naslouchal strhující hře kapely legendárního primáše Pavla Trna. Tento intenzivní horňácký odkaz zanechal v jeho tvorbě nesmazatelnou stopu, což si můžeme názorně doložit prostřednictvím hudební rekonstrukce několika s Janáčkem zapsaných sedláckých písní. Za doprovodu uskupení Muzika folklorika zpívá nepřehlédnutelná horňácká osobnost primáš Martin Hrbáč.

Významnou část Janáčkova celoživotního etnomuzikologického díla tvoří autentické písně pečlivě sezbírané v terénu, které posléze s nesmírným citem opatřil rafinovaným klavírním doprovodem. Přesně tímto způsobem spatřila světlo světa i proslulá sbírka Moravská lidová poezie v písních, skýtající úctyhodných 53 nápěvů, o jejichž důstojnou interpretaci se dnes s respektem pokouší celá řada hudebních těles. My se do podmanivé atmosféry těchto mistrovsky upravených písní ponoříme prostřednictvím živého záznamu z jubilejního koncertu cymbálové muziky Jiřího Janouška, na němž se pěveckého partu zhostila jinak také houslistka Markéta Janoušková.

historického a muzikologického hlediska k těm vůbec nejcennějším Janáčkovým sběrům patří vzácné zvukové záznamy, které na počátku 20. století průkopnicky pořídil za pomocí tehdejší novinky Edisonova fonografu. Ačkoliv jsou tyto unikátní voskové válečky uchovávané v etnologickém ústavu v Brně pro svou zhoršenou kvalitu dnešnímu běžnému poslechu již takřka nepřístupné, ovšem jejich dokumentační hodnota je nevyčíslitelná, svým obsahem hudebníky nepřestávají inspirovat. K odkazu dávných předků a těchto cenných historických vrstev se hrdě hlásí také těleso s velkou tradicí, brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Z jehož působivých nahrávek téměř 70 let starých si nyní vychutnáme starodávné.

Naše dnešní půlhodinka se pomalu chýlí ke svému závěru. Přesto však před rozloučením nesmíme opomenout Janáčkovu celoživotní fascinaci energickými lidovými tanci, které s nadšením zapisoval od venkovských muzikantů a posléze je s mistrovskou invencí přepisoval do partitur pro potřeby mohutného symfonického orchestru. K těm nejobdivovanějším dílům v tomto ohledu bezesporu patří proslulá svita Lašské tance z konce 19. století, z níž jako pomyslnou tečku za dnešním pořadem vybírám všem známý tanec Pilky. V podání lidovém bez dirigenta, za to s cymbálem a sólovým zpěvem, nám je zahraje muzika Valašský vojvoda. Za pozornost vám děkuje a u dalšího setkání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se naslyšenou s vámi u cymbálu a huslí bude těšit Honza Žůrek.

0: Příjemný večer, Lačirate Šukar Šuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagoškou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čaborenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Ottou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. O to já jsem rád, že si tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Otto Bunda.
2: Tak v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval z celého srdca za toto pozvanie. Dobre, budem odpovedať k tej otázke, jak sa zrodil Otto Bunda. 22.10.1984 v Košiciach sa narodil Otto Bunda. Moja mama mi práve hovorila, že keď som sa narodil, tak vymýšľali všelijaké tie mená. A potom taká najväčšia autorita našej rodiny, dedo, prišiel tam a povedal proste Otto a konec. A nikto neoponoval, tak som bol Otto. A akurát pamätám, že mama mi hovorila, že keď som sa narodil, tak môj dedo tým, že bol známy, mal všade známosti, tak doktor vybehol von na chodbu a povedal dedovi, nie že máš vnuka, ale povedal, máš nového basistu. Naša rodina je ako... bola a ešte je známa ako tým, že boli nositelia tradičnej folklórnej hudby ako romskej, ale aj neromskej, keďže môj dedo bol v podstate spoluzakladateľom profesionálneho slovenského ľudového folklóru súboru Železiar, kde bolo od jeho začiatku do nejakých asi 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj môjho otca strýka a veľa skvelých muzikantov, s ním hral aj Desider Balog alias Čekatý, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, a, tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svý rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde se ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoct jim dodělat vzdělání, pomoct jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve Bratrský. Tam jsem viděla, každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, a že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozdělo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 200-250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastní komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím. Tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, bora bizna by člověk řekl, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila a říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti. Tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde je někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikerautumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úlové prvky. Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kuze za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou, zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.

0: A host, já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou, když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dabing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na

0: Základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím Tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já už jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na Placce Černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
1: Hmm. Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude, ano, taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli, ano, tam tatínka.
0: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, ano.
1: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
0: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový, a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
1: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
0: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, o hory, na a tak dále.
1: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
0: No, tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje, a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále, a to i mě.
1: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě, že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterém jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze, za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou silnici, prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují? Pokud by to šlo.
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomí za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kortochylovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. To byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruňka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát. Jo? Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky
1: jo.
0: Výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo taky jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem zlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka, a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli, a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní, a pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass, a vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhletěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pina dní, docela jako nedoceněnej a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak, a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, ano, s kterým vlastně hrajete dodnes.
1: Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, to je to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: Ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový softrockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tank, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jsi dědeček, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hrou na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Stojí to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že žijete celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba si ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
2: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu. A zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvo.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoryška z ANO.
6: Tak, jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
7: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte

0: Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano, ano, ano.
3: To je Eva.
4: Ano, já jsem Eva. A manžel už je ve mně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
4: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
4: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležitost.
4: Jasný, tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav, dobrý den.
5: Václav jenom je, dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václav, jak dlouho jste spolu?
5: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
3: A co vás čeká za práci?
5: Ne, tady zrovna broskvina, potom dostanete broskve taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
4: Ano, no, my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
4: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty úzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám říct, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno, půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž. Já jsem si to tam byl jako špalek šunky, uříz, nasvačil a no a po té době už se si potom chodil pro ten nůž často.

0: bylo to tak a pamatujem si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
1: Takže vy jste začal tak ostře tu vaši lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
2: Asi tak, no.
1: Jak se vám Václav zdá? Tak to bylo poprvé, půjčila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
0: No tak jako byl mi sympatický a hlavně mladej, no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky, jo, takže to bylo jedno s druhým, prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo, no.
1: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
0: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
1: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo se osmělil?
2: To byla asi manželka, ne, to byla taková nesmělá, když bylo 17, mě bylo 22, jsem opět starší.
1: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
2: No to jo, to jsme se scházeli a...
0: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně, takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
2: Pak jsme se nějak na chvilku, nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
0: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu a už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako... Nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
1: Kdy byla první pusa?
0: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
1: Nevzpírala jste se?
0: Jo, v pátek, ne. Teď jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
2: Košmaček, ale tak až tak nesmíla, že si myslela, že po líbení přijede do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
1: Takže jste jí musela pevně chytit, jako?
2: Tak.
1: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc jen a nepřišli do jiného stavu.
2: To se mi radši neříkal.
1: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
0: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký, co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
1: Jak jste to prožíval, jak líbala Eva?
2: Asi dobře, ale já jsem to nějak neřešil.
0: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domovali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dost, a když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu a já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
1: Co na to tedy maminky?
0: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no, bylo to dobře. Já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne? Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu. S manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce. Datum byl 13. června. No a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
1: Až potom jste jí to řekla?
0: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
1: Já bych nechtěl být vaše máma.
0: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mamina to jenom řekla. Pane bože, a jak potom řekneme babi? Já říkám, no tak babi to zna... Tak nejvíc řádila babička. Ta, školu nedoděláš, tudlensto, ty jsi si splněl... Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
1: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
2: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou, nebo to, my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
1: To bylo takhle jako silné, to vnímání té společnosti a těch ostatních?
2: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli přes víkend.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved? Ne, proved.
4: Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si pecherovčičku, to já jsem měl lehce neovíněn omámen alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, dali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda, ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napolo nasazený?
4: Napůl nasazený, no, na kousek, na maličko, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Ani nějak já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na to jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstníky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, jo, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší a nestratil se prstínek z tahtu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vydrželi.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkovou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý nanukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, ale druhá večeře. My jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? A už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete? Vy třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální. Tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalil je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat. A tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu dal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu bylo dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, to tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no, tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no, tak... Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá. Jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí nebo rozdělí, jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal od jak živa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlenského, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To bylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyli proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobet něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemyslíš si, že s tím sportem přestanu? A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový, a já jsem ještě dělala školu, ne? Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a... Velký svaly.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
2: Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
3: Jenom jsem spal prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalech, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom řekl, jo, vy máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
4: Měla jste strach?
5: No to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat a řekl, tady já nebudu v žádném případě. No tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach, říct si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika, a ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
3: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu, prostě se nemocnice pro mě hrob.
4: A jak je dobré, důležité, že vedle sebe máte ženu, která má
3: jo,
4: starost?
3: Jo, jako nedovedl jsem si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
4: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
3: Jo.
4: Poděkoval jste jí?
3: Jo, moc krát.
5: Myslím si, že byl rád, že mi tady měla, že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak, nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
4: Václave, měl, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
3: No, v podstatě po každý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
4: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
3: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že by z toho měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
4: O to víc je asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
3: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
5: Tak já si jako nedovedu představit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. No, to nejde.
3: Nedovedu představit nikdo.
5: Jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama. Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kubovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No tak jsem ji tam trdlo odvezla. No a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem. A asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit. A... Takže je to, není to, jako říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no, to mi mrzelo nejvíc.
4: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
5: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
4: Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdák.
3: To je manželka taky.
4: Taky vám pomáhat.
3: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala. Takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Dalších 50 let potom budeme šťastný.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska. To je nádherný. Jo, ještě jsou zlatý vlastně, teď. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím umět zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se dědí, že sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Tak, Slave,
4: to jsme dostali retrogramo. To krásný bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
3: Je to závislý na internetu, nebo na signálu?
2: Ne.
3: Nám tady rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
2: Dobře, tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do proudu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě je tam ta technologie jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem, tak snad se tam uslyšíte.
3: Snad jo.
4: Takže my děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Rádo se stalo.
0: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
4: Jo, sladce.
5: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
3: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
5: Já jsem chodila si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
4: Krátký.
5: Nakrátko ostříhaná.
3: Kdo vybíral svatební prstýnky?
5: Jo, manžel.
4: Společně.
3: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
4: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
5: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
3: Kolik knih v životě přečet?
5: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
4: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
3: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
4: Měli jsme psa tady, Sharpie.
5: Psa.
3: Kolik hodin se u vás obědvá?
5: No, teďko celkem pravidelně, již kolem tý 12. hodiny, no.
4: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
5: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
4: No, spíš manželka mě.
3: Které domácí práce byste raději zrušila?
5: Asi to mytí nádobí.
4: Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory, nebo takhle, když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
3: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
5: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být věčná láska, ale to taky věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo? Je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale...
4: Tak láska na věky.
3: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
4: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
5: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo. Ale asi ne zrovna nahatá teďko už.
3: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala, jako vás přitahovala? Líbila se vám ta část těla?
5: No, asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu, svalnatou.
4: No, tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo, no. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
3: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
4: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
3: On sám je dolňák nebo horňák?
5: Spíš bych řekla dolňák.
4: Dolňák.
3: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal, jaký byl, když vy jste se na něj s láskou dívala nebo se podíváte?
5: Člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no. Si myslím.
4: Krásně.
1: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
2: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
4: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
3: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
5: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
3: No já v tom vidím právě...
4: Lepší.
3: No,
4: lepší,
3: že jo.
5: Že si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
4: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
3: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
4: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
5: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
3: Kdo připravuje snídaní?
5: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak... Manžel, no. Míň byť než já, ale...
3: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
4: To kolo.
5: Asi to kolo.
4: To kolo. Když to byly lyže, takže oba už teď máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže ty to kolo, no.
3: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
5: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
4: Teď máme objednout na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, toho kardiologa, jestli to můžu. Jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
3: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
4: Na to není recept. To záleží na nich.
5: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
3: Já mám pocit, když se dívám toho Váce, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bůžek.
5: Ne. Tak on to umí.
3: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
4: Tak, že to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
5: No, já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná sotuta, tak jak se říká, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
3: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
5: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo, že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
4: zdraví
5: nám.
4: To hlavně.
3: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
5: Je to úplně jiný, je to takovej už... Kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo? No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
4: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevu v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
3: A milujete jí?
4: Určitě.
3: Milujete svého muže?
5: Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
3: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
5: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
4: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak asi to člověk musí vážit a má ho rád.
5: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým jít, všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci bejt s ním, tak.
3: A vy jste rád, že jí máte?
4: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: Porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Mělo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad Sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po Tušelku. Takže tam by měl být třípruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
0: Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim pošklebovalo. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu v lažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikdo

0: nakonec.
1: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
0: Povídá Krupička a jde pryč.
1: A tu za sebou slyší. Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
0: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
2: Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
3: To je nová značka,
0: povídal Novák.
4: Plivník? Kdo to má být?
0: Divil se Kocbaba.
5: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
0: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispano Suiza. Krupička pokrčil rameny.
2: Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač?
0: Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
5: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
0: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
5: Takový plivník, kamaráde,
0: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
5: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho?
0: Špitl Krupička.
5: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
0: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
6: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
6: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
0: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
7: Krupička, Krupičko,
8: umí mě maličko.
0: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
9: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
0: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil.
2: Že by nesvítilo. To teda nevím. To teda spravím.
0: A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
4: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
0: Povídá pán v uniformě.
2: Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka.
0: Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
4: Pane řidiči, vaše papíry.
3: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc?
0: To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo, to dělá plivník.
3: Kdo, prosím?
4: Kdo?
0: Vyjevili se páni v uniformách.
2: Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
3: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu.
0: To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
4: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
3: Prosím, hezky do toho fouknout.
0: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
4: Pane Rotný, co to děláte?
3: Hlásím, pane strážmistře, že letím do nebe.
0: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi.
2: Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp.
0: A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Enem si mě nekupuj.
4: No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz.
2: Ne.
3: Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšu. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš, to je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, to už víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel.
2: No,
3: co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít Otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tože aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Ale čtu, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek čtrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřenka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosece si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Však se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
5: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
6: Pro pána, snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
5: Ale ne.
6: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
5: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
6: Jenom jestli to není namožené od zvíjání půl litru.
5: Ale no tak, Mileno.
6: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete pilně slavit.
5: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
6: Ach, tak,
5: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
6: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
5: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
6: Jistě.
5: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
6: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
5: No jo, no, doma je doma.
6: No tak.
5: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
6: No co?
5: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
6: No jenom, že, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
5: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
6: Karle.
5: Na holku má ještě čas.
6: Já vím.
5: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
6: Mm-hmm.
5: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
6: No, něco na tom je.
5: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno, Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
6: Pochopila.
5: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
6: Jasně.
5: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
6: Začínám balit, Karle.
5: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
6: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
5: No tak, v principu jo, ale v detailech.
6: Aha.
5: No, prostě chce to své.
6: Aha.
5: A tomu ty nerozumíš.
7: Bracho, počkej, pojď sem.
8: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
7: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za Strýdou Václavem.
8: Neříkej. No, ale to je teda...
7: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
8: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
5: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
7: Jo, úplnej šok.
5: No co je?
8: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
5: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
7: Lituju, já nevyrážím.
5: A proč?
7: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na Nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
5: Jak to mluvíš o našem voze?
8: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
5: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
8: Hm? Třeba vůbec nejde.
5: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
8: Bez rodinného dozoru?
5: Tak to ať si rozhodne maminka.
7: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
8: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
7: No tak Anděla.
8: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
7: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
8: No tak na Nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Václave, vysílačka.
10: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
9: Nestalo se něco?
10: Tady Vondra, chata Horská Louka.
11: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
10: Vondra, slyším.
11: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
10: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
11: A topení?
10: Jo, tak ty už to víš.
11: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
10: Vyřídím.
11: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
10: Všechno nejlepší. A vyřídit gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
6: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
10: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
6: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
10: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
6: To teda jdu.
12: Vzývám chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
10: Vondra, slyším.
12: Tutaj gurská služba. Žičím i českým kolegům udaného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
10: Děkuju.
6: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
10: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusy, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
5: A kde máš Karla, milinku?
7: Ještě před chvíli vyspával, ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničili.
9: Nic jí nevěřte, vítám vás.
5: No, to ještě přece jenom vidím, toť máš slivovicu, však jsem ju od čerejška nosil po kopcách, aby si zvykla.
7: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
6: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
5: Jakýme vás, Mankovi.
10: Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladí.
5: Že já jsem se sem nedostal, byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
11: Co pak vy jste si s Marišou nezatancovali?
6: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
5: Milé,
6: až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
1: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
1: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
12: Cože? Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
7: Jana? Tak se zdovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z Pece? A co, že jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko. Prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v Peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v Peci, přijela stopem.
6: Zatrápená děvčica. A až ráno?
9: No, my jsme rodina k neutání.
1: Tak prosím vás, všecko přichystejte. Uděláme si novoroční oslavu za chvíli. Já jedu pro Janu
5: tak,
1: sám.
5: Tak
7: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
5: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu a na tebe a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, sleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse. Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se. Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu. Slečinko, proboha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka. Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
1: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
1: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená. A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
0: A jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl. Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou. Že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena. Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl? Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím. Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl. Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla. Vy tu máte toho Richarda, že? Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada. Pane Rado, ale on nemůže sedět. Rozhodně ne, pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit. Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál. No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi? Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal. Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete. Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby. Poldy! Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak. Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se. Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku. Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat. Poldy zmrtvěla. Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě. Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla. Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
1: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
0: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
1: Mlčel jsem. Kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
0: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
1: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
0: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání.
1: Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají. Třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, a jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Miroslav Žbirka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách, tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Stan.

0: našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No. S jedním to takovým jsou... mluvíš.
1: Jíčo, jsem 20 let v důchodu. Mm-hmm. A nešel bych ani na hodinu.
0: Jo. Máš v tom jasno, zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělám na šakě, že jsem buldozerem.
0: Tak to je...
1: Namakal dost.
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začali ty deště a všechno a chodil tam poklené balné, tak já si myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili budozerama ze vším možným, protože ničím tam neprojelo se ten pastor tam.
0: Šel jsi klasicky do důchodu nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o čtyři roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko.
0: No. Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pánbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka ze západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě zosmuzní, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušnej, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přesto to říká brát, jako kvízo za sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak, no.
0: úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě
1: budu doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiný místo, no jasně, no tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já to by taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelota, jejich písnička Pálava, a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom. Mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku. Já jsem dělávala přes 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Musela jsem si všecko hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, nevím, fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Tehnala jsem si bezva podnik.
0: Uh-huh.
1: A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. Představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku, tak do to jste 70... si tím... Šťastným důchodem moc jako nespestřila život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu rozumím. No.
1: No, ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je dobře.
1: Když jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti a tam... se pořádali, tenkrát byli ti poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to
1: proto,
0: je fajn.
1: Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit, ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly protože, jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat a jinak mě to nepomohlo, šel jednou paní doktorce čeká, z mě zemře.
0: Takže
1: jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala jste, neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárně a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Dávno už ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: pořád
1: si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže... to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom jsem papáš, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že šla do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády.
0: Jasně,
1: to,
0: jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám si, ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo.
1: Děkuji, já mějte se moc a moc
0: děkuji. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru jako učení a prostě tam jsem byla 11 roků, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už to nebylo to, když jsem tam byla jenom staní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přines 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: Ten se divil, že opravdu jsem jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den, nebo tak nějak za 2 dny, mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám letu a prostě tak nějak táhnu 90 a nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako no ne, nechodící, ale špatně, tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak mu se držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada, že nemůžu prostě na zahradu, no.
0: Mm-hmm. Takže, ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň tak.
1: Takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, no, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu,
0: jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co po?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun. Jo, takže jsem musel chodit do práce, jako každý druhý, asi normální člověk. Ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák. Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tam kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo, a za 2 měsíce ne, a za 2 měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut. A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru v tu ránu, že jo. Že tam je zákaz přelížení kamionu.
0: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my se byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete
1: ale
0: zpátky?
1: To jsem zkoušel. No, nenašel. Já nic jiného neumím, než točit volantem. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakého skladníka.
0: Něco, cokoliv, ano, aspoň na chvilku, rozumím.
1: No, ale vy jste starý. No, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
0: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
1: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
0: Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce, že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
1: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
0: Aha.
1: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč, on říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván, takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná. Jo. Takže bydlím teď v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
0: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
1: No, nevím, no, tady jsem byl už párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popásí, no.
0: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
1: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl ušetřený. Jo, takže už nemám ani korunu. A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrtí konec. No.
0: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
1: Jo.
0: Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
1: A děkuju.
0: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Celý ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, halo, kdo pak se nám dovolal.
1: Halo, tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oline, moc vás zdravím. Krásný pozdní večer vám přeju. Uvidíte to. Tak se naštěstí všechno dobře dopadlo. Slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod. Užíváte si důchodu? Vlastně jste vůbec důchodce? A nebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho.
1: Nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemá čas na sebe. Ale já to myslím fakt, že... Víte včela,
0: ano, krásný
1: jeden velký koníček a zabírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu, ale jak jsem byl v těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Doháníte teďka, jo?
1: No a teď se to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v kyblíku, teda to přijel do skleníček a teď mám ještě další včely a pořád se něco děje. Teď jsem víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se sloučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve starole, takzvané jimování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano,
1: krása. Banjo, foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
0: Panečku, důchodci!
1: No právě. A ze soboty na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Při tom hraní spal.
0: Tak to jste dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické, opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnci stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže prostě tam není žádný sporu, není tam to všechno, je opravdu všechno pozitivní a nádherné.
0: Tak to je dobře.
1: Přijde to každému tak, no, protože, já nevím, někdo na ten důchod nadává, nebo hlavně na ty důchod se nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále, tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, to tak prostě vím opravdu. Párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
0: Jo.
1: Že je to taková, ti mladí jsou takový nevrlí. A oni si vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
0: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no. Tak to prostě
1: Nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Oni nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
0: Jo.
1: Pro vás, abyste to mohli. Když myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
0: Ano, ano.
1: Tak mu to tak krásně řekl, ozval se bohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale ducho se zvítězí vždycky. V úvodovkách, jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetrávají určitě čas.
0: Ne, jsme tak úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
1: Jo, tak
0: takže to svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, se kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
1: Teď ještě bych to doplním, jedno na konkurenční rádio, každý má nějaké, uh-huh. nějaké rádio, takže Country Radio uh-huh. má 35 roků teď, uh-huh. v sobotu se to slaví v Pikovicích, byly vydány nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil, bude tam 350 těch příznivců, uh-huh. více tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jedu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
0: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oline. To zase takhle úplně
1: ne, nejde. To není pozvánka, to je konstatování, co budu
0: já
1: dělat.
0: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak dobré. Každopádně moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
1: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
0: Ano. Mějte se hezky, naslyšenou, děkuju. Mějte,
1: taky díky moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu na Chrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste?
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím se polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží. No, ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo. Že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych.
0: Už ne. Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost, no. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: Takže spokojená. Spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačilo mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma a
0: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde, nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: Dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim a pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného, úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak, najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu, mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda, ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy, říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalej, ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měli to taky všechno pomalej.
0: Logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat.
0: Ano.
1: já už ani jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
0: Přesně tak. A
1: tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zas tak není. A jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano.
1: Tak,
0: dobře.
1: To pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupili do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista, to znamená, že on má ten invalidní, protože ho nikdo nezaměstnal.
2: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc. A tak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod, vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tým státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa, to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovské důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně, a pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako, jestli chcete.
0: No, já se vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No, chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No, to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo chce chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Možná budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo? Služit,
1: protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat udržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teď mám 2.
0: Tak to je ještě v dlouhý čas, samozřejmě, relativně,
1: ano. Takže to jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase jsem byl rád, že se dovolal někdo další, to je takový hodně nečinný, vypadá spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značné linky, no. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří. Dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám. Já jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, vůbec. Krásnou noc, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Olympik, nech to být, a dovolal se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já taky přeju krásnou noc ve studiu moc a všem posluchačům u rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tuško, já jsem to měl takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat. A potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. to se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to, tak jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pan Švarček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýší důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaký starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám dělat, takže důchod je důchod, no, potom asi po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, asi učitel mi říká, pane Valiček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodce, no a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už plínu do dalších 10 roku,
0: jo.
1: Tak nevím. No a jeho to si musím zažádat sám, to automaticky od mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako čas, si navýšení důchodu, nebo toho, že pracujete dále.
1: No tak prostě důchod, nedůchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám to, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi, jo. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení té agendy, jak chlapi pracují, kdy pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu haru. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak to předělá. To taková ta klasika, ale jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svým, jako jo.
0: Že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, ano, protože
0: pomůžete radou a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, ano, takže musím taky trošičku polevit, že jo.
0: No, dělat.
1: No, nemůžu to dělat až do truhly, abych, jo. Takže takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, ale samozřejmě ty chodil na fušky, to už nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už tak nějak nejde, tak jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Ono je ještě všelijakého vyřizování, takže tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem tenkrát dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: Tak, no, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší, jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to čestí. No,
0: co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel, kdo dospívá písničku, to musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty a píše třeba paní Iveta. Zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil. Aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období. Užívejte si ho, no a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová, s ní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžeme, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo? No.
1: Já jsem dělal u Pecí, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu. A prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: jo, stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme
0: No, ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo to mám, ale to se...
0: A to vám není nic platný, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam, protože jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no, dělal jsem tam 17 let.
0: No, tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No, a že prostě ty lidi, se málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je ten, právě ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, jsme tam dělali, ale prostě zametlo se to pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál. Jo? Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu skánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano, ano, jo.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no, pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jen ten problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam prostě to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, to legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá toho srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem se ušetří na důchody, prostě, no, tady u těch lidí, jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo,
0: protože... Ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako já to řeknu asi takhle snad. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně, protože jasně.
1: Protože důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že je prostě... To je to asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak...
1: Ale tady jste... No?
0: No, nic.
1: Tak se chtěla říct. Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají ten problém, že to... nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a... Ty se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuji. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolil také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Takže... Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako... Dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmí být lenivý, no, pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže musíte každý den vyjet, kromě neděle. Že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hůště a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že?
0: Pak si dáte volno spíš. Vrátám se
1: kolem té 11. hodiny domů. Takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste pořád aktivní a akční, jo. Že jo? I v důchodu svém vlastním.
1: Jo, jo. Jo, takže ale jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že ale tak ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb. Ne to.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že? Takže...
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady, tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné tak, přírodě, takže to
1: no,
0: tam máte.
1: No, přika sebu, že? A tak to... To je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potká...
0: lidi nerušejte, dobře, u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo,
1: že
0: tak, takže na chouby no, nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám, že to jako, no... To je, hafery byly, že, takže to, ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě, skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dna na den.
0: Ano, ano, ano. Je,
1: no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je to jako ten.
0: No. Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo,
1: hodně,
0: že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dlouhé době dovolal.
0: To je dobře,
1: no.
0: To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží.
0: Ano, to je nejdůležitější.
1: Ať se těší, ale hýbat se.
0: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
1: Té techniky, paní, je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč nevezme sebou telefon, ať vím, jak si na ten potoží. Ale já nějak zastáncem nejsem té techniky, že klídeček radši.
0: Aby radši klid.
1: Nebyl na ničem závislý.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: No, takže tak, no.
0: Takže tak. Dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
1: No, bude zatmění slunce.
0: Ano, ano, ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dali Borianda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod, čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok, jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu, manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel, nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna, přeje Michaela. Paní Michaelo, moc vám děkuju a přeju všechno dobré. A hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky, tentokrát úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franz k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny. Pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale
3: ano. Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Je? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokivují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten...

0: teda, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to, co si mě, tady to tě o tom ten nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že ty mi to konečně někdo vysvětlil.
1: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nosi, jako máš, nevadí to, tohleto.
0: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
1: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
0: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
1: Kde je vaše žena? Teď já jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
0: Maruško,
2: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
1: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
2: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
0: Ta už vás, to je herečka, to není moje žena.
1: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
2: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
1: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
2: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
1: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
0: Měl jsem nemocné nohy.
1: No.
0: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
1: Ne. Všiml jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi?
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
0: S nožičkou.
4: Divadlo pro vaše uši.
1: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
1: To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
1: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
1: to
3: příliš.
1: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne, ne, to
1: koukadle jako zrcadla, myslíte, že to zavírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
1: no jo, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
1: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
1: Třeba když, říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
1: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
0: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
1: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brng, brng a je to, ne?
0: Promiňte, já musím nejdřív
1: se odhalit,
0: rozpohybovat svoje

0: srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát a on, každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeňourek to byl.
1: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
0: Čím mám doma.
1: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
0: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna, či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ji toť mé a sčítat ji vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím přidat, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jít s ním dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se nedíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době. Jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsí.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by to asi ne. Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu a vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jde nahoru, on za nima, že jo. Do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť inflagranty a to se podívíte, když dopadne muž ženu inflagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem, naloží, že jo? Říká, ven okamžitě, já mu říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastane.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že to patří prostě do tomu. Já řekl, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění, vyjdeme-li z toho, že žena je příroda a muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: hrové. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
0: pravdu. Já se dážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Dážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tam jenom...
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství no. Daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě... není. Ne, ke šťastí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl. Protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplo. A to není to potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasíš. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že? Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to už zase pozor.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal,
0: manželství.
5: S čím začít vlastně?
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkej, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: my o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pěničníky.
3: A víš, proč jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali SHčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo. Ještě,
4: protože vidět i Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydrželo.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Hornička, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé Jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese a hned víte, co je vzdálenost a co je váha, po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje, den měl jen 2 části, dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.